0: Zoologická zahrada a na třetím místě pak akvapark Aquapalace Praha ve středočeských Čestlicích. Přestože Praha zůstává hlavní vstupní branou do Česka, regiony dál posilují svou pozici. Středočeský kraj láká hlavně na vodní zábavu a relaxaci. Jihočeský a Zlínský a taky Olomoucký, stejně jako Vysočina, staví na oblibě svých zoologických zahrad, uvádí zpráva Czech Turismu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu ve fotbale. Ve středu ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Pro nás je to obrovsky silný soupeř, řekl podcastera zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál.
1: Je to obrovsky silný tým, ale nejenom fotbalová kvalita je to, co stojí proti Čechům. Musíme zdůraznit to, že se hraje v 2000 nadmořské výšce, což je pro Čechy obrovský handicap, a Aztécký stadion je něco jako prostě středoamerický Wembley, je to obrovská stavba, 90 tisíc nadšených domácích fanoušků.
0: Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních 2 kolech jediný bod a k účasti playoff potřebují domácí výběr v tamní metropoli na Aztéckém stadionu porazit.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: I středa 24. června bude tropická, slunečná, bez mraků. Teploty od 27 stupňů ve Slezsku až po 33 v Polabí, po Ohří, na Pálavě a na Slovácku.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Celá Evropa hlásí africké počasí. Na jihu a západě starého kontinentu mají výpadky proudu. U nás bude až 39 stupňů Celsia, a to o víkendu. Křišťálový globus převezme v Karlových Varech americký herec Dustin Hoffman. A naši poslanci se připravili na bezesnou noc. Ze studia zdraví Láďa Jakub. Střední Evropa se chystá na počasí z Afriky. Jako na Sahaře bude hlavně o víkendu. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne dosáhnou teploty až 37 stupňů Celsia, v nížinách až 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jižní a východní Moravě požáry. Varování před nimi je platné do odvolání. Ale i Francie hlásí pouštní teploty. Dnešní den byl ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947, uvedla Meteo France. V obci na jihozápadě země vyšplhala teplota na 44,3 stupně. Současná vlna veder si ve Francii od minulého čtvrtka vyžádala životy 40 převážně mladých lidí, a to těch, kteří hledali úlevu koupáním a utopili se. Itálie kvůli vysokým teplotám vyhlásila nejvyšší stupeň varování pro 15 měst a na severu země lidé hlásili výpadky proudu, hlavně okolí Milána. V bezmála celém Španělsku platí výstraha před horkem a v Portugalsku čekají teploty blízké rekordům. Hledaného Petra Šimuna, který byl ráno zaznamenaný se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi před 14. hodinou policejní hlídky v Praze Strašnicích. Policie teď zjišťuje okolnosti celého případu. Nad Národním parkem České Švýcarsko na Děčínsku pravidelně létají drony s kamerou. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Platí i zákaz vstupu do lesa v noci. Je pravděpodobné, že kvůli předpovědi meteorologů v oblasti vyhlásí v nejbližších dnech nejvyšší stupeň požárního rizika. Ředitel krajských hasičů v Ústeckém kraji Martin Laníček dodal.
2: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická, činíme tam nějaké specifické úkony, to nicméně řekl bych, že zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
1: A jak jsme řekli, do konce týdne by se denní maxima mohla nejen právě na severu Čech podle předpovědi držet nad 30 stupni Celsia. Kdy půjdou naši poslanci dnes spát, to není jasné. Sněmovna totiž bude moci znovu jednat a rozhodovat o zákonech až do rána. Prosadila to vládní koalice na návrh ANO kvůli opozičním obstrukcím. Mimo jiné při schvalování programu jednání. Opoziční strany a hnutí slíbily udělat například maximum proto, aby vládě zabránili nahradit financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků krácenými příspěvky ze státního rozpočtu. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na filmovém festivalu v Karlových Varech americký herec, držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Oznámil to výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
3: Tento křišťálový globus převezme držitel dvou Oscarů, 5 zlatých globů, 4 cen BAFTA, muž, o kterého usiloval Karlovarský festival ve chvíli, kdy já už jsem zde nastupoval, a je to jedna z největších herců všech dob, absolutní legenda Dustin Hoffman.
1: A objeví se tam a taky křišťálový globus obdrží i herečka Juliette Binoche nebo herec Jeffrey Wright. Festival se v Karlových Varech bude konat od 3. do 11. července. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích na Zlínsku. Oznámil to Žokej klub České republiky na webu.

0: Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Karlovarský den zřejmě bude zrušený bez náhrady.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty kolem 14-15 stupňů Celsia, přes den se pak zdvojnásobí. I ve středu, tedy na Jana, 24.6. bude vedro, sucho, žádné mraky a až 33 stupňů naměříme na jihovýchodní Moravě, taky v Polabské nížině i po Ohří.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Prezident nakonec kompetenční žalobu podává. Nejoblíbenější turistické místo v České republice je stále Pražský hrad. A nad ránem nás čeká fotbal. Hrají naše s domácími Mexičany. Další informace má Láďa Jakub. Prezident Petr Pavel se nakonec obrátil na ústavní soud, a to potom, co kabinet Andreje Babiše odmítl účast hlavy státu na červencovém summitu Severoatlantické aliance NATO. Vláda počká na rozhodnutí ústavního soudu ke kompetenční žalobě a potom bude reagovat, řekl dnes premiér.
2: Nerozumím tomu, myslel jsem si, že pan prezident bude trošku nad věcí. Celé je to takové zvláštní a to, že něco bylo v minulosti zvykem a to, že a Fiala s Lipavským nedělali žádnou zahraniční politiku, že tam byli do počtu, tak my děláme aktivní zahraniční politiku.
1: Opoziční politici mají podání kompetenční žaloby kvůli summitu NATO v turecké Ankaře za správný krok. Postoj prezidenta Petra Pavla chápou. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Čechách. Co v Čechách? V České republice. Zavítalo na něj skoro 2,75 milionu návštěvníků, což je zhruba o 6,5% víc než předloni. Přišla s tím státní agentura na podporu cestovního ruchu Czech Tourism. Na druhém místě se umístila pražská zoologická zahrada a na třetím místě pak akvapark Aquapalace Praha ve středočeských Čestlicích. Přestože Praha zůstává hlavní vstupní branou do Česka, regiony dál posilují svou pozici. Středočeský kraj láká hlavně na vodní zábavu a relaxaci. Jihočeský a Zlínský a taky Olomoucký, stejně jako Vysočina, staví na oblibě svých zoologických zahrad, uvádí zpráva Czech Tourismu. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu ve fotbale. Ve středu ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Pro nás je to obrovsky silný soupeř, řekl podcaster a zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál.
3: Je to obrovsky silný tým, ale nejenom fotbalová kvalita je to, co stojí proti Čechům. Musíme zdůraznit to, že se hraje v 2000 nadmořské výšce, což je pro Čech je obrovský handicap a Aztecký stadion je něco jako prostě středoamerický Wembley, je to obrovská stavba 90 tisíc nadšených domácích fanoušků.
1: Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních 2 kolech jediný bod a k účasti play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli na Aztéckém stadionu porazit.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I středa 24. června bude tropická, slunečná, bez mraků. Teploty od 27 stupňů ve Slezsku až po 33 v Polabí, po Ohří, na Pálavě a na Slovácku.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Celá Evropa hlásí africké počasí. Na jihu a západě starého kontinentu mají výpadky proudu. U nás bude až 39 stupňů Celsia, a to o víkendu. Křišťálový globus převezme v Karlových Varech americký herec Dustin Hoffman. A naši poslanci se připravili na bezesnou noc. Ze studia zdraví Láďa Jakub. Střední Evropa se chystá na počasí z Afriky. Jako na Sahaře bude hlavně o víkendu. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne dosáhnou teploty až 37 stupňů Celsia, v nížinách až 39. Kvůli

0: A na severu země lidé hlásili výpadky proudu, hlavně okolí Milána. V bezmála celém Španělsku platí výstraha před horkem a v Portugalsku čekají teploty blízké rekordům. Hledaného Petra Šimuna, který byl ráno zaznamenaný se střelnou zbraní u učiliště v Čelákovicích u Prahy, zadrželi před 14. hodinou policejní hlídky v Praze Strašnicích. Policie teď zjišťuje okolnosti celého případu. Nad Národním parkem České Švýcarsko na Děčínsku pravidelně létají drony s kamerou. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Platí i zákaz vstupu do lesa v noci. Je pravděpodobné, že kvůli předpovědi meteorologů v oblasti vyhlásí v nejbližších dnech nejvyšší stupeň požárního rizika. Ředitel krajských hasičů v Ústeckém kraji Martin Laníček dodal.
1: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická, činíme tam nějaké specifické úkony, nicméně řekl bych, že zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomocí vrtulníků. To se dneska ukazuje jako nejefektivnější nástroj zdolávání požáru v takto složitém přírodním prostředí.
0: A jak jsme řekli, do konce týdne by se denní maxima mohla nejen právě na severu Čech podle předpovědi držet nad 30 stupni Celsia. Kdy půjdou naši poslanci dnes spát, to není jasné. Sněmovna totiž bude moci znovu jednat a rozhodovat o zákonech až do rána. Prosadila to vládní koalice na návrh ANO kvůli opozičním obstrukcím. Mimo jiné při schvalování programu jednání. Opoziční strany a hnutí slíbily udělat například maximum proto, aby vládě zabránili nahradit financování České televize a Českého rozhlasu z poplatků krácenými příspěvky ze státního rozpočtu. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na filmovém festivalu v Karlových Varech americký herec. Držitel dvou ocenění Oscar Dustin Hoffman. Oznámil to výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha.
2: Tento křišťálový globus převezme držitel dvou Oscarů, 5 zlatých globů, 4 cen BAFTA, muž, o kterého usiloval Karlovarský festival ve chvíli, kdy já už jsem zde nastupoval, a je to jedna z největších herců všech dob, absolutní legenda Dustin Hoffman.
0: A objeví se tam a taky křišťálový globus obdrží i herečka Juliette Binoche nebo herec Jeffrey Wright. Festival se v Karlových Varech bude konat od 3. do 11. července. Kvůli očekávaným vedrům se o víkendu neuskuteční dostihové mítinky v Karlových Varech ani ve Slušovicích na Zlínsku. Oznámil to Jockey klub České republiky na webu. Ve Slušovicích by se měly dostihy konat nově 4. července. Karlovarský den zřejmě bude zrušený bez náhrady.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: V noci budou teploty kolem 14-15 stupňů Celsia, přes den se pak zdvojnásobí. I ve středu, tedy na Jana, 24.6. bude vedro, sucho, žádné mraky a až 33 stupňů naměříme na jihovýchodní Moravě, taky v Polabské nížině i po Ohří.

0: Frekvence jedná to nejlepší z muziky i po šesté, třeba s Catman John.
1: No, když jsi říkala to nejlepší, tak by to chtěla taky nějakou tu nejlepší.
0: Tu nejlepší.
1: Bílou.
0: Ukaž mi se na ní prstem. A taky Gigi D'Agostino.
1: Tak to všechno bude za malý moment na Frekvenci 1.
0: Do té doby taky zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na Frekvenci 1.
2: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy s Lucí Šmídovou.
0: Hezké ráno. Češi se chystají na třetí fotbalový zápas. Výměna státních úředníků má být jednodušší. Máme před sebou další tropický den, naměříme 33 stupňů. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu. Ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Pro nás je to obrovsky silný soupeř, řekl Frekvenci 1 zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál.
7: Je to obrovsky silný tým, ale nejenom fotbalová kvalita je to, co stojí proti Čechům. Musíme zdůraznit to, že se hraje v 2000 nadmořské výšce, což je pro Čechy obrovský handicap, a Aztecký stadion je něco jako prostě středoamerický Wembley, je to obrovská stavba, 90 tisíc nadšených domácích fanoušků.
0: Svěřenci trenéra Miroslava Koubka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti v play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli porazit. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou nad 37 stupňů Celsia. V nížinách může být i 39 stupňů. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí už od středy na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Poslanci by dnes měli schvalovat návrh zákona o státních zaměstnancích, který má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Opozice zaznívají obavy z politizace státní správy. K samotnému hlasování o podobě předlohy se sněmovna možná dnes nedostane. Závěrečné kolo by pokračovalo v pátek. V Německu se po celostátním zastavení železniční dopravy, které v úterý večer způsobila porucha rádiového spojení, opět rozjeli vlaky Deutsche Bahn. Informují o tom zahraniční agentury.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
0: Tak už jsme říkali, dneska bude opět horko, jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů. Na severovýchodě 26 až 30.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Dálnice teď projedete plynule. Pozor, ale na silnici číslo 13 u Jablonného u benzínky zasahují záchranáři u nehody motorkáře. Tak opatrně a v pořádku doječte. A příjemné vstávání s Frekvencí 1 s Lubkou Ponížilovou a Márou Maláškem.
1: A tak dobré ráno i tobě tedy.
8: Krásné ráno, přesně. Popřejme si dobré ráno. To je jak s tím, jak jsme včera řešili. Jako pojďme se pochválit, že jo?
1: No.
8: No když to nikdo jiný neudělá. Přesně. Včera jsme tě chválili, chceš každý den? Dobře, Máro.
1: No.
8: Vy jste ho včera jako pochválili, ano. A on se nepamatuje, nebo?
1: Bylo to málo.
8: Bylo to málo. Bylo to málo, Máro. Máro, seš nejlepší.
1: Děkuju.
8: Stačí?
1: Je vidět, že máte dobrý vkus a bystré oko.
8: A ještě krásné ráno.
1: Jste žili prskeho úsudku, to se pozná.
8: Ano, ano.

0: Frekvence 1.
1: Krásný středeční den přeji všem. Vítejte u horoskopů. Dnes je den osteoporózy. Svátek slaví Jan a Jonatán. Gratulujeme. Uprostřed týdne vás čeká smršť úkolů. Pro jistotu si lépe zorganizujte práci a volný čas. Můžete zažít trochu zmatku. Co čeká raky? Elán a emoce mají stoupající tendenci. Podaří se vám ulovit zlatou rybku v podobě inspirace. Lvi, jestliže před sebou valíte nějaké problémy, snažte se je co nejrychleji řešit. Trocha napětí se může projevovat u vás doma. Pane, přestože budete muset čelit spoustě zařizování i nad rámec svých běžných povinností, nakonec při troše dobré vůle všechno zvládnete. Váhy, pro vás je důležitá psychická pohoda, jinak trpí vaše nervy. Potřebujete uklidnit a zvednout sebevědomí. Štíři, luna je ve vašem znamení. Máte skvělou šanci na větší prosazení. Nebojte se šlápnout do pedálů. Střelci, asi se toho na vás nahrne víc, než je zdrávo. Všechno se vám bude vzdát, že je vzhůru nohama. Najít klid v duši nebude snadné. Kozorozi, nenechte se nakazit nervozitou, která panuje kolem vás. Nehledejte chyby, zaměřte se na to, co funguje. To by mělo zabrat. Vodnáři, radost vám udělají přátelé, kteří vás někam pozvou. Není vyloučeno, že se setkáte s člověkem, se kterým jste si kdysi padli do oka. Ryby, konečně si uděláte trochu času pro své zkrášlení. Navštívíte kosmetický salon a vylepšíte se. Berani, každý únik od fádních povinností bude vítaným osvěžením pro vaši nespokojenou duši. Potřebujete společnost a přátele. Víci, dnes spoléhejte výhradně sami na sebe. Co si neuděláte, to mít prostě nebudete. V práci by to mělo šlapat jako švýcarské hodinky. Blíženci, dnešek otestuje vaši duchaplnost a akceschopnost. Výzvy budou pro vás magnetem. Pozor si dávejte na svůj pocit, že můžete bez obav riskovat. Milí přátelé, v lásce máte několik možností. Naladit dvě duše na jednu strunu je mnohdy těžké, ale pokud se o to budete jen trochu snažit, vyplatí se vám to. Nemějte ale nepřiměřená očekávání. Raději se nechte překvapovat. Přeji super den, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: To jsou Savage Garden, to jsou moji oblíbenci. Jo, mám to rád, no.
1: Aha. Máš nějaký forek?
0: Jo.
1: Je, promiň, že tě jako
0: tak
1: ruším z tvého rozjímání takhle po ránu.
0: Ano, nevadí.
1: Jedna jo, plus jedna, jeden forek od nás, jeden forek od vás, pojďme na to.
0: Autobus plný politiků jel přes Jižní Moravu, dostal smyk, spadl do údolí, no a než se k němu dostali policisté, tak už místní hrobník zahrábává poslední hrob. A to se není možný, to všichni zemřeli? No, někteří tvrdili, že ne, ale já už jim nevěřím.
2: Zásilka z Datártu dorazila do Vídeň.
3: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami naše moderátora.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
3: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
5: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
6: Nedostalo se vaše dítě na osmileté gymnázium? Nevadí, třeba jen potřebuje víc prostoru a dozrát. Základní škola Orbis otevírá druhý stupeň při gymnáziu. Akademická náročnost, respektující prostředí a maximálně 15 žáků ve třídě. Každé dítě má svůj rytmus a talent. Základní škola Orbis v centru Prahy. Více na zs.orbis.cz.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety. Voda.

0: co si opravdu cítím.
1: Anaka, na malou chvíli, na frekvenci jedna. Mám tady fórek, který přišel v mě, Máro.
2: Ano.
1: A je to takovej ten fórek, jakože fórky o Brnu můžou říkat pouze Brňáci. Fórky o blondýnách by měly říkat blondýny a ne brunety, že jo?
2: A ty teďka budeš říkat jaký fórek?
1: Prostě o holce.
2: Ale ty bys vlastně jako by mohla, že? I když tam jako...
1: Já bych mohla všechny. Já můžu.
2: Podívejme se.
1: O Brně, o blondýna, teda o policajtech nemůžu. Policejní akademii vystudovanou nemám. Ale mám tady takový fórek, no hele, jako posuď sám, kdyby ho říkal chlap, tak si koleduje o pár facek.
2: Ještě... Jako o ženský.
1: Jo, jasně.
2: Nebo od nějakého citlivějšího muže.
1: O ženský, tak. Slečna se rozčílí na svého přítele. Víš co? Víš co? Víš co? Já s tebou končím. Ale proč? Protože už mě fakt štvou ty tvoje věčný há, há, há vtípky, jak jsem tlustá. Ale no tak, kotě, pojď sem. Sedni si tady na ty dvě židle, uklidni se, vyřešíme to.
2: Ty máš zákusek.

0: Krásné středeční ráno na frekvenci 1, tohle je Sandra, pojďme se podívat na počasí. Tropy skoro všude, dneska jsou zpátky, maxima do 33, nejtepleji bude kolem 4. odpoledne, jinak nejagresivnější sluníčko dneska mezi 11. a 16. A přátelé, pozor, o víkendu nás čekají 40.
1: Připraveni na... Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
2: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
0: Krásné ráno, 6:30 přesně, jsou tu zprávy a Lucie Šmídová.
3: Hezké ráno, český horolezec zahynul po pádu v rakouských Alpách, informovala o tom horská služba v Kaprunu. Podle ní Čech zřejmě uklouzl při přechodu sněhového pole. Levné nabídky plynu v Česku brzy skončí, podle odborníků mohou ceníky pro nové zákazníky podražit i více než o čtvrtinu. Píšou o tom dnes novinky.cz. Fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Kongem 1:0 a ve skupině K světového šampionátu jsou bez ztráty bodu v čele.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A už teď po ránu se zdržíte na D1.
5: Nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu po poujíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 187. kilometru a plynule se jede od křížení s Břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 5 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Minutka po půl sedmé, to jsme se krásně rozjeli, víš?
0: Ty jsi se rozjel? Kam se rozjíždíš?
6: Co je, co koukáte obě dvě?
7: Tak jako... Já taky čekám právě, kam jedeme.
6: Dobře, jak chcete.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Britskému farmáři došla trpělivost. Cizí auta parkující na jeho pozemku pohnojil. Co vy na to?
2: No, co s tím jinýho? No tak vysvětlovat všem pořád dokola, že to je jeho soukromý pozemek a že to se tam parkovat nemůže, protože on to obdělává, ale to nemusíte ani obdělávat. Já to pozoroval na sobě, to nemusíte ani obdělávat. Tam je nějaký strašně silný až patologický vlastnický put. Já mám taky kus takový parcely, kde mi lidi rádi takhle parkují. Oni totiž je to vedle cesty a oni mají pocit, že je to vedle cesty. A tam je zvláštní, co to s váma dělá. Moc jsem se nadřel na to, abych jim nezapálil ty auta, protože ono je to najednou něco, co vás nečekaně přepadne, jako kdyby vám parkovali v pokoji nebo co. A musel jsem si racionálně říkat, co děláš, blbče, potřebuješ teď to místo, máš tady nějakou nám, nemá, tak co dělá, ale furt se říká, dobře, ale jako proč mi parkuje, tady to je moje. Jo, a jak mají lidi ty cedule, soukromí pozemek a tak dále, tak jsem si říkal, no to je ze stejného syndromu a člověk vlastně s tím musí pracovat a úplně se toho nezbavíte nikdy, protože někdy stačí, když vám je nesympatická značka toho auta, říkáte, proč ty bys tady zrovna na mým pozemku, anebo řidič, nebo řidička, tak hned máte roupě vykázat, jako. Ale je to úplně jiný vlastnit nějaký kus pozemku, než když vlastníte něco jiného. Takhle, samozřejmě ta známka je ještě lepší než ten pozemek, jak jsme se bavili o známkách, protože to si koupíte velký lány, když máte dobrou známku.
1: Právě.
2: Pokud jste na pozemky a parkování někoho, vám může být úplně jedno.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Elton John. Pamatuju si to jako dneska, když tahle ta písnička vylítla. No. Dokonce si myslím, že to bylo léto.
1: Jo. Oni to vždycky naplánujou takhle na léto, aby to člověka pobláznilo, spojilo se s tím malinovým sirupem pod báby.
0: Jo.
1: S těma smrlavýma cigaretama z koupáku.
0: Přesně, abys měl nějaký vzpomínky.
1: Jo, tak je to hezký.
0: Tak, pojďme prověřit, kdo je tady chytrej jak rádio. Za 2:45. Já se tě ptám, Máro, kolik komárů by bylo potřeba, aby naraz vypili všechnu tvoji krev?
1: Aby ho takhle jako vysrkli člověka, jo? Mé tělesné konzistence a konstituce.
0: Jako naraz prostě, jo? Jako prostě, kolik by se jich muselo slítnout, aby to bylo jistý?
1: 12 tisíc.
0: Říkáš 12 tisíc?
1: No, 15.
0: 12-15 tisíc.
1: Círka, to nemusí být úplně
0: no,
1: přesně.
0: Círka, co já. Tak, co myslíte vy? 736-300-444. Za chvilku správná odpověď.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.

0: Za 10 minut, 7 hodin ráno, dobré jitro, přátelé, vám všem.
1: Krásné ráno, tak já jsem se tě ptala, kolik komárů musí být, aby naráz vypili všechnu tvoji krev?
0: No já tady mám několik typů, já jsem teda typoval 12 až 15 tisíc.
1: Uh-huh.
0: Tady nám píše bez podpisu 60 milionů, asi.
1: Asi?
0: Odhadem, anebo dobré ráno, těch komárů by musela být minimálně snad miliarda. I když teda na rozdíl od vlády, těm stačí politruk, ale ano, samozřejmě, tak jsme se bavili o jiném politickém zaměření.
1: Přesně tak.
0: Čímž pádem, věřím, no, že tam to by stačil vysrknout jeden, možná dva.
1: Jeden komár. Tak prosím tě, je potřeba 1 200 000 komárů, aby vypili naraz všechnu tvoji krev, budiš ti útěchou.
0: A to není možný, Luby.
1: Je to možný. Budiš ti útěchou, že se to nikdy nestane, protože tolik komárů se na tebe nikdy nevejde.
0: Nevejde?
1: Oni se nevejdou na lidský tělo naraz.
0: Museli by stát ve třech řadách.
1: Přesně.
0: A komár, jak víme, kvůli nepostojí, že?
1: Přesně.

0: jste říkali Nick Kámen?
1: To se říká jinak.
0: Tak to je on právě teď na frekvenci
1: jedna. Na Moravě by to byl Nick Schutter.
0: Nick Schutter. To nejlepší z muziky i po sedmé, Poetika. Už nehledám to místo,
1: kde všechno mám, dokud... A Michael Jackson, tak tam je to neměný, ne?
0: Michael, byla jsem v kině. To můžeme někdy probrat. Já jsem spokojená, já nejsem úplně takovej ten jakoby fanoušek,
1: Michael,
0: co omdlívá.
1: Michael, načinec, jsem spokojená, jo?
0: Jo, jsem spokojená.

0: O víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity.
2: Je to tak správně, jen se
1: a oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
3: kdo slaví a co,
4: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
3: Veronika Elhotová
4: a Marek Valášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.
5: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
6: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
7: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
0: Novka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
5: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
6: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
10: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
6: Tam, kde to všechno začalo.
11: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
12: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
13: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
6: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na Frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje Bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
0: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
14: Zprávy s Lucí Šmídovou.
15: Hezké ráno. Ve výdejních boxech může být přes 50 stupňů. Čeští fotbalisté se chystají na utkání proti Mexiku. Hromadná nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Prahy po D5. Pozor, co si objednáváte do samoobslužných boxů. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy do výdejních boxů. V horkém letním počasí tam může teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia. Hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat například

0: A nám se třeba teď stalo, že my jsme si objednali věc, která se teda neskazí, takže nemusíme řešit, ale napsali nám, že box je rozbitý, že tedy prodlužují uložní dobu o 3 dny, ale dovedeš si představit, že tam máš jídlo?
1: Zmrzlinu.
2: Takhle, musíte to udělat trošičku chytře.
1: Ano.
2: Když už si to objednávám a jsou takovýhle hice,
1: ano,
2: tak si objednám něco, co už potom v podstatě vyndám z toho Alzaboxu a můžu hned jíst.
1: Kafe,
2: je tam 50
1: polévku,
2: stupňů,
1: kafe.
2: Třeba nějaký risotto, těstoviny by šly. Ne, safra.
0: Jo, tak takhle musíme přemýšlet.
2: Zmrzlinu si objednám v zimě.
1: V zimě, jasně.

0: Krásné ráno, je tady chvíle, kdy jsme na frekvenci 1 opět 3.
1: Je to pravda, tento týden se nám to tady krásně střídá. Máme vlastně takový speciální týden hostů nového českého filmu Po večerce. Objeví se nám tady dáma, která je tu dnes s námi, zatím s tajemným hlasem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Krásné ráno. Tak ať je šance přeci jenom poznat tu tajemnou dámu trošičku víc, pojďme si chvilku povídat třeba o počasí. Ne, fakt, ty předpovědi nás letos moc nešetří, musím říct. Předpověď počasí, vypadá to na pořádný pařák. To znamená, vy budete spokojená, anebo budete hledat stěná místa?
2: Já jsem spokojená, kdykoliv svítí slunce. Mně je úplně jedno, jestli je zima nebo horko, ale hlavně, když to září, protože mi to přináší do života prostě světlo a optimismus. Ale velký, mě jako vedra nevadějí, ale nevydržím na sluníčku, musím tak si hledat nějaký zastínění určitě.
0: Takže budete sedět ve stínu a pozorovat slunce.
2: Přesně, ale když ráno otevřete oči a všechno září, tak to je úplně prostě jiný den. Krása.
0: Kdo je tady s námi dneska?

0: milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola, užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
0: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
2: Jsme a jsou připravené zprávy s Lucí Šmídovou. Dobré ráno.
3: Hezké ráno. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejvíce navštěvovaných turistických míst v Čechách. Zavítalo na něj skoro 2,75 milionu návštěvníků. Po celém Německu večer nejezdily vlaky. Došlo k tomu kvůli poruše radiového spojení. Provoz se povedlo kránu obnovit. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas. Druhý skončil David Pastrňák, třetí Tomáš Hertl.
4: Frekvence 1. Doprava.
3: A podíváme se na ranní provoz.
5: Dopravní nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Prahy po dálnici D5. Na čtvrtém kilometru boural 3 vozidla a blokují levý jízdní pruh. Na místě je policie. Počítejte tady se zdržením okolo 5 minut. A nesouvislá kolona převážně kamionu v pravém jízdním pruhu po pojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zpomalují už na 181. kilometru. Plynule se jede od křížení s břeclavskou dálnicí D2. Zdržení pro osobní auta okolo 15 minut. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
6: Krásné středeční ráno, za námi svatojánská noc, tak přiznejte se, kdo máte doma poklad. Hele, teď je možný, Máro, no. Malá nápověda pro tebe, zeptala jsem se, kdo máte doma poklad.
7: Takže to je společný poklad.
6: Kdo máte doma poklad?
8: Vždycky máš doma poklad.
6: Ty právě teď můžeš zabudovat a pak říct, ty slyšela si, co jsem dneska říkal v rádiu?
7: Je 7:30, je to zbytečný. Už to neslyším.
8: Ve 2 odpoledne.

0: Spotify. Životy jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Tajská seniorka koupila svým 13 kočkám vlastní dům. Co vy na to?
3: Taky mě to nepřekvapuje. Já od té doby, co znám tu jednu paní, která si vzala hypotéku na operaci psa, ona ji splácela ještě a pes už byl po smrti, protože ta operace mu prodloužila života ne moc dlouho. A od té doby, to je řadu let, se to ještě všechno změnilo, takže lidi dneska do těch mazlíčků investují a vlastně... To, co se říkalo dřív, nebo říkali psychologové, že to je citová maketa, která má svůj význam, zejména pro lidi, kteří nemají třeba jinýho partnera a podobně. No a tak to ještě narostlo. Ta maketa se stala už vlastně takovou skoro realitou. Ale proti gustu žádnej disputa, když jim chce koupit barák, tak dobrý. Nevím, jestli bych tam nepřišel po čtyřech a neštěknul, že bych to měl jako startovací byt.
2: Jo, takhle. No. Ale ona má ráda kočičky. Nebyš.
3: To má pro kočičky. Nebyl dělal kocourka. Jako takový angoráčka.
2: Takhle zase přemýšlím, jo, těch 13 koček. Jako představa, že mám 13 koček u sebe v domě. To je tak strašná představa.
3: Ale pro
2: že chápu, že je dám mimo. Že je dám do jiného baráku, ať si smrděj tam.
3: Ne, oni nesmrděj, prosím vás, jsou navoněný, načesaný, tam chodí služebnictvo se, oni jste, to není jako vy tady, jako to chováte zvířata jak pastevec, tohle je nobl dáma, hele, která se o ně stará, že o něj nadálku ty kočičky, večer si čtou, mají brejle, chodí v župáncích si lehnou. To jsou jako kočičky pěstovaný a ne nějaká havěť, co vy byste si představovala. Chytej myši, jinak vypadni.
2: No. No víte, já jsem z těch Hořic, no. Tam ty kočky máme tak jako normálně.
3: Jste malinko vyhořela, no.
4: Jan Kraus a Blondýna.
1: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Za pět minut bude 7:45, nejvyšší čas taky po Passion Fruit, aby jsme se podívali, kam ten Tomáš dneska vyráží.
1: Je to tak, Frekvence 1 a Coca-Cola vyrážejí opět za vámi. Jestli milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle, tak jste tady správně.
0: No, v restauracích a barech označených samolepkou Foodmark, s tou švíte, můžete fandit české reprezentaci a navíc soutěžit o fantastické ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, zadat ho do aplikace Coke App, no a je to hotový.
1: Přesně tak, po Česku právě vyráží i náš kolega Tomáš Švíla, auto naložené až po střechu, tak nás zajímá, kam dneska jedeš. Ahoj Tome, krásné ráno.
0: Dobré jitro.
2: Je krásné, dobré ráno vám přeji, samozřejmě oběma i všem našim posluchačům. Tak dnes máme namířeno do města, které by pro Máru nemělo být absolutně žádným problémem. Je to město, z kterého podle mého názoru se zbytečně se na něj velmi často vymýšlejí vtipy.
0: Jedeš do Brna? Je to tak?
2: A to bylo opravdu jako velmi rychlý. Já jsem jenom chtěl dodat, že Brno je fakt krásný město. Já jsem tam spoustukrát byl, jako úžasný zážitky, odsud mám. Moc hezký centrum, jen ten Orloj mě tam trošku jako překvapuje. Jo, jako svým zevřením, kulička, co z něj má padat, ta z něj nepadá.
0: Ale no, padá.
1: Ale padá a s Joštem seš v pohodě, jo?
0: To je jako dohromady balíček.
1: Tomáš balíček, přesně tak.
0: No,
2: ale s tím já jsem nikdy neměl problém. No dobře, takže město jste odhalili. Dnes mám opravdu namířeno do Brna. Jedu tam před Mahenovo divadlo na Malinovského náměstí. Sejdeme se tam opět v 10:00. No a dodat k tomu snad jen mohu to, že vezu 500-korunovou poukázku do restaurace City Foodmart s tomu luxusním slunečním brýle, plážovou osušku, plážovou tašku. Samozřejmě taky plato napiju Coca-Cola.
0: Víš, jak se to pozná, že ty jedeš člověče do Brna? Já si to poznám hnedka po hlase.
1: Jo.
2: Neblázni.
1: Slyšíš hantec?
0: Ne. Už je odpočatej. Už několikrát za cestu zanadával.
1: Jo.
0: Rozumím, už je ve střehu.
1: Už si odpočinul na D1. No tak samozřejmě.
2: Ale pozor.
1: Ano.
2: Ještě mám na vás jednu věc. Vždycky vymýšlím ty hesla já. Tak dneska, když jedeme do druhého největšího města v České republice, tak byste to heslo mohli vymyslet vy.
1: Tak dej to nejklasičtější, ne? Brno je zlatá loď.
2: Dobře, Brno je zlatá loď. Je to taková klasika, která by nemusela našim posluchačům dělat problémy, takže pojďme na to. Brno je zlatá loď Majenovského náměstí před Malinovským divadlem. Ten Malinovského náměstí před
1: Mahenkou.
0: Pojďme si teda ještě říct, jestli budeš stát před služebním vchodem Mahenova divadla nebo před normálním.
1: Tam, kde bude volno.
0: Ať to totiž paní Kropáčkové, která tam potom dělá, víš, na tom personálním vstupu, ať ti tam ty lidi zbytečně nemlátí.
1: Tome, měj se krásně a šťastnou cestu. Ahoj.
0: Ahoj, Tomi.
3: Připraveni na letní zážitky? K vodě.
4: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
5: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
3: I na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révy vinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
6: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.

0: Signál.
1: Herečka Dana Batulková je tady dneska s námi, poslední týden školy, poslední týden před prázdninami. Vlastně asi docela fajn termín pro filmovou premiéru za vysvědčení do kina.
2: Ano, přesně no.
1: Pamatujete si, co jste vy jako malá dostávala za vysvědčení?
2: Ježiši, já asi myslím, že nic.
1: Nic? Ani knihu?
2: No možná občas knihu, ale to vůbec nepamatuju. Jako, to, jestli se to vůbec... Tak jako hodně na to hrálo jako teď, jako na ty odměny, no možná kolo, že jsem, a to, na to kolo jsem si částečně šetřila, to jsem potřebovala na léto, potom na vesnici, no ale co teda zásadně jsem vždycky dostala na konci toho školního roku byla svoboda, protože my jsme na té vesnici jsme se pohybovali, to není jak teď, že už tam nepotkáte děcko, my jsme tam žili v těch tlupách a bylo to strašně hezký dětství, takže jsem dostala na konci školního roku svobodu a to bylo nejvíc.
3: A vašim dětem jste dávali co za vysvědčení jako odměnu?
2: No, tak asi většinou jako knížku nějakou a potom třeba, když už byly trošku větší, tak třeba nějaký obolus jako finanční, že měli, když měli hezký vysvědčení, což většinou měli.
1: No. A dneska, když je chcete potěšit, co funguje na dospěláky, když je chce máma potěšit?
2: A bylo tak, že jdem třeba někam na večeři, nebo že si něco doma, že třeba jim jako nevím, upeču, mají přijet, upeču kachnu, nebo něco takového svíčkovou, tak takovéhle věci. A že se jako vůbec jako potkáme, tak já myslím, že no, když mají narozeniny, samozřejmě, tak člověk vymýšlí dárky Vánoce, to my jsme na tom jsme takový jako velkorysí, vždycky to se strašných dárků. A no, tak co mě tak zrovna napadá, no, v tu chvíli, co potřebuji.
1: Jasně, jasně.
3: A když to obrátíme, čím vás teďka naposledy děti překvapily? V čem udělali radost?
2: Čím? Tak Marie mě udělala třeba k narozeninám takovou hrozně hezkou věc, tou AI, jakože takovou fotku, že jsem já takhle stará a mám jako, držím takhle sebe jako mimi, jako malou holčičku, jo. To jsem úplně, to mě strašně dojalo, protože to je fakt, jako když to takhle vidíte, on to pak udělala i Kubovi, i sobě a to teda jsem opravdu úplně měla slzy v očích, teda to je...
3: Povedlo se to,
2: no.
3: Dnes Dana Batulková naším hostem na Frekvenci 1.
4: Frekvence 1.

0: před osmou, no vlastně 4 minuty před osmou raní. Co dáme v další hodině?
1: Co dáme v další hodině? To nejlepší z muziky, One Republic.
0: Taky by to chtělo něco dovolenkovýho.
1: Xindl X, novinkový song, který tady docela nedávno, je to podle mě, no podle mě je to, teď to bude v pátek 14 dní, co to tady představoval.
0: No, uteklo to jako střelnej kanec zoučiny, to je pravda. Přesně
1: tak, takže i to pro vás chystáme na frekvenci 1 a taky třeba Imagine Dragons. Taky zprávy a taky peníze. V posledním slově, jo, já musím jenom říct, já jsem se přepočítala, jako žena jsem se přepočítala vlastně opačným směrem, než se ženy přepočítávají. Znáš to?
0: Cože?
1: Jak žena si něco koupí a pak řekne, a to stálo třeba jenom, já nevím, boty prostě za 3000, byly ve slevě, jenom
0: za
1: tisícovku. Na druhou stranu on se říká, že chlap by dostal infarkt, kdyby měl prodat své kolo za tolik, za kolik řekl doma ženě, že ho koupil. Takže jsme si 50-50.
2: Maximální. Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
3: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
4: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Lucí Šmídovou. Dobré ráno.
5: Dobré ráno. Češi se chystají na třetí fotbalový zápas. Výměna státních úředníků má být jednodušší. 15-minutová kolona je po nehodě na příjezdu do Prahy po D5. Českou fotbalovou reprezentaci čeká v pořadí třetí zápas na světovém šampionátu. Ve 3 hodiny ráno našeho času narazí na domácí Mexiko. Pro nás je to obrovsky silný soupeř, řekl Frekvenci 1 zástupce šéfredaktora deníku Sport Adam Nenadál.
6: Je to obrovsky silný tým, ale nejenom fotbalová kvalita je to, co stojí proti Čechům. Musíme zdůraznit to, že se hraje v 2000 nadmořské výšce, což je pro Čechy obrovský handicap, a Aztecký stadion je něco jako prostě středoamerický Wembley, je to obrovská stavba, 90 tisíc nadšených domácích fanoušků.
5: Svěřenci trenéra Miroslava Koubka získali v úvodních 2 kolech jediný bod a k účasti v play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli porazit. V Česku se bude dál oteplovat a koncem týdne teploty dosáhnou až na 37 stupňů Celsia. V nížinách může být i 39. Kvůli trvajícímu suchu a vedru hrozí od středy na jihu Moravy požáry. Varování před nimi je platné do odvolání, ale také například Francie hlásí vysoké africké teploty. Pondělí byl ve Francii nejteplejší od začátku měření v roce 1947. Na jihozápadě země naměřili přes 44 stupňů. Správci Krkonoš vyráží pracovat do chráněných částí, snaží se obnovit louky.
7: Jde například o dvoračky nad Rokytnicí nad Jizerou. Právě tady v nadmořské výšce okolo 1000 metrů nad mořem louky pohlcuje les a borůvčí. Přitom z dobových materiálů je patrné, že třeba v 30. letech šlo pastviny s velkým množstvím exemplářů sasanek. Ty ovšem pomalu ustupují bujícímu borůvčí a lesu. A právě to má teď zvrátit zásah technikou. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Starostové měst na Mostecku a Lounsku a Ústecký kraj nesouhlasí s ukončením přípravy stavby vysokorychlostní tratě z Kralup nad Vltavou do Mostu. Vznikla petice, kterou dosud podepsalo 290 lidí. Krajský radní pro dopravu Tomáš Rieger bude jednat s ředitelem správy železnic i ministrem dopravy.
4: Frekvence 1. Počasí.
5: Dneska bude opět horko, k tomu slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 28 až 33 stupňů, na severovýchodě 26 až 30.
4: Frekvence 1. Doprava.
5: A teď se zdržíte na D5.
8: 15 minut po pojíždí řidiči na dálnici D5 směrem do Prahy od 7. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh, kde u Ořechu na 19. půlém kilometru blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. Kolony očekávejte také v opačném směru od dálnice D1 Gruzini, kde řidiči po pojíždí půl hodiny od Jesenice. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Markéta.
5: Po zprávách pokračuje ráno na frekvenci 1 s Lubkou Ponížilovou, Márou Maláškem.
1: Krásnou středu, tak co, připravena na 40 o víkendu, Máro?
0: Jo, to abych zvládl i mladší.

čarejší produkce šla do bezvědomí, nastává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu, s kumpány, který mám, patříme do svazu.

0: Herečka Dana Patulková je tu dnes s námi, dokud míří nový český film Po večerce. Jak dlouho se natáčelo?
1: No, vím to přesně, protože včera jsem byla s Danem v Náchodě na prvním takovým výjezdě na předpremiéře, tak to tam říkal, bylo to 20 dní. Hmm. Bylo to přesně loni v červnu jsme to točili a jak je to vlastně po večerce, tak i to natáčení probíhalo hodně jako nočky, hodně noček tam bylo. Což byla tam byla příšerná zima. Ale hodně dětí jsme tam měli, které byly statečný, vydrželi vlastně všechno i po

0: tom vedra, na tom Apel place, že jo, kdy zase pálilo slunce, bylo 40 stupňů. Ale moc hezký natáčení v klidu, jako s tím Danem, je prostě hrozná pohoda.
1: V pondělí tady byl váš filmový manžel, Ondra Pavelka. On nám tady nechal pro vás otázku.
0: Ano.
1: A kladl nám na srdce, že se vás máme zeptat. Ondra Pavelka, jaký je to člověk?
0: Ježiši.
2: Klidně zalžete, jeho to potěší.
0: Je tak zálubný. Ne, Ondra je prostě můj miláček, takhle bych to řekla. Jo. My se známe strašných let, hráli jsme spolu i divadlo, je kmotrem mojí vnučky a strašně mám ráda jeho ženu, jeho přítelkyni Veroniku. No prostě Ondra je součást naší rodiny. A Kuba můj, když byl na Damu na katedře alternativní, tak ho Ondra učil. A přestože Kuba tu školu nedodělal, tak ale potom v disku, vlastně, že měl toho Ondru strašně rád, tak s ním potom dělal všechny ty absolventské představení. No a Ondra prostě je strašně skvělý chlap. Pak jsme měli takový jako rodinný výlet na Bali za Krišpínkem. Takže to jsem měla já, Marianka moje, Ondra a jeho Verča. A oni se nám smáli, že my jsme s Ondrou vlastně pořád mluvili spolu. Strašně jsme se smáli. A oni si z nás dělali legraci, že máme takovej boomrovský jako zájezd společný. Ale Ondra je skvělej a vždycky je s ním super nálada. Strašně ho mám ráda.
2: Když vám volali s nabídkou k filmu Po večerce, rovnou vám řekli,
0: hned
2: že vám bude dělat...
0: Hned jsem řekla, že chci Ondru Pavelku.
1: Vy jste si to řekla. Ne, který z vás dvou byl dřív oslovený? Ještě, že? Nebo úplně... Fakt nevíte?
0: Já už nevím. Ale jak řeknou, že Pavelka, tak do toho jdu. A Ondra taky někdy, co to bylo, nevím, tak taky říkal, jo, tam je Dana, no tak to já do toho jdu. Ani nepřemýšlel, ani si nečet scénář.
1: Herečka Dana Batulková je dneska s námi na Frekvenci 1.

0: s námi dnes na frekvenci jedna herečka, Dana Batulková, tak možná Ondra Pavelka někde škytá, když jsme tady o něm mluvili, ale on nás opravdu navedl, ať se vás zeptáme. Já se chci zeptat, vám, když nabízeli tu roli, tak vám telefonovali a rovnou vám ji nabídli, nebo to bylo nějak jako přes konkurs, nebo?
1: Já myslím, že rovnou, že nedělala jsem casting žádný. Mm-hmm.
2: A je pravda, že se film měl jmenovat jinak?
1: Ano, tam byly velký šachy s názvem. Dan to napsal, když to psal, tak to byla jako večerka. A před natáčením den nebo ten den producent řekl, že se mu to nelíbí, že to že si dělali nějaký rešerše a že to vlastně evokuje večerku jako obchod.
0: Jo, takhle.
1: No, že vlastně to úplně odvádí od tématu a že to je jako nejasný, tak se vymýšlel název a takže to bylo jako letní lásky, což byli všichni z toho jako naštvaný a zoufali, že to jako nic neříkající. A potom vlastně, když už to bylo hotový, tak pak to byly naše lásky a teď Dan dělal takový statistiky, my jsme si jako psali, co se nám jako zdá nejlepší, jo, všichni. A potom to nějak, že to viděla Prima a tam někoho napadlo, prostě proč to není po večerce, jo. A Dan úplně zajásal všichni mi teda a on říká, proč nás to nenapadlo jako večerka večerce, že jo, že to, možná to tam někde i zazdělo a nikdo tomu nevěnoval pozornost. Takže jsme jako nadšení, že to vlastně je takhle správný název toho filmu.
0: Herečka Dana Batulková je dneska s námi na Frekvenci 1.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
5: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
4: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
6: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
3: Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: Frekvence 1.
11: To nejlepší z muziky.
10: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
11: Poznáte, který rok přinesl

0: tak máme 22 minut po 8 hodině ranní. Řekla jsem to správně, ty to máš ráda, když to takhle?
1: Ne, já to mám ráda, když řekneš za 8:30.
0: A je to přesně ten čas, jak posledně. Za 8 minut.
1: Přesně tak. Pojďme platit vaše účty.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
1: Tak máme tam účtenku, která dorazila, Máro, odkud?
0: Je to z Přibyslavy.
1: Tak, je tam docela hezký příběh, protože to vypadá, že se kupovalo něco pro nějakého prcka na svatbu, aby se úplně nenudil?
0: Přesně tak.
1: Tady Lubka a Mára.
0: Dobré ráno.
1: Které rádio platí za vás?
4: Dobrý den, Frekvence 1.
0: No ano, Frekvenci. Jardo, je to tak?
1: Vy jste strašně zaražený. My jsme vás překvapili. Vy jste k nám neposílal účtenku?
0: Jarušku.
1: Jarda se nám úplně ztratil. Úplně.
0: Jardo.
1: Ne, on vypadl. On tam je prázdno. Tam je naprostý prázdno, tam se nám to ztratilo z té telefonní linky.
0: A tak nechceš ho zkusit vytočit znova? Že teď už bude asi solidně namíchlej.
1: Že bych jako vytáčela chlapě. Už mi to ještě, prosím tě, jednou, ještě zkontroluji to telefonní číslo, že je v pořádku, i když jsem ho teda kontrolovala. No, tak počkej, tak já to teda zkouším ještě jednou.
0: Vytoč ho ještě jednou. Já jenom, přátelé, tady to bylo... Nákup stavebnice pro malého účastníka svatby.
1: Tak, odpověď na otázku, které rádio platí za vás, byla samozřejmě správná. Jardo, vy jste se nám někam ztratil.
4: On vypadl mi telefon.
0: Z ruky. To mě se taky občas stane.
4: Z ruky ne.
1: Tak každopádně možná budete mít na nový telefon, protože jsme se rozhodli za vás zaplatit účtenku. Přistala nám tady účtenka za nějakou stavebnici.
0: 1401 korun.
4: Aha, tak to je v pořádku.
1: To je v pořádku.
4: Na svatbu.
1: Počkat, a vy jste kupoval synovcovi stavebnici na svatbu, to je nějaký malej prcek, abyste se báli, aby se tam nenudil, že jo?
4: Ne, on si odvedl svadebčany na svatbu, takže to je malej, který byl přítomný přímo svatbě.
1: Takhle. Jo,
0: a on se na té svatbě nenudí, ale on zlobí, že?
4: Nezlobí, on je zlatej.
1: Jo, a svatba už za váma?
4: Už je za náma.
1: Jo, všechno dobře dopadlo?
4: Perfektní.
1: Nikdo neutekl od oltáře.
0: Zaznělo to, co zaznít mělo?
4: To víte, že neutekl. To by se ani snad už nedalo.
0: To byste se divil.
1: To byste se divil, přesně tak. No tak každopádně, 1400 za vás platí Frekvence 1. Jardo, mějte se krásně, ať se daří.
4: Děkuju vám. Taky.
0: No za málo. A pěkný den.

0: Pojďme se podívat na počasí. Uvidíme, jestli je to pohled příjemný nebo ne. Záleží samozřejmě na úhlu pohledu.
1: No, co komu pochutí, jest?
0: Přesně tak. Dneska odpoledne teploty do 33. Nejtepleji by mělo být kolem 4. odpoledne. Zrovna včera Jana s Vojtou to tady rozebírali, kdo je ve výhodě, jestli my nebo oni. Říkali něco takového, že se máme, jako že ráno vstáváme. Tak ti to jenom chci říct, že Vojta má takovýhle jako pohled na
1: věc. Že si toho málo vážím.
0: Přesně tak, že si to máme užít. Každopádně mezi 11. a 16. má být sluníčko nejagresivnější, tak buďte opatrní, pokud budete venku, tak se nezapomeňte namazat krémem. A jinak o víkendu maximální teploty až u 40, říkala paní Dagmar Honcová.
1: Jo, jsem zapomněl. 8:30. Lucie, je to tvoje.
2: Dobré ráno. Levné nabídky plynu v Česku brzy skončí. Podle odborníků mohou ceníky pro nové zákazníky podražit i více než o čtvrtinu. Píšou to dnes novinky.cz. Český horolezec zahynul po pádu v rakouských Alpách. Informovala o tom horská služba v Kaprunu. Podle ní Čech zřejmě uklouzlo při přechodu sněhového pole. Fotbalisté Kolumbie zvítězili nad Kongem 1-0 a ve skupině K světového šampionátu jsou bez ztráty bodu v čele.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Držíte se na D1.
4: Několik nesouvislých kolon komplikuje provoz na příjezdu do Brna po dálnici D1 od 176. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. A 15 minut po pojíždí řidiče na dálnici D5 směrem do Prahy od 7. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh, kde u Ořechu na 19,5 kilometru blokuje levý jízdní pruh nehoda 3 osobních aut. Z dopravního centra ředitelství stanice dálnic Markéta.
1: Minuta po 8:30 a my už jsme zase na značkách.
0: Vidíš, a tady to říkáš dobře. Tady řekneš minuta po 8:30, tady neřekneš 8:31.
1: Tak mohl bych, ale tohle je lepší, ne?
0: Prostě typický chlap, jak se mu to zrovna hodí.
1: Tak... A tak ty to říkáš taky takhle, poslední se ti hodilo. 11,5 tisíce, pak 12 tisíc.
0: Mně se hodí i 13 tisíc.
1: Vidíš?
0: Prachy,
1: ty se hodí. To je
0: ty se hodí vždycky a my o ně hrajeme už za chvíli na frekvenci 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Ve Francii vytiskli největší bytový dům v Evropě. Třípodlažní objekt s 12 byty a obytnou plochou 800 metrů čtverečník vznikl pomocí 3D tisku za rekordních 34 dní. Co vy na to?
2: To bude běžný, to. Takhle. Ono toho bude víc běžného. Samozřejmě ty technologie jaksi ukousnou ohromnou část jaksi pracovní plochy lidem. Například Elon Musk říká, že lidi perspektivně nebudou pracovat vůbec. Protože to nebude potřeba. Protože tu produktivitu obstarají právě ty moderní technologie, že budou muset brát nějakou podporu, aby nechci měli peníze, ale že peníze sami o sobě budou mít tu hodnotu jenom na to se jaksi uživit nebo si občas něco pořídit s tím, že si na to teda budete muset trošku našetřit, ale že je možná prognóza, že pracovat nebudou vůbec. Samozřejmě to jsou jeho vize, které můžou být jaksi fantastní, ale s ohledem na to, kolik se jich vyplnilo, i když někdy po delší době než říkal, ale nakonec často vyplnili, tak je to taková mrazivá vidina.
1: A co si o to myslíte vy? Myslíte, že třeba zaniknou i opatrovatelský profesor?
2: Takhle, já na tyhle ty velmi dlouhodobý průzkumy koukám s určitou skepsí a pobavení, protože já už budu v té době lítat, takže mě to opravdu nezajímá. Já už se budu věnovat jenom letecký dopravě.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Herečka Dana Batulková je tu dneska s námi, jestli můžeme na chvilenku odbočit. Já to počítala, fakt dvakrát, možná třikrát. To je už 18 let od doby, co jste vyhrála Stardance.
1: To je strašný, co?
0: To je strašný.
1: To je strašný.
0: To je, víte, co je na tom strašný? Že mi dceři je 20. A já to vnímám stejně jako vy, když jste vyhrála, stejně jako když ona se narodila, že je to vlastně jako včera.
1: No, ano, přesně tak. Ještě teď mě bolej nohy.
2: A Marek Eben je pořád stejnej, že?
1: Marek Eben je pořád stejnej.
2: A co říkáte na letošní páry?
1: No, líbí se mi to, je to hodně jako silná sestava, vůbec si netroufám, jako kdybyste se chtěli třeba zeptat jako na můj tip, to vůbec, hlavně mě moje typy většinou vůbec nevycházejí. A no, jako já si myslím, že to je, a hlavně je tam zpátky pan chlopčík, to já jsem úplně nadšená, vůbec nechápu, koho napadlo toho pána z toho vyndat prostě, jo. To bych fakt ráda věděla, teda čí to byl nápad. Takže zaplať pánbu je zpátky. A protože to má úplně jiný směr. Jako. To je persona, která prostě, když tam něco řekne, vím to z vlastní zkušenosti, tak víte, že prostě, ať řekne špatně, víte, že špatně, a když dobře, tak takhle máte radost, protože víte, že on nepochválí nikoho jen tak, má humor vedle toho Táňa, která vždycky zjemní takový ty jeho, co má být, že, a pak další dva, který tam jsou. Ale prostě to je bez toho, teď po ty tři roky, podle mýho názoru, já to sleduju, Stardance šla strašně dolů prostě. Vůbec to nemá ten lesk, nemá to tu noblesu, nevím, co tomu chybí, ale doufám,
0: že to je chlapčík.
1: Že se vrátí prostě všecko zpátky. Doufám.
0: Radil se někdy s vámi někdo z těch lidí, co tam za celou tu dobu po vás byli, jestli do toho jít nebo nejít?
1: Myslím, že do teďko Sara, naše tam byla, Sara Deva, a tak byla jako ráda, že jí to jako nabídla. Já se říkala, no jasně, jako běž do toho, to je těžký, ale je to prostě strašně krásný zážitek. A no jinak myslím, že ani tak, já jsem se tenkrát radila, já jsem volala Markovi, volala jsem ještě někomu.
0: Markovi Míšovi, jako Ebenovi?
1: Ebenovi jsem volala, říká Marku, co si o tom myslíš? A Michalovi Dlouhýmu, který řekl super, super. A potom přišel za náma na zkušebnu, já úplně urvaná, zoufalá, tam prostě všechno mě bolelo. A říkám, kam jsi mě to poslal? A on si klekla, říkám, prosím tě, promiň, já se ti omlouvám. A když to celý skončilo a já jsem vyhrála, tak říkám, Míšo, ode mě máš hlubokou uklonu, poklonu, protože měl jsi pravdu, je to těžký, ale je to výjimečný.
0: Dana Batulková dneska s námi na Frekvenci 1.

0: tisíc, to je aktuální výše banku posledního slova.
1: Yes.
0: Posledního slova, co nám tady nechal Pepi Vrtal.
1: Přesně tak. Pojďme vytáčet 257-400-999.
2: Frekvence 1.
3: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
1: Tak, kdo pak by to asi tak chtěl za celebritu říct? Krásné ráno, tady Lubka a Mára. Frekvence 1.
0: Dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Láďa Mirovice.
1: Láďo, zdravíme vás. My pro vás máme větu.
4: Taky.
1: Máte pro nás slovo?
4: No, to doufám.
1: Jo, pojďme to...
4: Nevím, jestli to bude to správný.
1: No tak pojďme to prověřit.
0: To
1: není nic jednoduššího.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
1: No?
4: Já bych řekl palivo.
0: Palivo.
1: Prověříme
5: úplně
1: palivo.
5: Nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: A není to co 12 tisíc korun.
1: Není. Každopádně je to typ, díky kterému přihodíme. Přesně, 500 konkrétně. Mějte se krásně a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A prosím tě, spočítej to, mě to dneska nejde.
0: 12,5.
1: Přesně, směrem k dnešnímu dopoledni.
2: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
3: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
2: Největší hity posledních let.
6: Celý můj život plave na vodě.
3: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
2: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
7: Když levně, tak Tesco. Nyní cena.
8: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
9: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
10: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
11: A pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
12: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: Herečka Dana Batulková je dneska s námi na Frekvenci 1 v kinech Nový, český film Po večerce. No a co vy? Po večerce, až bude po premiéře, až bude film v kinech úplně naplno, plánujete přes léto odpočinek nebo práci?
1: Já mám letos Shakespeareovky. Mm-hmm. Dělá se tam nově komedie Omylů, dělá to Vojta Štěpánek, režisér, a taky bezvadní obsazení, bez valigy, takže já letos mám jako vlastně pracovní to léto. Máme hrozně představení, máme tam ještě zájezdy do Ostravy a do Brna, takže já tak jako budu pracovat, ale tím, že vlastně bydlím na kraji Prahy, tak zas pro mě to není, jsem doma, vlastně si tam odjedu hrát a já, mě to strašně baví a hlavně ten hrát, jako to je tak výjimečná věc a když potom skončí představení, tak už ten hrát je pustý a vy to máte pro sebe a jdete tam kolem chrámu svatého Víta, prostě nahoru k autu a je to teda úžasný a jako tam se můžu dostat i takhle jenom přes práci, takže musím pracovat, abych si tohle mohla užít.
0: Abych si mohla užít Pražský hrad.
1: Přesně tak, sama pro sebe.
2: A když byste neměla tolik práce, jak byste si odpočila přes léto?
1: No, tak určitě jako nějaké cestování, ale teď poslední roky, tak vlastně je všude tolik lidí a je horko. Mm-hmm. Tak třeba my letos z Mali teda plánujeme, že máme na týden Irsko. Že jako na ten, mě nikdy sever nelákal, ale musím říct, je to krásný a je tam příjemně. Takže to je takový jediný, co letos máme. A jinak jsem tak jako doma, mám tam kamarádky u nás na vesnici, mě tam nic nechybí, takže já jsem tak spokojená.
0: Jasně, ještě k těm Shakespeareovkám, co hrajete?
1: Já, co v tom Omylu, já hraju Abatyši, já to vlastně ještě ke všemu, já tomu takhle říkám jako ze srandy, jako Zlatý hřeb, že na konci přijde ta Abatyše a vlastně tam se rozluští to celý závěr, se taková záměna dvojčata, sluhové dvojčata, synové moji, jako tam se potká s manželem, jako najdou se, ta rodina se jako najde po těch letech, takový jako optimistický závěr celý a takže já jsem ta maminka a Batyše vlastně v tom klášteře a myslím, že by to mohlo být jako docela fakt jako zábavný stranda, protože je to výborně obsazený, tak se těším na to. No.
0: Takže, kdo chce pod střechu a třeba do chládku, vyrazí na vás do kina, kdo vás chce zažít na sluníčku a na vzduchu, vyrazí na Pražský hrad. A potom teda jedete i Brno.
1: Brno a Ostrava.
0: Brno a Ostrava.
2: No málo toho není teda. Dnešním hostem u nás na Frekvenci 1 Dana Batulková. Moc krát děkujeme.
1: Já taky děkuju za pozvání.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Verona a Lásko Prout na frekvenci 1 a spolu s námi už Miloš. Ahoj, krásné ráno.
1: Hezké ráno, přátelé, hezké ráno.
0: Přežil jsi včerejší vedro?
1: Ano,
0: jsem tady,
1: ale já jsem jezdil na skutru, takže to bylo daleko příjemnější, ale jako musím říct, že to bylo náročné.
0: No ty máš totiž vlasy na to, že můžeš jezdit
1: na
0: Vespě a užívat si.
1: Ano, speciálně to hezky vidět pod helmou.
0: Přesně.
2: Značková kvalita. 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Má je pro vás Lucie Šmídová. Hezké ráno.
3: Pěkné ráno. Pozor na nákup ubytování na falešných webech. Čeští fotbalisté se chystají na utkání proti Mexiku. V kolonách se zdržíte na D1 před Brnem a na D5 před Prahou. S nástupem letní sezóny pozor na falešné nabídky ubytování. Počet kyberúteků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace stoupá.
4: Podvodníci jsou navíc více precizní. V květnu byla každá 112. doména podle odborníků podezřelá. Zároveň dokáží velmi rychle reagovat na aktuální trendy a změny v poptávce. Odborníci v květnu evidovali přes 210 domén s falešnou nabídkou hotelů a kyberbezpečnostní společnosti odhalili i podvodníky, kteří napodobují známé weby, kde lidé hledají ubytování, například booking.com nebo web pro hledání letenek Skyscanner. Cílem bylo okrást uživatele o data i peníze. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
3: Sestavování programu schůze sněmovny zabralo asi 8,5 hodiny. Poslanecké jednání blokovala navrhováním změn programu opozice. Žádný ze 40 požadavků neprosadila. Poslanci hned po schválení programu přerušili schůzi do dnešního rána. Včera neprojednali vůbec nic. Jaké to je být vynálezcem, badatelem nebo pilotem, se dnes budou moci vyzkoušet návštěvníci vědeckého festivalu VědaFest. Akce se koná na Vítězném náměstí v Pražských Dejvicích. Na festivalu bude více než 100 stanů různých institucí, univerzit a firem. Ve 3 hodiny nad ránem nastoupí česká reprezentace proti týmu Mexika. Na důležité utkání se chystají davy Čechů.
5: Přímo v Mexico City je pro mě připravený fanouškovský meeting point, kde se můžou sejít. Na místě na ně bude čekat občerstvení, třeba klobásy a pivo. Dav pak vyrazí společně ke slavnému aztéckému stadionu. Mimochodem, tady v Americe se mě lidé často ptají, co to je Čekia. Většinou si pamatují jen Čekoslovákia. A když pár jeho Korejců zjistilo, že jsem právě ze země zvané Čekia, radostí mě obejmuli, prý ještě nikdy nikoho odtamtud nepotkali. Ze Spojených států pro Frekvenci 1 Zdeněk Kratochvíl.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Další horký den je tady. Dneska bude většinou slunečno, jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 33. Na severovýchodě 26 až 30.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Zdržíte se na D1.
6: Několik nesouvislých kolon komplikuje provoz na příjezdu do Brna po dálnici D1 od 176. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. A 15 minut po pojíždí řidiče na dálnici D5 směrem do Prahy od 7. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh, kde u Ořechu na 19,5 kilometru blokuje levý pro nehoda 3 osobních aut. Z dopravního centra ředitelství stanice dálnic Markéta.
3: Už před zprávami jste ho slyšeli, teď už je tady opět, tak se ho užívejte. Miloš Pokorný, hezké ráno.
1: Hezké ráno, přátelé. Dneska slaví svátek jedno z nejoblíbenějších českých jmen, čili Jan, Honza a tak dále. Prostě různé varianty. Honzík, kamarádi taky říkají, no a tu už je německý Hans. To ne, Honza. Všechno nejlepší, kluci, užijte si to. Pokud si budete moc natáhnout budíka, tak brzy ráno, nebo v noci, brzy ráno hrajeme ten zásadní zápas, kdy se musíme pokusit o zázrak. A já na tohle téma zkusím dneska jeden telefon, i když nebude jenom o tom, protože ten dotyčný, komu se chci dovolat ráno, tak je zároveň teď shakespearovským hercem. Ano, přátelé, já zatím nebudu prozrazovat, o koho jde, ale je to jeden z nejsilnějších herců své generace. Iniciály, no, zkuste si tipnout. Je a K. A je, není Jan, tedy, jenom taková malá nápověda. Tak uvidíme. Hezké ráno na Frekvenci 1.

0: Tak ještě dříve, než se spojíme s jedním velmi význačným umělcem a také velkým fotbalovým fandou, tak chci popřát Martinu Nečasovi k trofeji pro nejlepšího českého hokejistu, ovládl zlatou hokejku a poté dlouhé nadvládě Pastrňáka a samozřejmě byly tam ještě dvě jména, ale nicméně to ta nadvláda Pastrňáka byla tak dlouhá, že je fajn, že tady máme i další jméno, které rezonuje nejen v NHL, ale taky u nás doma, a to je právě Martin Nečas. Takže velká gratulace a doufejme, že se bude dařit i v následujících sezonách, protože budeme takovýhle hokejisty určitě potřebovat, což konec konců ukázalo i uplynulé mistrovství světa. Prostě potřebujeme ty nejlepší, bez diskuze úplně. No a když jsme u těch nejlepších, tak pokud my se chceme dostat mezi ty nejlepší, co se týče mistrovství světa ve fotbale, tak jak jsem říkal, musíme se dneska v noci nebo brzy ráno pokusit o neskutečný zázrak, protože na Azteckém stadionu bude pochopitelně vyprodáno. Já jsem se díval na aktuální kapacitu stadionu, je to něco kolem 80 tisíc, což samozřejmě je neskutečný kotel, neskutečný peklo, na který naši fotbalisti nejsou zvyklí. Bude to strašně těžký, ale zázraky se dějí, tak pojďme si říct, že i nám se to může povíst, ale bude to chtít absolutně nadstandardní přístup, nadstandardní výkon, nadstandardní fyzičku, protože se hraje v Mexiku. A když tohle všechno se spojí a kdyby nás třeba Mexičani i trošku podcenili, protože oni už mají postup jistý, tak by to mohlo nakonec dobře dopadnout, ale bude to strašně těžký, ale není to nemožný, což je to podstatný. Takže přátelé, pokud dneska si natáhnete budíka, tak ve 3 hodiny ráno Aztécký stadion, návštěva přes 80 tisíc a Mexiko jako domácí mužstvo proti České republice. Tak držíme palce, no a za chviličku už proběhne ten slibovaný telefon, no a uvidíte, jaká je dneska premiéra a jak se na ní chystá, a teď už to prozradím. Jakub Kohák, hezké ráno.
1: A zásilka z Datártu dorazila do Vídeňho.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
2: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
1: Boxu, tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei WatchFit 5. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bonavita mysli zapékané za 69,90 a Megle smetanu ke šlehání 250 ml za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
8: Z každého roku vybíráme jen ty nejlepší.

0: Ke mně se zatím bohužel nedaří probudit Jakuba Koháka, který má dneska premiéru šekspírovské komedie. Já se tomu popůl dostanu, doufám, že se Kuba probudí, protože jsem se těšil, co mi řekne, jak je to s trémou a tak dále, a do toho ještě máme ten fotbal. Třeba se to ještě podaří, zatím umělec prostě stále ještě odpočívá. Tak malé zprávy na frekvenci 1 a doufujeme, že se nám to do 10 hodin podaří. Hezké ráno.
1: Milujete fotbal? Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce. Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
2: Dobré dopoledne, u krátkých zpráv. Medvědice v lese na severu Slovenska v úterý večer napadla muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Východoněmecké město Hal vyzvalo tamní koupaliště, aby zrušilo kontroverzní zákaz vstupu lidem, kteří neumějí dostatečně dobře německy. Anketu Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hráče sezóny vyhrál poprvé útočník Martin Nečas. Druhý skončil David Pastrňák, třetí Tomáš Hertl.
3: Frekvence 1. Doprava.
2: Nehody komplikují provoz na Pražském okruhu.
4: Na Pražském okruhu ve směru od Ruzyně k dálnici D1 komplikují provoz dvě nehody na 21. a půl kilometru a 19. kilometru. Kolona se tvoří od 25. kilometru a zdržení je na 20 minut. Z tohoto důvodu se tvoří kolona i na příjezdu do Prahy po dálnici D5 od 7. kilometru, kde se zdržíte 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: Frekvence 1.

0: dva své nejzábavnější formě situační fraška o záměně hned dvou párů identických dvojčat ve starobylých Syrakuzách. Nejsvěžnější Shakespeareova komedie je plná neuvěřitelných záměn, grotesních figur, ale také jižanského temperamentu a vášně. Brilantní. No, tak, to byl důvod, proč jsem volal Kubu Koháka, protože on si ve své herecké kariéře a režisérské poprvé zahraje v Shakespeareovském kusu, protože opět jsou tady letní Shakespeareovské slavnosti. No a my jsme se o tom s Kubou včera bavili a říkám, no tak pojďme si povídat o tom v éteru, protože to je pro herce jako milný, když si zahraje Shakespeara. No tak je asi z toho tak nervózní, nebo prostě, že mi nebere telefon. Když jsme u toho, Lubko, kdy jsi byla naposledy na Shakespeareových?
1: Na Shakespeareovi?
0: No jasně.
1: Na slavnostech pod širým nebem jsem byla, je to podle mě 2, možná 3 roky, ono to letí rychle, než si člověk myslí. No. A byl to podle mě Hamlet. Mm-hmm. A bylo to na Hradě právě. A on byl udělaný trošičku moderně. Mm-hmm. A já jsem tam měla sebou dceru a říkala jsem jí, když to potom skončilo, a říkám, tady asi člověk jako u Shakespeara můžeš spoilerovat, všichni ví, jak to dopadne, že jo. A já říkám, prosím tě, jenom on jako ve skutečnosti u Shakespeara se nezastřelil. Jo, tak jenom, že když je to prostě můj moderně jasně, pojatý, jasně. Aby potom vlastně někde v písemce ve škole nenapsala, jo, prostě Hamlet se zastřelil, piv, paf.
0: Je to hotový. No v každém případě je to jedna z mám kamarády, kteří chodí každý rok, čekají, jaká bude premiéra, co se bude reprízovat, takže to je taková ta očekávaná věc letní na Pražském hradě a vlastně dneska už ty Shakespeareovky jsou jinde, ale v každém případě je to divadelní událost a myslím si, že všichni z herců by si to rádi vyzkoušeli, pokud si tam už nezahráli, protože si myslím, že je to úplně něco jiného, než když se hraje v Kamenném divadle, prostě speciálně prostředí Pražského hradu je kouzelný, že? Takže kdo nebyl, tak určitě doporučuji. Já jsem teda byl, ale už je to opravdu hodně dlouho, tak jsem říkal, že bych měl účast oprášit. A na to jsem se chtěl domluvit i s Kubou, ale dneska mi to neumožní.
1: Hele, třeba chci, aby si přišel, abyste se viděli, no, a proto ti nezvedá telefon.
0: Je to jasný.
1: To tak. Víš, ty se mnou budeš mluvit po telefonu, já tě chci vidět, kamaráde.
0: No ale jako včera mi říkal, no jsem jako nervózní trošku, jak si Kuba ze všeho dělal srandu, tak tady bylo vidět, že mu na tom hodně záleží, no tak máme ještě chviličku, třeba se ještě ozve a když tak mu zavoláme, až bude mít po premiéře, bude už uvolněný umělec. Hezké ráno.
2: Frekvence 1. To nejlepší z

0: Do kin přichází letní romantická...
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
0: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. A komedie Po večerce.
2: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
0: Tam, kde to všechno začalo.
3: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
0: Dostává první láska druhou šanci.
4: Poprvé už to samozřejmě.
0: Po večerce v kinech od 25. června.
5: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
6: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Marto, ještě, že jsi dorazila ty, protože já se od rána snažím probudit Kubu Koháka, jelikož máš jejich spirovskou premiéru
1: a ten říkal, je chudák no. Já jsem to slyšela v rádiu.
0: Nějaký prostě vyplej,
1: prostě
0: takže...
1: Prostě ti nebere telefon. Ne. A nebo jak jsi říkal správně, že třeba je nervózní, protože já bych byla strašně nervózní.
0: Možná je přemotivovaný. A třeba se to podaří třeba zítra, uvidíme. V každém případě, pokud právě Kubo stáváš, tak hezké ráno.
1: Taky přeju.
0: No, tak Marti, hezký vysílání.
1: Děkuji ti, to je krásný den.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
3: Tam, kde to všechno začalo.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Dostává první láska druhou šanci. Po večerce v kinech od 25. června.
6: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
8: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
9: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ano, zprávy a Lucie Šmídová. Krásné dopoledne.
10: Pěkné dopoledne. Rodiče si stále více stěžují na personál ve školách. Ve výdejních boxech může být přes 50 stupňů. 15-minutová kolona je po nehodě na příjezdu do Prahy po D5. Čeští rodiče se stále více stěžují na chování personálu, ale i další lidi v mateřských, základních i středních školách. Počet stížností roste dramatickým tempem. V presklubu Frekvence 1 to řešil ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který řekl, že potíže by se měly nahlašovat co nejdříve.
11: Stížnosti ze strany rodičů na školy se dramaticky zvýšily. Můžeme říct, že za poslední 4 školní roky dvojnásobně. Na začátku toho období, které jsem zmínil, jsme jí měli přibližně 1000, teď už jsme přes 2000. A velmi úzce souvisí právě s nastavením komunikace mezi školami a rodiči. A bylo by dobré, aby byly řešené hned na začátku vzniku celého problému, protože pak, když do té situace vstupujeme my, tak je to vlastně zdlouhavější proces.
10: Celý presklub si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. Pozor, co si objednáváte do samoobslužných boxů. Potravináři varují před doručováním potravin a doplňků stravy. V horkém letním počasí tam může teplota snadno přesáhnout i 50 stupňů Celsia. Hrozí tak zkažení potravin. Lidé si nechávají do boxů doručovat například pečivo, nápoje, mysli, tyčinky nebo doplňky stravy. V Česku je asi 17 000 výdejních míst. Ve síti boxů je denně v průměru 250 000 zásilek, ve špičkách až 500 000. Medvědice v lese na severu Slovenska v úterý večer napadla muže. Záchranáři ho s tržnými ranami převezli do nemocnice. Zásahový tým pak zvíře zastřelil. Informovali o tom záchranáři. Střetů medvědů s lidmi na Slovensku stále přibývá. Čeští fotbalisté se chystají na utkání proti Mexiku na mistrovství světa. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka získali v úvodních dvou kolech jediný bod a k účasti v play-off potřebují domácí výběr v tamní metropoli porazit. Jde o dosud nejtěžšího soupeře, řekl Frekvenci 1 fotbalový internacionál Ladislav Vízek.
12: Bohužel nám ty dva zápasy toho ukázali hodně. A já se toho zápasu s Mexikem bojím, už proto, že z těch tří zápasů ve skupině to bude nejtěžší zápas. A to z několika důvodů. Za prvé 90 tisíc šílených Mexičanů, nadmořská výška, která mě opravdu straší, protože kluci měli těžké nohy už v Guadalajáře a v Mexiku to je ještě výš.
10: Na sledování zápasu si budeme muset opět přivstat. Utkání začne ve 3 hodiny ráno našeho času.
9: Frekvence 1.
6: Počasí.
10: Je to další horký a slunečný den. Celý den bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 28 až 33. Na severovýchodě 26 až 30 stupňů.
6: Frekvence 1.
9: Doprava.
10: Zdržíte se na plzeňské dálnici.
13: S 15-minutovým zdržením musí počítat řidiči na dálnici D5 před Prahou od 5. kilometru. Kolona dále pokračuje na Pražský okruh až k Ořechu. Zde se zdržíte 15 minut i v opačném směru od Lovkova. Ostavený autobus po ruchu nepřehlédněte na dálnici D1 na 11. kilometru z Prahy do Brna. A nesouvislé kolony kamionů komplikují provoz na příjezdu do Brna po dálnici D1 od 76. kilometru až po sjezd na Bratislavu. Osobní auta po pojízdu 15 minut. Z dopravního centra ředitelství stanice dálnic Markéta.
10: A teď mě mrzí, že nejde přenést po rádiu ta vůně, která se tady rozprostřela po studiu Frekvence 1, když dorazila Martička. Marta Endová je tady, hezké dopoledne.
1: Děkuji moc, já jsem ráda, že ti to voní, že ti voním. Děkuji, tak já vás vítám v mojí hodince i dnes, máme 24.6. Vlastně příští středa už bude červencová. Včera bylo poslední červnové úterý, předposlední, pardon, ale ta středa už je opravdu poslední v tomto měsíci červnu. No, počasí je neměnné, samozřejmě, že je teplo, na to si zvykáme, tak co jiného nám zbývá. Já mám pro vás takovou rádiovou klimatizaci.
14: Zima je, zima je v lese, zima je na poli, na štrbském bestec, nebe si na zemi peřinu snese, honkejme se, heleďme se, zima je...
1: Tak co, ochladilo vás to trošku? Protože, tak když je zima, tak se otevře třeba lednice, pustí klimatizace, anebo se pustí Hněčka Zagorová s tady tou písničkou, protože zima je, zima je, zima je, a když se to člověk jako vsugeruje, tak stejně se potí, ale je mu zima. No nic, já vás schladím ještě trošku víc, prosím vás, protože dnes, 24.6., je to přesně půl roku do Štědrého dne. Já vím, no, je to sice sladký a milý, ale moc bláznivý, přesně tak, jak zpívá Ava Max, Sweet but Psycho, u nás na Frekvenci 1, hezký poslech.
6: Co se děje?
9: Co se děje?
6: S Martou Jandovou.

0: Ken Sharp, You, nebo Ty, protože pro vás, pro tebe, my vysíláme.
1: Co se děje s Martou Jandovou?
0: Tak blíží se čas dovolených, to počasí už nám dává takový signál, že opravdu to léto už je tady a že děti v pátek, teda většina dětí v pátek zamávají vysvědčením a potom už se budou plnit dálnice směr Chorvatsko nebo možná do Polska k moři při tady těch teplotách prostě, nebo do Českých hor, nebo kotlinek, k rybníkům, k řekám, prostě lidi budou hodně cestovat, že jo? Taky právě k tomu moříčku třeba. No, hodně lidí bude cestovat letadlem právě k tomu moři, protože pro některý to je moc daleko tam jako dojet autem třeba, když chcete do Egypta nebo do Turecka nebo tak. No tak já jsem se podívala na ten fenomén tleskání v letadlech po příletu. Jo. Děláte to vlastně jako mimochodem? Já jsem letos jednou tleskala, za to se trošku omlouvám, protože se vždycky jako pousmívám vždycky, ale tleskala jsem i já. Byl to přílet na Madeiru, protože tam to není úplně jednoduchý, že jo. Tam se hrozně rychle mění to počasí a to letiště je docela krátký, museli ho dostavovat před nějakou dobou, aby to bylo i bezpečnější po to, co nějaký letoun prostě jako to nedobrzdil a spadl do moře. Ještě k tomu jsme měli nějaký problémy, takže jsme skoro vlastně nemohli přistát, ale ten pilot to vyzkoušel a dosedli jsme a to jsem teda tleskala i já, protože já se bojím lítání, jo. A to bylo takový jako, že uf, že jsem se u toho smála, ale tleskala, protože jsem byla vlastně ráda. No, lidi tleskají, i když se letadlo právě ani jako nehne, jo. Jako když to s váma třeba hodně houpe a pilot vám řekne, hele, nevíme, jestli přistaneme, zkusím to, tak si potom jako říkám, tak fajn, tak to se jako zaslouží, aby se zatleskalo, protože byl jako hrdina, tak jo, ale když se to letadlo ani nehne, tak si říkám, tak jako to je normální, těch letů za den je teďko nevím kolik, podívám se hned do příštího vstupu, kolik letadel přistává každý den. Ale představte si, že bychom třeba dělali, já nevím, v tramvaji, jo, při každý zastávce, v autobuse, ve vlaku, no to by bylo zábavy. No podívala jsem se aspoň na to, že to tleskání potom přistání je opravdu taková zvláštní tradice, která dodnes nevymizela, protože ono to vzniklo v době, kdy lítání nebylo samozřejmostí, jo. A prostě pro mnoha lidí to představovalo velikánský zážitek. Ten potlesk byl vlastně takovým poděkováním pilotů a posádce za to, že se jako bezpečně vrátili na tu zem. Dnes se to většinou teda stává na charterových letech, na dovolenkových letech, protože na těch pravidelných obchodních linkách mezi velkými městama tam už skoro nikdo nezatleská, že jo. Říká se takhle, psychologové se všimli, že častěji tleskají lidi, kteří mají zajetání respekt, to se hlásím já, nebo právě ten strach. A že to nemusí být ani tak jako oceněním pilota, jako spíš taková spontánní oslava vlastního přežití. A já se v tom úplně, ale úplně vidím. Každopádně zastánci, lidi, kteří jsou pro, tak ty říkají, že je to poděkování pilotům posádce, že se prostě uvolní napětí, že to vytvoří takový pocit společného zážitku a tak. Napište mi, jestli tleskáte, nebo co si o tom myslíte vy. Zažili jste to, že jste opravdu museli tleskat, protože to jinak nešlo. Klidně mi pište SMS-kou na 736-300-444. Budu se těšit, pa, pa.
1: Připraveni na letní zážitky?
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
1: Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
3: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
4: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Markétou Jandovou.
1: Dneska společně řešíme tleskání v letadlech po příletu a mám od vás spoustu zpráv. Opravdu tady třeba Kája píše, řadím se mezi ty, co tleskají sobě, že to přežili, ale už jsem dlouho naletěla. No, tak to já taky, jak jsem naposledy tleskala teďko. Tady posluchač Joe píše, dobrý den, také tleskáme, ale tleskáme automatickému pilotovi. No, ale ten automatický pilot jenom letí, ne? Myslím, že nepřistává. Nebo ten pilot aspoň musí být jako, že jo, nějak při smysle. Nevím. Jody, však to rozepište, prosím. Ahoj, Marti, já teda ještě nikdy neletěla, ani mě to neláká, píše Lenka Ela. Takže netleskám, ale zajímalo by mě, jak to vnímají letušky a piloti. Jak se jim to líbí, nelíbí. Třeba ti někdo takový napíše, jak to vidí on, nebo on, ona. K tomu potom ještě něco mám. Ahoj Marto, přiznám se, že taky tleskám v letadle, ale jak říkáte, je to proto, že člověk se cítí bezpečně na zemi. Vím, že to pilot neslyší, ale myslím, že posádka mu to ráda sdělí. A tady bojím, nelétám, netleskám. No, to je zpráva. Bojím, nelétám, netleskám. Bujnej Bertík z Brna, takže třeba. Já jsem právě se na to koukla, tak zaprvé jsem vám slíbila, že se podívám, kolik letadel přistane v průměru za den na naší planetě. Tak podle údajů leteckých organizací se dnes na světě uskuteční přibližně 100 000 až 100 000 10 komerčních letů. Jo. Představte si to, kolik to je. Rozpočítala jsem to. To znamená, dejme tomu, že bereme teda těch 100 000, jo, tak to je 100 000 přistání za den, 100 000 potlesků za den, to znamená 4200 přistání za hodinu, 70 přistání za minutu, to znamená, že víc než jedno letadlo za sekundu, jo, někde na světě zrovna dosedá na runway, takže teď, jo, a teď, prostě neuvěřitelný. To znamená jeden potlesk za sekundu. No, pilotům to prý nevadí, tak a co jsem jako o tom se různě tady koukala, udělala jsem se jako rešerši na internetu. A je to z toho důvodu, že ty piloti to většinou neslyší. Tam je přece docela randál, prej a ještě tomu jsou zavřený takový ty bezpečnostní dveře, takže oni to moc neslyší a hlavně při tom přistání je tam i hukot, že jo, když dosednou ty kola na tu runway, potom když brzdí a tak dále. A většinou se to prej všimnou, až když potom sestřička letuška otevře dveře právě do kokpitu. No, slyšela jsem můj názor, že prej není úplně dobrý, když ty lidi tleskají v momentě, kdy se dosedne. Kdy to letadlo vlastně ještě jako dobržďuje a tak, že to by je mohlo malinko rušit, ale stejně si myslím, že to spíš neslyšej. Ale problém je v tom, že jakmile letadlo dosedne, tak lidi se začínají odpoutávat. Začínají si stoupat a brát si kufry. A nebo baťohy. A to se vlastně ještě vůbec nesmí. Zrovna ráno jsem to pozorovala, že jen jsme dosedli a nějaký člověk už prostě si stoupal a chtěl jít se vyčůrat. Já vím, že asi musel. No, mám tady zprávu od vás.
2: Ahoj Marti, je opravdu hodně zvláštní tleskat někomu, že prostě vykonává svoji profesi. Na druhou stranu musíme říct, že je to velká zodpovědnost, prostě sednout si do takového velkého kolosu a mít zodpovědnost za stovky lidí. Je neskutečný, já jsem si zatleskala, já jsem toho teda moc nenalítala, ale kdysi jsem letěla na dovolenou s kamarádkou a když jsme takhle už asi po desátý nalítávali nad Bangkokem a kamarádka s tím pytlíkem papírovým u pusy říká, ale tady jako už dost, tak to jsem si teda opravdu zatleskala z radostí, když jsme přistáli.
1: Já to chápu. A tady ještě píše Martin z Hrádku nad Nisou a mě to opravdu pobavilo, že to je taková krásná představa. Ahoj, zásadně netleskám. Myslím, že je to dopravce jako každý jiný. Třeba vlak, autobus. Ještě jsem se nesetkal s tím, že by v autobuse po příjezdu fabrice všichni tleskali a říkali šoférovi, teda Karle, dnes jel perfektně. Díky, dobrá práce. Ježiš, to je vtipný. No, my jdeme dál, za chvilku budou narozeniny.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
4: je fajn. Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
3: Frekvence 1.
0: Doprava.

Máme tady narozeniny a já mám několik zpráv hned od vás právě k narozeninám. Tak za prvé mám poblahopřát skvělé manželce Aničce, která dnes slaví narozeniny. Jmenuje se Anna Karlíková, je z Aše a za všechno, co pro nás dělá, za její lásku a starostlivost, přejeme hodně štěstí, radosti a hlavně zdravíčko. Takže ještě jednou Aničce Karlíkové z Aše přeje manžel Karel, syn Václav a dcera Lenka s rodinami. Všechno nejlepší k narozeninám. Tak, potom. Dneska slaví jedna kolegyně 60. narozeniny. Je to Zdenička, naše milá Zdeňko. Věk není o tom, kolik let je našemu tělu, ale o tom, jak mladá je naše duše. Přejeme ti pevné zdraví, moře lásky od tvých nejbližších a ať tě život baví a ať ti přibývají vrásky výhradně jen od smíchu. Nebo na zádech. A to vše ti přejí kolegyně Iveta, Aneta, Pavlína a Veronika. No potom ještě všecko nejlepší tady k dnešním 11. narozeninám Nelince Kratochvílové z Rozstání, a to přejí Janíčkovi. A pak tady mám pro všechny Honzy, který dneska slaví svátek, tak si přál Honza z Prahy ze Střížkova, aby jsme zahráli kousíček Mikea Oldfielda.

protože Honza píše, že nemá nikoho, kdo by mu popřál. Tak milý Honzíku z Prahy, ze Stříškova, všechno nejlepší k svátku samozřejmě, ať máte krásný den, ať se na vás usměje štěstí a určitě, ať někdo ještě poblaha přeje, jo? Tak jo, všem ostatním Honzům samozřejmě taky posílám spoustu lásky z celého našeho rádia. No, pojďme na ty slavné, jelikož to byly zprávy od vás. Dneska slaví velká žena českého showbiznesu, Helena

Helena bude 19. června, to znamená za rok, zpívat v Edenu na svém obrovském koncertu, který se bude jmenovat Helena 80 v Edenu. No tak, třeba se tam uvidíme. Tak, všechno nejlepší, Helenko. Dnes by také slavil muzikant Jeff Beck. Tomu přijem všechno nejlepší, možná tak zaprvé skvělý muzikant a taky vytvořil vlastně kapelu, že jo, s Johnny Deppem. My jsme ho hráli vlastně nedávno právě tu písničku společně s Johnny Deppem, protože Johnny Depp měl také nedávno narozeniny. Dneska taky slaví narozeniny fotbalista Lionel Messi nebo modelka Petra Němcová. A my těmto všem, ale i všem ostatním přejeme krásný slunečný den.

Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod. Come on, yeah.

0: že a s tím Broukem přišel, nebo s těma Broukama přišel další Brouk. Brouk Robin.
1: Ano. A počkej, to mě vlastně teď připomnělo, jak jsi řekla Brouk. Já jsem tě přesně takhle pozdravil v rubrice Pospátku s Martou Jandovou a to je ta poslední, která ještě není vydaná.
0: Jak to, že není vydaná vlastně?
1: No to je vlastně, vidíš, jak to, že není vydaná?
0: No, já jsem si taky říkala právě.
1: No hele, to už bych chtělo jako vydat. Přátelé, sledujte Instagram, frekvence na Instagram Marta Jandová nebo můj Robin Sobek, protože já si myslím, že co nevidět, vyjde z brusu nová rubrika Pospátku s Martou Jandovou a ono se to bude týkat právě Brouků. Já to nechci úplně prozrazovat.
0: I Brouci lítali vlastně. Hele, já dneska tady řeším lítání a tleskání.
1: Aha.
0: Ty jsi taky letěl někam už. Tleskali lidi, zažil se to, že by lidi tleskali po přistání?
1: To je možná kdysi dávno, ale to už se snad ani nedělá, ne?
0: No právě, že to dělá hodně, no.
1: Fakt.
0: Nikdy jsi netleskal?
1: No, tleskal jsem v divadle, no. Naposledy. Nevím na čem. Ne, v letadle se to podle mě už nedělá, spíš je to taková trapnost, ne?
0: No, dělá se to na těch čárterových letadlech hodně právě, když lidi kulíte na dovolenou, tak jako mají radost, že přistáli, jo, tak ještě tleskají.
1: No. Přežili. No jasně, no tak jo.
0: Takhle zatleskáme taky. Já třeba zatleskám všem, kteří dneska dobře došli.
1: Ano. Prostě tleskáme našim posluchačům za to, že poslouchají Frekvenci 1. No nic, Martin, jdeme na zprávy, ty se měj parádně a zítra zase.
0: Těším se, papa.
1: Ahoj.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pojďme si rád minutu po 11. Ondřej Albrecht je zde.
4: Hezké dopoledne. V Ostravě Zábřehu muž postřelil na sídlišti ženu. Na místě jsou všechny dostupné policejní síly. Kvůli přerušenému derby Slavie se Spartou rozdala policie několik obvinění a stovku pokut. A s klonami počítejte na pražském okruhu i D8. Policie v Ostravě Zábřehu zasahuje proti muži, který na sídlišti střílel a zranil ženu. Podle záchranářů je v ohrožení života. Utrpěla těžké střelné poranění trupu, byla ale při vědomí. Na místě zasahují všechny dostupné síly, řekla mluvčí moravskoslezské policie Eva Michalíková.
5: V Ostravě Zábřehu jsme přijali opatření proti muži, který má být ozbrojen. Zajistili jsme bezpečný perimetr. Na místě jsou policisté, kteří činí nezbytné kroky k zajištění bezpečnosti. Podle prvotních informací víme, že mělo dojít k postřelení jedné ženy, která se zraněním byla přidána do ruchu záchranářů.
4: Obyvatelům v lokalitě byla zaslána i informační SMS-ka s bezpečnostními pokyny. Krajský státní zástupce v Brně obžaloval 13 lidí z drogové trestné činnosti a obchodování s anaboliky. Dalších 11 osob bylo obviněno v Polsku. Podle kriminalistů skupinu vybudovali dva muži poté, co v sousední zemi získali odběratele marihuany. Více k případu řekla mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová.
6: Dva muži podle kriminalistů získali nejdříve v Polsku odběratele marihuany, kterou skupovali od dalších obviněných a v zahraničí prodávali zhruba za dvojnásobek ceny. Zpět do Česka podle detektivů dováželi k další distribuci pervitin, mefedron a látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem. Později měla skupina do nabídky přidat i kokain.
4: Osmi obviněným hrozí v Česku až 18 let vězení, pěti pěstitelů marihuany 5 let odnětí svobody, aktuálně jsou ve vazbě 3 z nich. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu v Ankaře za směšné. Chápu, že dělá kampaň, aby byl znovu zvolen, vztahy to ale nezlepší, uvedl v diskuzi serveru Blesk.cz. Reagoval tak na to, že Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na vrcholné fórum ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Kriminalisté kvůli incidentu na Květnovém předčasně ukončeném derby mezi Slaví a Spartou obvinili dva lidi z trestného činu výtržnictví. Jednoho z nich navíc i z nebezpečného vyhrožování brankáři týmu hostujících. Hrozí za to až 2 roky vězení. Skoro stovka fanoušků, kterou policie stotožnila, spáchala přestupek proti veřejnému pořádku. Ve správním řízení můžou dostat pokutu až 10 000 korun. Utkání se kvůli výtržnostem domácích fanoušků nedohrálo.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: A pojďme se podívat také na počasí. Teploty 27 až 32 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 23, bude jasno nebo skoro jasno. V noci potom teploty klesnou na 18 až 14 a bude opět jasno.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Na osmičce je menší kolona při příjezdu do Prahy. Mezi třetím a prvním kilometrem necháte asi 10 minut. Aktuálně kolona také hlášená z Pražského okruhu ve směru k letišti mezi 13. a 20. kilometrem a zdržíte se aktuálně taky na silnici číslo 55 ve směru na Uherské Hradiště, tedy v tahu, na tahu Otrokovicemi. Tam necháte na Kvítkovické křižovatce zhruba čtvrt hodiny zpoždění. Tak šťastnou cestu, pevné nervy za volantem. Teď už má slovo Robin Sobek.
1: Jsem zde, skoro jako na koni. 5 minut po 11, tak ještě jednou krásnou středu. Je nádherně, ostatně jako celý týden a jako ještě vlastně možná ten další týden bude. No nic, užívejte ty třicítky, užívejte ty horká a taky frekvenci jedna, protože my budeme servírovat tunej z muziky Lucie Green Day, taky Alexandra Stenu za chviličku. Stejně taky peníze v banku posledního slova, protože už pomalu a jistě sbíráme pěkný balíček dohromady a budeme dál pokračovat s větou Pepy Vrtala alias Fotra na tripu, a to v 11:30. Stejně tak my a Coca-Cola vyrážíme opět za vámi a vyrazíme i dneska ve středu 24. června. Postará se o to náš kolega Tomáš Fíla s naloženým autákem výher, kdo ho odchytí jako první, tak toho vyhraje poměrně dost, co konkrétně řekneme si ve 11:45. Teď už jdeme hrát.
2: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Cože?
1: Cože?
0: Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Může trávník přerůst tak, že už nejde zachránit a je z něj normálně louka? David 37 Klatovy.
3: Jo, takhle. Já jsem si totiž vlastně myslel, že louka je... Asi vlastně pro mě trávník je něco, co je oplocenýho a louka neoplocená. Asi takhle já to mám v té hlavě totiž.
2: No takhle on může přerůst, takže už nejde zachránit, to možná jako myslí přerůst přes plot. No podle mě to jako asi jde.
3: No určitě to jde. Stačí nemít sekačku, ne?
2: No, nebo kosu.
3: Nebo kosu.
0: Cože?
1: Cože? Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
0: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.
4: Planeo vykopává akční týdny plné...
5: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
4: Elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
1: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
6: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme...

0: Kylie Minogue na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A my jdeme hrát. Je tady ta chvíle, na kterou všichni netrpělivě čekáte, protože se bude hrát o peníze o 12 500 korun. Tohle je aktuální bank posledního slova. Máme minutu po půl dvanácté. A volat můžete teď na 257 400 999. Tak kdo pak se k nám dovolal jako první? Kdo byl nejrychlejší dneska? Dneska dopoledne. Haló? Hello.
3: Haló?
0: To je blázinec, tohleto. No, kde je tam?
3: No, Eva z Ostravy.
0: Evo, no tak víte, že voláte, ne, do posledního slova. Evo, kde jste?
3: No, vím.
0: No, já tady čekám jako blázen u toho telefonu. Evičko, vy jste nečekala totiž, že se dovoláte, že jo?
3: No, přesně tak.
0: Jo, no je mi to úplně jasné. Oni všichni nechávají vyzvánět ty telefony a když to vyjde, tak to vyjde, když to nevyjde, tak to nevyjde, no a když to vyjde, tak jsou strašně překvapení všichni. No, Evi, tak dobře, to bychom měli za sebou, tenhle ten úvod, ale teď už vážně, pojďme hrát o 12 500 korun. Jste připravená?
3: Ano, jsem.
0: Dobře, pouštím větu, fotra na tripu zní takto.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Svoboda.
0: Svoboda?
3: Ano.
0: Dobře, Evi, pojďme zkusit, co udělá slovo svoboda.
4: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
0: Evičko, já vám přeju v Ostravě svobodu.
3: To nic, tak příště. Naschle.
0: Mějte se krásně, aspoň, že vás to pobavilo. Tak jo, naschledanou. No, protože svoboda to není. Hledáme jiné slovo, ale přehodili jsme díky Evě z Ostravy 500. Navíc do banku posledního slova a zase se bude hrát o víc odpoledne v půl páté o 13 000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: 3,5 minuty po půl dvanácté aktuálně. Jak to vypadá na cestách?
5: Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 176. až 196. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v této koloně popojíždět více než hodinu. V této koloně si dejte pozor na 194. a 5. kilometru, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. A porouchané osobní vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 51. kilometru ve směru do Prahy. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Live, Gesri. Na frekvenci 1 máme 11:15 a jdeme dál, samozřejmě, protože na telefonu už čeká náš kolega Tomáš Fíla. Vy víte velmi dobře proč, protože v podstatě už od pondělka jezdí opět s naloženým autákem výher a koho odchytí jako první, tak vyhraje nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška, plážová deka, sluneční brýle, Coca-Cola, voucher do restaurace Food Mark v hodnotě 500 korun. K tomu vlastně přidáváme i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola, to z jednoho prostého důvodu, protože my frekvence 1 taky Coca-Cola. Jsme se spojili a děláme radost. A komu tu radost uděláme dneska v polovině pracovního týdne ve středu 24. června, to se dozvíme právě teď od Tomáše, kterého máme na telefonu. Doufám, že se slyšíme, Tome, povídej, kde tě máme?
1: Hezké poledne, Robine, slyšíme se naprosto perfektně. Já zdravím od Mahenovo divadla v Brně, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači a samozřejmě vezeme s sebou všechno to, o čem ty jsi mluvil. Já už tady mám dnešní vítěze u sebe a pozor, jsou do konce dva. Dobrý den, jak si jmenujete?
2: Jara.
3: Mila.
1: Vy jste manželský pár, je to tak?
2: Je to tak.
3: Ano.
1: Je to tak, takže samozřejmě ta výhra patří vám, ale abyste ji mohli získat, tak je důležité říci, jak zní heslo pro dnešní den.
4: Brno je zlatá loď.
1: Brno je zlatá loď, je to tak. A vy samozřejmě získáváte všechny ceny, o kterých Robin mluvil. Prozraďte ještě, co jste dělali, když jsme ráno hlásili, že přijedeme právě sem do Brna k vám.
2: Já jsem snídal akorát.
3: A pila kafe.
1: No takže snídaně taková, jaká má být, naprosto do pohody. A všechny ty ceny, o kterých Robin mluvil, jsou samozřejmě vaše. Tady je máte.
2: Super, hurá, to je
3: díky
2: frekvence 1.
1: No a slyšeli jste to sami, spousty radosti dnes v Brně. Zítra ji zase přivezeme někam jinam, kam se dozvíte o raním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat, já se na vás budu těšit. No a dnes vám přejeme krásné a slunečné odpoledne, tak ahoj z Brna.
2: Ahoj z Brna, zdravíme, super, zdravíme rádio frekvence 1.
0: Ahoj, Jara, Míla, veselá kopa, znali dnešní heslo a tím pádem vyhrávají, obrovská gratulace od nás. Ještě dodám, že probíhá mistrovství světa ve fotbale, čili vy můžete vyrazit za fotbalovou atmosférou do restaurací a barů, označených samolepkou Food Marks. Můžete tam fandit české reprezentaci a zároveň soutěžit o skvělé ceny. Stačí si dát nápoj Coca-Cola ve skle, pod etiketou najít kód, pak ho zadejte do aplikace Coke App a jste ve hře. Mapu podniků Food Marks najdete v aplikaci nebo taky na stránkách Coca-Cola.
5: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: nejlepší z muziky Kamufláž na frekvenci na taky DJ Bobo bude. Bory Hartmiller, Anaka, Ivan Tásler. A mnohem více muziky, krásné poledne.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Pravé poledne tady, 12. hodina zprávy a taky Ondřej Albrecht.
3: Já přeju také hezké poledne. Muže, který dnes střílel v Ostravě, našli policisté mrtvého. Obchodní inspekce v pražské Sapě zabavila stovky padělků a zdržíte se na dálnici D1 za Prahou. Muže, který dnes dopoledne střílel na sídlišti v Ostravě Zábřehu, nalezla policie mrtvého s prostřelenou hlavou. Muž předtím postřelil svou manželku do zad. Její zranění jsou vážná, už ale není v bezprostředním ohrožení života, jak vyplývá z informací policie a záchranářů. Podle policejní mluvčí Evy Michalíkové nikomu nehrozí žádné další nebezpečí. Více informací k případu zveřejní, jakmile to bude možné. Premiér Andrej Babiš a maďarský předseda vlády Peter Maďar se při úterním jednání dohodli na prvním společném zasedání vlád obou zemí. Chtějí posílit spolupráci ve zdravotnictví, kultuře nebo dopravě, informoval o tom odbor komunikace. Premiéři se setkali v Maďarsku a bilaterální jednání předcházelo schůzce premiérů zemí Visegrádské čtyřky. Spolupráce mezi zeměmi V4 byla v uplynulých letech oslabená, hlavně kvůli odlišným pohledům na válku na Ukrajině. Česká obchodní inspekce v pondělí kontrolovala skladování výrobků a prodej na pražské tržnici Sapa. Během kontrolní akce inspektoři zajistili přes 1600 výrobků s podezřením, že se jedná o padělky. Více řekl mluvčí ČOIKy František Kotrba.
4: Jednalo se především o textilní výrobky značek jako Nike nebo Tommy Hilfiger, obuv, koženou galanterii, kabelky a další výrobky známých světových značek v hodnotě vyčíslené v cenách originálů přibližně za 3 850 000 korun.
3: S kontrolovanou osobou bude zahájeno správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto o výši pokuty a propadnutí zboží. Fotbalový brankář Jakub Surovčík prodloužil smlouvu v pražské Spartě. 23-letý slovenský reprezentant podepsal dlouhodobý kontrakt. Surovčík přestoupil do Sparty v roce 2023 z Jablonce. Dlouho ale čekal na větší šanci v A-týmu. Ta přišla na jaře po zranění brankářské jedničky Petra Vindala. Surovčík ve druhé polovině sezóny odchytal 14 ligových utkání. Přidal i 2 starty v konferenční lize. Na začátku června se dočkal debutu ve slovenské reprezentaci.
2: Frekvence 1.
0: Časí. Dnes budou teploty opět tropické, 27 až 32 stupňů Celsia na většině území, bude také jasno nebo skoro jasno, v noci se také příliš neochladíme, 18 až 14 má být, v údolích může být kolem 11, ale také v noci bude jasno.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: S kolonou počítejte za Prahou na dálnici D1 ve směru na Brno. Je to také kvůli tomu, že se tam stala dopravní nehoda. Aktuálně se tedy zdržíte mezi 15. a 25. kilometrem kolem půl hodiny. No a s kolonou pak počítejte také na dálnici D1 před Brnem ve směru od Vyškova. Zdržení je zhruba na 10 až 15 minut od nějakého kilometru s číslem 212. Tak šťastnou cestu, slovo má opět Robin Sobek. Hezké odpoledne, začnu sportem, protože česká fotbalová repre odehraje v noci z dneška na zítřek své třetí a poslední utkání na letošní mistrovství světa. No, uvidíme, jak to všechno dopadne v boji o postup do další fáze. Já nečekám nic jednoduchého, pojďme si to říct, soupeřem jim bude domácí tým Mexikále. My budeme probírat veškeré podrobnosti s Alešem Svobodou, naším sportákem ve 12:45 odpoledne v půl. Petr Jablonský, za chvilku filmový odborník, pojďme hrát.
5: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Dneska to spíš bude, přátelé, filmová paráda, protože jsem vybíral opět pečlivě, ale my budeme vzpomínat na tak notoricky známé filmy, že dneska může zavolat i ten, kdo doteď třeba pochyboval, nebo kdo se bál zavolat, kdo měl strach, že neuspěje. Dneska totiž, a to dám asi i ruku do ohně, za to uspějete úplně všichni. Tak pojďme na to, pojďme se pobavit v čase oběda na čísle 257-400-999. Doufám, že už voláte, vidím, že teda opravdu je tady milion telefonních čísel, no, to je dobře, všichni mají odvahu najednou, po mém úvodu, tak kdo je tam, hezké odpoledne. Haló.
3: Petr.
2: Petře, no, já už jsem se bál, že tam nikdo není, Petře, tak vyhrajete pravidelně, nebo jak to máte?
3: No, pravidelně.
2: Pravidelně, dobře. Daří se nebo ne?
3: Někdy.
2: Si dáváte vždycky čas na tu odpověď. Dobře, tak já vás nebudu zatěžovat otázkama, ale rovnou pojďme pustit hned první ukázku, protože jsem řekl, že jste to vlastně vychytal tím, že jste se dovolal dneska. Mám tam notoricky známé filmy, Petře, a to je jeden z nich.
4: Pane profesore, zaspíváme si.
5: Ano, zaspíváme si.
4: Cože?
2: Ano, zaspíváme si, Petře. Ve kterém filmu zazněla tahle ta ukázka?
3: Marečku, podejte mi peru.
2: No jo. Neříkal jsem to. Neříkal jsem to, že to je jednoduché dneska. Co?
3: No, uvidíme.
2: Uvidíme, dobře. No tak jo, ještě si dáváte trošku odstup před tou druhou ukázkou. Tomu rozumím. No každopádně tohle bylo. Marečku, podejte mi peru. Československá komedie Oldřicha Lipského z roku 1976. A teď si pustíme tuto ukázku.
3: Nebojte se, vlastně.
2: To je všechno.
3: Dědictví a neb, kurva, hoším, guten tag.
2: Teda.
0: Tak pozor, tohle je filmový odborník.
2: Petře, já tleskám k filmovému odborníkovi. Dneska jste všem ukázal, že znáte nádherné československé snímky. Máte z toho radost aspoň.
3: No určitě.
2: Jo, super. Tak jo, já jsem se ani nezeptal, odkud voláte, kam budeme vlastně posílat písničku?
3: No, Praha Východ.
2: Praha Východ, dobře, tak jo. A chcete někoho konkrétně třeba pozdravit? Můžete teď?
3: No, ani ne, jenom všechny, co poslouchají.
2: Dobře, no tak jo, tak pro všechny, co poslouchají, vy se mějte parádně, gratuluju k vítězství a k titulu filmový odborník a zase někdy se budu těšit na slyšenou.
0: Výtu jsou ceny v klidu již od února. Teď a... Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Foodmarks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
6: Ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme

0: Krásné odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je na druhé straně?
1: Ahoj Petře, dovolal se Tomáš Werner.
0: Tomáši,
1: Blanenská.
0: Zdravím na Blanensko a rovnou se zeptám, s kým bys si chtěl pohovořit?
1: Vlastně, já bych si rád popovídal s bývalým prezidentem Milošem Zemanem.
2: Ano, já zdravím, milý Tomáši, Wernere. Zdravím Miloš Zeman, inženýr.
1: Pane prezidente.
2: Zdravím, no tak povídej Tomáši, co by se s mnou rád zeptal.
1: Já bych se vás chtěl zeptat, jak trávíte léto a za co říkáte na pařáky, tedy na tropické teploty.
2: No tak podívejte se, milí Tomáši, pravdou je, že ty teploty jsou opravdu do nebe volající, abych tak řekl. Nevím, jak je to možné, ale je takové horko, že já jsem normálně viděl dva stromy, jak se perou v psa. No a teď nevím, jestli to bylo horkem, anebo tím, že to horko svlažují určitými nápoji. Nevím, co máte rád vy, takhle, když je teplo, no co si dáváte?
1: No, tak já mám rád ochucený nealko pivo.
2: No fuj, no dál.
1: No prostě to nealko pivo.
2: No fuj, no já jsem čekal, že přijde nějaký normální lidský nápoj.
1: No já nemůžu pít alkohol.
2: Ale prosím vás, neříkejte, a nezbyly vám nějaký flašky, že byste dojel do Lán?
1: No, můžu se podívat, jestli nějaká flaška zbyla.
2: Já se rád kamarádím s lidmi, kteří nemohou pít alkohol, no protože potom je příležitost vymítit jeho sklady, které často jsou plné, protože lecos dostane člověk někde na akci. No a co se tam má válet, když to člověk může spotřebovat, že jo?
1: A tam přijedu.
2: Dobře, dobře. A já vám řeknu za odměnu nějaký vtip, jo?
1: Ano.
2: Tak jo, Tomáši, měj se krásně, ahoj.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke App, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Aktuálně uzavřená dálnice D1 na trase z Prahy na Brno. Na 23. kilometru došlo ve zúžení k dopravní nehodě dvou nákladních vozidel. Poslední volný si z dálnice je na 15. kilometru exit Čechromy. A k další dopravní nehodě došlo na dálnici D1 na 273. kilometru ve směru na Přerov. V místě dopravní nehody jeďte opatrně, protože je nehoda s únikem oleje na vozovku. A vlivem hustého provozu a dopravního omezení se na dálnici D1 ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona převážně kamionů v pravém jízdním pruhu před Brnem mezi 177. až 96. kilometrem, ve které se osobní vozidla zdrží okolo 30 minut a nákladní doprava bude v koloně popojíždět více než hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Plačka.
5: Frekvence 1.
3: Frekvence

0: To nejlepší z muziky, Dream na Frekvenci 1. Pojďme teď 1:45 odpoledne se pověnovat trošku české fotbalové reprezentaci, která vlastně odehraje v noci z dneška na zítřek své třetí a poslední utkání letošní mistrovství světa. A v boji o postup do další fáze je nečeká nic jednoduchého. Soupeřem jim totiž bude domácí tým Mexika, ale podrobnosti už poví sporták Aleš Svoboda. Hezké odpoledne, vítej.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak trenér národního týmu Miroslav Koubek zatím na šampionátu hledá optimální složení základní jedenáctky. Bude hledání pokračovat v duelu proti Mexiku?
1: No, podle zpráv, které prosakují, tak spíše ano. Kouč Koubek se viditelně pere s tím, zda dal dávat důvěru tradičním oporám, ačkoliv se některé z nich perou s momentální formou a nehrají tak, jak by se čekalo. Týká se to hráčů jako Šik, Provod, Souček, Hranáč nebo Šulc. To rezime, tak jak se to teď tváří a z toho, co se dá zjistit, by mělo být takové, že by na lavice mohli zůstat Provod, Souček a dokonce i Šik a šanci by mohli dostat Douděra, Hožek nebo dokonce i debutant Vyšínský.
0: Tak uvidíme, Češi mají po dvou zápasech na kontě jenom jeden bod, přesto ještě živý šance na postup. Jaký výsledek za třetího utkání je pošle do další fáze turnaje?
1: No, asi je na místě říci, že se bavíme o matematických propočtech. Nevím, kdo z nás věří tomu, že v rozpoložení, v jakém se Češi zatím na turnaji prezentují, by měli ve více jak 2000 metrech nad mořem domácí Mexiko šmiknout. Nicméně ano, šance je, výhra by velmi pravděpodobně poslala Čechy dál. Čistě teoreticky se dá postoupit i po remíze, ale to by pak záviselo na dalších duelech, které se budou hrát v nadcházejících dnech.
0: Mexiko má postup ze skupiny už jistý. Mohlo by tak Česko těžit z toho, že domácí celek nenastoupí v tom nejsilnějším složení?
1: No, je to tak. Mexiko má po dvou zápasech plný počet 6 bodů a má zajištěn postup do další fáze turnaje z prvního místa ve skupině. A tak rotace mexické sestavy je na nejvýš pravděpodobná. Čeká se až 6 změn a týkat by se měly i hvězdné ofenzivní dvojice týmu Quiñones-Jiménez. Ale i bez nich postaví Mexičané určitě konkurenceschopný a rozhodně motivovaný tým, který požene více jako 80 000 fanoušků na stadionu. Nemyslím tedy, že to je něco, k čemu by se měli Češi upínat. Ti se musí ohlížet hlavně na sebe a na to, aby jejich výkon byl výrazně lepší než v první dvou utkání.
0: Mně napadá, Aleši, že by se možná dalo nějak domluvit. Mexiko nic nejde. Proč vlastně nám nechtějí udělat radost a posunout nás dál?
1: Že by si předstoupil jako mexický reprezentant před 80 000 lidí a řekl, tak my to dneska dáme zvolna, jo? Nebo
0: no, nechci. Pojďme si rád, ale s klukama z Česka, tyjo, teď to nikdy, teď už to nikdy nezažijou třeba, pojďme si dát takový trénink jenom a když nám tam padne gol, tak se nic neděje, stejně postupujeme a oni budou mít obrovskou radost, jako, no.
1: Tak může se nabídnout jako PR manažer nebo české reprezentace, zkusit to tam domluvit, no já myslím, že by tím moc poděkovali.
0: Já už asi jenom raději dodám pro jistotu, že to utkání, které se hraje na legendárním Aztéckém stadionu v Mexico City, začíná dneska v noci ve 3:00. Tak, kdo chce, ať si přivstane, kdo ne, tak ať spí dál a my se budeme těšit zase v pátek odpoledne na další sportovní novinky s tebou, Aleši, tak naslyšenou.
2: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
3: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
3: Tam, kde to všechno začalo.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Dostává první láska druhou šanci.
6: Po druhém už to samozřejmě
7: nebudu dělat.
3: Po večerce v kinech od 25. června.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
2: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
3: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
2: Tam, kde to všechno začalo.
4: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
2: Dostává první láska druhou šanci.
5: Po druhé už to samo
6: nebudu.
2: Po večerce v kinech od 25. června.
7: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
8: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
9: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
10: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
11: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
12: Hezké odpoledne, pojďme na ně, připravil je Ondra Albrecht.
13: Hezké odpoledne. České dráhy v létě opět posílí frekventované spoje, a to už od víkendu. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta Pavla za směšné a s kolonou počítejte na D1 za Prahou. České dráhy se začátkem prázdnin posílí kapacitu vlaků. Dopravce s předstihem upravil jízdní řády a přesunul naplánované posilové vozy na konec školního roku už na tento týden. Jde hlavně o spoje z Prahy na Moravu, ale také z Prahy do Českých Budějovic, na západ Čech nebo do východu českého regionu, jak doplní mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
14: Díky novým soupravám ComfortJet nabízejí více místa také vlaky mezi Prahou a Brnem. Oproti předchozím soupravám Vindobona je to o víc než 100 sedaček ve vlaku navíc. Přesto doporučujeme cestujícím včasnou rezervaci místa, sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku, a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou.
13: Ještě doplním, že Správa železnice dnes v souvislosti s očekávanými vedry uvedla, že pečlivě sledují stav tratí, vedení a dalšího zařízení, která jsou důležitá pro bezpečný provoz. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na summitu NATO za směšné. Řekl to dnes v pořadu pro Blesk.cz.
15: Mně to připadá fakt jako směšné. Já chápu, že pan prezident dělá kampaň. Kampaň, aby byl znovu zvolen. To znamená, že je stále v mediálním prostoru, on ty témata, mluví se o něm, takže kampaň dělá skvělou, ale nepomáhá to spolupráci mezi úřadem vlády a panem prezidentem.
13: Prezident totiž požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal, rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. České ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí mladého Čecha v rakouských Alpách, o kterém v úterý informovala rakouská média. Velvyslanectví v Česku ve Vídni je v kontaktu s rakouskými úřady a podniká standardní konzulární kroky a je také v kontaktu s rodinou, řekl mluvčí úřadu Adam Čerge. Bližší informace nebude ministerstvo poskytovat s ohledem na pozůstalé. Hokejový brankář Daniel Vladař jako velký fotbalový fanoušek bedlivě sleduje dění na probíhající mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku. Před klíčovým duelem českých fotbalistů na závěr základní skupiny A proti Mexičanům, ale věří, že svěřenci kouče Koubka napraví dosavadní nepřesvědčivé výkony a zvítězí, řekl to v rozhovoru s novináři.
11: Frekvence 1. Počasí.
13: Poměr dnes ukáže opět hodnoty od 27 do 32 stupňů Celsia, na horách to bude kolem 23. V noci bude také opět poměrně teplo, bude kolem 18 až 14 stupňů Celsia. Čeká nás opět jasná noc.
7: Frekvence 1.
11: Doprava.
13: A kolona téměř na hodinu vás potká za Prahou na dálnici D1. Konkrétně se zdržíte od 13. po 25. kilometr. Samozřejmě, že je tam kolona také na Pražském okruhu hned za sjezdem z dálnice D1 na Pražský okruh, anebo ještě před nájezdem z Pražského okruhu na D1. Tam necháte v obou případech zhruba 15 minut. Kolona se tvoří také v opačném směru, tedy z Brna do Prahy na 27. kilometru. Tam je to ale maximálně na 10 minut. No a před Brnem si potom postojíte v koloně, která aktuálně začíná na 180. kilometru. Zhruba teď je zdržení kolem 10 až 15 minut. Tak pevné nervy, pokračuje Robin Sobek.
12: A mám toho pro vás víc než dost, mezi 13. a 14. tak jednak pozvánku na Radio Campy Frekvence 1, druhák batoh plný filmových dárků, třeba i dvě poukázky do kina Sinestar, filmový merch a tak dále. Ale o tom si povíme v této hodině, tak poslouchejte pozorně, protože se to vyplatí. Hezké odpoledne.
7: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: nejlepší z muziky, ladíte frekvenci 1, máme minutu po čtvrt na dvě odpoledne a já jsem sliboval, že vás vezmu na Radio Campy frekvence 1, protože také o prázdninách budeme vyrážet za vámi, za našimi posluchači na tradiční roučou po českých a moravských kempech s tím, že ten první kemp startuje už ve středu 8. července a ty další budou následovat každou středu až do 26. srpna. A těch zastávek je požehnaně, pojďme to všechno projít. Radio Campy vlastně začínají vždycky ve dvě odpoledne s tím, že mezi 19. a 20. se můžete těšit na živý koncert hudebního hosta. Postupně se u nás vystřídají opět Aradeček, Michal Hrůza, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a taky Marpo. Jak říkám, bude to stát za to. No a vy po celou tu dobu vlastně dění z těch radiokempů můžete v případě, že prostě nebudete mít čas vyrazit osobně za námi, poslouchat všechno přímo v éteru. Na druhou stranu si vždycky říkám, že je škoda, kdybyste si neudělali čas alespoň na jeden radiokemp, protože jedině tak budete mít jedinečnou vlastně šanci nahlédnout do zákulisí toho živého vysílání, podívat se moderátorům pod ruce, popovídat si, dát si pivko, drink a tak dále, opět třeba i špekáček, protože samozřejmě i letos nesmí chybět na radiokempech táborák, soutěže i oblíbené kelímky štěstí, to všechno nabízíme. Termíny můžete zkontrolovat už teď na webu frekvence1.cz. No a jak říkám, je těch zastávek poměrně dost. Kemping Rožnov pod Radoštěm, taky budeme v kempingu Lipno Modřín, v kempu Stříbrný rybník, v kempu Strážnice, kempu Pohoda, v kempingu Vranovská pláž, budeme na koupališti a kempu Podbořany, anebo všechno zakončíme v kempu Kristýna. Takže určitě se ukažte, alespoň na jedné zastávce.
1: Jan Kraus má jasný názor a neváhá ho říct nahlas.
2: Melony, to si dělej, co chceš, s Čechama nehneš.
3: Miluška Bittnerová, ta zase nemá problém se na cokoliv zeptat.
4: Jan Kraus a zásadní události týdne. Počínáme dobře.
1: Přepracovaná kolegyně. Tyhle dva jsou prostě sehraná dvojka.
3: Kraus a Blondýna. Každý všední den v ranním vysílání Frekvence 1.
5: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
6: Pozor, velká slevová akce v Tedy.
7: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy jíří nápady.
8: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
1: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: To nejlepší z muziky Země vzdálená BSP. Co není vzdálené, tak to je batoh plný filmových dárků. Ten už mám tady normálně po své pravici, tak by bylo dobré pozorně poslouchat frekvenci 1, protože v případě, že dám znamení a vy se dovoláte jako třetí v pořadí, tak ten batoh získáte. A co bude v něm? No, to možná budete koukat. Ale do té doby ještě Scorpions, Taylor Swift, Bruno Mars, nebo taky aktuální doprava.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Prahy ve směru na Brno počítejte s kolonou od 11. kilometru. Dálnice byla uzavřena na 23. kilometru. Nehoda sice je odstraněna, ale zůstalo ještě jedno auto v pravém jízdním pruhu. Popojíždí se pouze jedním jízdním pruhem. Kolona je tam na hodinu. Na pražském okruhu ve směru z letiště těsně před nájezdem na D1 se vyšetřuje nehoda 3 nákladních aut. Tam se zdržíte 20 minut. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Marcela.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Prajeme to nejlepší z muziky, tohle jsou Scorpions, máme skoro 2:45 odpoledne a teď je tady ten signál, teď je tady ta šance vyhrát s filmem Po večerce, batoh plný filmových dárků. Tak volejte, 257-400-999. Pozor, v pátek, tento pátek dokonce, budeme soutěžit o víkend na mlýně Davídkov, přímo na místě, kde se film natáčel. Ale dneska konkrétně teda soutěžíme o dvě poukázky do kina Cinestar plus filmový merch. A já vezmu třetího volajícího, dám vám soutěžní otázku, pokud na ní správně odpovíte, vyhráváte celý batoh plný filmových dárků. 257-400-999, třetí volající, raz, dva, tři, tohle je třetí číslo. Tak. Odpočítal jsem to správně, kdo je tam, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, tady Tereza.
0: Teresko, já zdravím, mám soutěžní otázku, připravená?
1: Ano.
0: Dobře, ptám se, s kým se hlavní hrdina po letech znovu setká? Za A se svou dávnou táborovou láskou, za B s mimozemšťanem, kterého potkal na školním výletě, nebo za C s vítězkou mistrovství světa v pojídání knedlíků. Soustřeď se, Terezo.
1: Tak je to za A.
0: Se svou dávnou táborovou láskou?
1: Ano.
0: Není to žádná vítězka mistrovství světa v pojídání knedlíků ani mimozemšťan teda, jo?
1: No, určitě ne.
0: Určitě ne?
1: Co by tam dělala?
0: Co by tam... co by tam... Přesně, co by tam dělali. Tak já gratuluju, ano.
1: Jo, super.
0: Tak jo, hele, máš od nás batoh plný filmových dárků, v tom batůžku toho najdeš poměrně dost. Já kdybych to měl jmenovat, tak tady budeme ještě další hodinu, tak to dělat nebudu, jenom řeknu něco o tom filmu. Po večerce je letní komedie vlastně o takovém vyhořelém manažerovi, který se vrací do dětského tábora svého dětství, aby ho zachránil před krachem. No a čekají ho spory o vedení, setkání s dávnou láskou, taky příležitost začít znovu. Je to takový slunečný příběh plný humoru, nostalgie a druhých šancí v kinech od zítřka, od 25. června. Tak gratulace, Teresko, užij si své vítězství, svůj batoh plný filmových dárků a třeba zase
1: super.
0: Někdy. Jo, naschledanou.
1: Jo, děkuji moc.
2: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
3: Hudební novinky.
2: Trby ze světa slavných.
3: Song za odměnu.
2: A dorazí i zajímavý host.
3: Kdo to bude tentokrát?
4: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
3: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
2: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.
5: Little girl, pick yourself up, don't blame the world, so you screwed up, but you're gonna

0: To nejlepší z muziky, tohle jsou Rembrandts a po 14. po zprávách Vojta Zanou. Ahoj.
1: Nazdar. Jak to jde?
0: Vidím kávička, tak tady potřebuje Vojta nakopnout trošku na to odpolední vysílání.
1: No ale on má tu kávičku v té studené verzi.
2: Mám kávičku ve studené verzi a pozor s tonikem.
0: Ne.
2: Kafe s tonikem, to je skvělá věc.
1: Strašně nakopává.
0: No jasně, ale tak tam chybí jedna věc, ne? Tonik a...
1: Gin.
2: A místo toho mám to kafe, jo?
1: To je jak, když prostě má... Doplni říkačku. Šmoula a...
0: Přesně tak.
1: Tak jo, tak když...
2: Čaj a rum.
0: A potom boom.
1: Tak se těšíme zítra.
0: Zítra.
2: Ahoj.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: 14 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Přiběhl s nimi Ondra Albrecht. Ondro, hezké odpoledne.
6: Já vám přeju hezké odpoledne. Policisté obvinili muže, po kterém včera pátrali po tom, co chodilo po Čelákovicích se zbraní. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Můžou se dostat nad 31 stupňů Celsia, hrozí požáry. A se zdržením počítejte na dálnici D1 za Prahou. Policisté obvinili 55-letého muže, který se podle nich v úterý vydal se střelnou zbraní na učiliště v pražských Čelákovicích z nebezpečného vyhrožování. V jednom z jeho aut našli plynovou brokovnici, vzduchovku a 3 nože. Hrozí mu až 3 leté vězení, jak řekla Frekvenci 1 mluvčí policie Barbora Šnevajzová.
7: Nymburští kriminalisté zahájili trestní stíhání 55-letého muže a obvinili jej z trestného činu nebezpečné vyhrožování. Důvody mužova jednání kriminalisté nadále vyšetřují. Dnešního dne byl obviněn muž, který může být v případě uznání viny před soudem ohrožen až 3letým trestem odnětí svobody, umístěn do zdravotnického zařízení.
6: Po muži včera od rána pátralo více než 60 policistů ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a také v Praze. Ze vzduchu situaci sledoval i vrtulník. Meteorologové varují před vysokými teplotami. Teploty dnes na severozápadě Čech a na jižní Moravě vystoupají nad 31 stupňů Celsia. Od pátku budou denní maxima ještě vyšší. Na Moravě do odvolání platí výstraha před vznikem požárů, řekla za Český hydrometeorologický ústav Jana Hojslová.
8: V dalších dnech bude v přílivu mimořádně teplého vzduchu zesilovat vlna veder. V pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne. V Jihomoravském kraji je v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím požáru.
6: Lidé by v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tinde Barta kvůli porušení podmínku nájmu. Výpověď dnes schválili radní městské části, uvedl mluvčí Prahy 3 Petr Habáně. Rodina Barta si podle zjištění deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné. I když v něm vysoká státní úřednice je evidována, reálně ho ale využívají 2 studentky ze Slovenska z její rodiny. Barta podle svého vyjádření žije v Průhonicích v objektu patřícím společnosti Imova premiéra Andreje Babiše. Fotbalista Tom Slončík přestoupil z Plzně do Hradce Králové. Záložník reprezentace do 21 let podepsal se 4. týmem uplynulé sezóny nejvyšší soutěže dlouhodobou smlouvu. Slončík se vrací do známého prostředí. Na východě Čech hostoval v minulých 2 sezónách, v obou případech na půl roku.
5: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Jak už bylo řečeno, čekáme opět vedro, a to až 32 stupňů Celsia na horách kolem 23. Bude opět jasno a jasno bude také v noci. No jasno už také je, že ani v noci se příliš neochladí. Teploty budou kolem 18 až 14 stupňů Celsia.
3: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: S větší kolonou počítejte za Prahou na dálnici D1. Od 13. až po nějaký 25. kilometr budete popojíždět zhruba půl hodiny ve směru do Brna. Zdržíte se i v opačném směru v tom stejném místě, ale zhruba na 10 minut. Kolona je také při příjezdu do Prahy po dálnici D5 a potom dál následně na Pražském okruhu směrem k D1. Tam necháte taky zhruba půl hodinky a zhruba na 10 minut je potom kolona na dálnici D8 na posledních 8 kilometrech před Prahou. Tak šťastnou cestu a pevné nervy. Teďka už začíná odpolední vysílání a Jana s Vojtou.
1: A my vás zdravíme krátce po 14. hodině. Dneska je 24. června. Za několik 6 měsíců budou Vánoce.
2: Gratulujeme.
6: Přesně.
1: Gratulujeme, dobrý.
2: Mně se hrozně líbilo, jak Ondra končil zprávy. Tak šťastnou cestu. A pevné nervy začíná odpolední vysílání.
1: Ale já bych začala to naše vysílání takovou docela dobrou zprávou. I když teďka, jak to tady čtu po druhý, tak si vlastně říkám, že tady se zase udělá nějaká obezlička. Ale já jsem se dočetla, že od příštího roku budou muset aerolinky v Evropské unii zahrnout do ceny letenky i příruční zavazadlo a nebudou si moct vybírat samostatné poplatky.
2: Aha.
1: Víš, takový to, jak jsem teď kupovala prostě do Barcelony letenku, která stála 4,5, ale oni si k tomu prostě nechali zaplatit skoro 3,500 za zavazadlo.
6: Za no, tak to bude od příštího roku fungovat tak, že letenka bude stát 9,000, ale máš tam taky zadarmo vodu jako a kufr.
1: Teď mi to docvaklo, tyjo, vlastně,
2: ale
1: takže...
2: neperlivou.
1: To je to nějaký interní for, ale že jo? Ne,
2: prostě dostaneš neperlivou vodu a když chceš vyt gaz, tak prostě ojde.
6: Ano, to stojí peníze, i ten plyn stojí peníze.
2: A když to chceš prostě jako zpáteční letenku a na obou letech chceš perlivou, tak cvaj ojde.
1: A vodka?
6: Vodka? No tak to už je.
2: To si řekni kapitánovi. No.

0: Posloucháte Frekvenci 1, venku je horko a bude ještě větší, čas zmrzlin, že ano? A na nuku a podobných věcí. My jsme se doma dostali do módu, že jsme si začali kupovat nanuky pro sebe a schováváme je v mrazáku před naším dítětem.
1: Fakt,
0: protože nám se stalo už několikrát, že
1: jsme... On nám to všechno sní.
0: No, že prostě my to koupíme, necháme to večer v mrazáku, druhý den přijdeme odpoledne z práce a tam není ani kornoutek.
1: Jako, jo. Já úplně si dokážu vybavit ten pocit, když si něco koupíš a pak přijdeš do té lednice a ono to tam není.
0: No.
1: A teď se na to těšíš. A někdo ti to prostě sní.
0: No.
1: A ještě větší zlo je, když si tam třeba nechá ten bobal.
0: Ne, prázdná krabice tam zůstane vždycky. A potom za ní člověk přijde a řekne, hej, jako, no. My jsme to koupili pro všechny.
1: Bylo tam prostě 10 nanuků, jsme tady 3.
0: No.
1: Prostě a není tam žádný.
0: Bylo to pro všechny. A on se mě vždycky tak bezelstně podíval a říká, ale to já nevěděl.
1: Fakt, jo. Tak to je argument jak noha, jo.

0: Toto byly Toto a jejich Afrika na frekvenci 1. Mimochodem, tahle píseň, jen tak pro zajímavost, touto písní začíná jeden vědecko-fantastický film, který se jmenuje Moonfall. Ve vesmíru je kosmonaut a zpívá si tuhle písničku. Nevím proč.
1: Já jsem jenom chtěla dneska jenom takový poznatek. Jsem jela do práce a viděla jsem stopařku. Hmm. Stopoval jsi někdy v životě?
0: Ne.
1: Vážně ne? Jako nemáš vůbec zkušenost s tím, že by si někdy v životě stopoval, jo?
0: Ne. Stopaře jsem vzal jednou, jedinkrát, ale sám jsem nestopoval. Já jsem na to trošku srap, já se bojím prostě.
1: Tahle stopařka byla taková trochu vyčúraná, protože ona si stoupla před přechod.
0: Jo, takhle.
1: Takže jsem vyjížděla z Klášterce a teď najednou vidím tam člověka a teď jako stojí tam člověk, že má zvednutou ruku, dobrý nic, tak jsem jako by přijela, teď jsem jako přizastavila a najednou vidím, jak prostě se nakročila ta dáma, to byla prostě jako ve vyšším věku a myslím, že by nevoněla.
0: Jo, jasně.
1: Jo, no, jedno. Takže,
0: je horko.
1: No, prostě, ano. Takže prostě jsem jako přizastavila a teď opravdu ten fígl, jak ten člověk se jako nakročí a už jako jde téměř k tomu autu a teď mi to jako došlo, říkám, jo, ona nechce přicházet, ona chce vcházet. Takže jsem, jako omlouvám se, ale jako nemyslím si, že jsem povinná jako někoho vozit, takže jsem prostě na to dupla a odjela jsem.
0: Ne, to, a hlavně mi to přijde nefér.
1: Je to nefér.
0: Že tě to vlastně donutí zastavit.
1: Je to jako vyčuraný,
0: a pak ještě přijde nějaký nátlak a to buď ráda, že ti do toho auta opravdu nevlezla a nezačala ti nabízet třeba voňavky předražený, jo? Jako no, to oni taky umějí.
1: To nevypadalo, ale říkala jsem si, že jako v dnešní době ještě někdo stopuje. Evidentně teda se potřeba posunout, jako možná nějak jasně. Jako urgentně, nějak náhle.
0: Ale oni jsou i jiný triky, jakože třeba u té krajinice stojí jako děcko a mává a pláče.
1: Ne. Jako já jsem jednou cestovala, tak jsem nějak kluka, který měl stejně blondětý vlasy jako já. A věděli se, že vždycky, když někam cestujeme, my jsme takhle stopem cestovali do Španělska, do Švýcarska, do Španělska.
0: Že tam musíš stát ty.
1: Že tam musím stát já. A nebo on, ale musí se otočit zády.
2: Jak se do rádia volá,
3: tak se z rádia ozývá.
2: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
3: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
2: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
3: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
2: Nahrajte vzkaz.
3: A už jsme v kontaktu.
2: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
4: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého

0: 2002. Gratulujeme.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Tohle jsou Oasis na frekvenci 1 krátce před půl třetí.
1: Krátce po půl třetí, hned po krátkých zprávách s Ondrou se vrhneme na příběh, to znamená pravda nebo blábol.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na červencový summit NATO do Ankary, ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Premiér Andrej Babiš dnes označil prezidentovo chování za směšné. Olomoucký vrchní soud potvrdil tresty čtveřici lidí za pojistný podvod s luxusní vilou v Moravičanech na Šumpersku. Odpykají si 6 až 7,5 roku ve vězení. Majitelé si nechali vilu za pomoci známých podpálit. Chtěli od pojišťovny získat 55 milionů. Hostem Pressklubu dnes bude politolog Jan Kubáček. Jakub Weinlich si s ním bude povídat o možných změnách ve vládě Andreje Babiše. Zeptat se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
4: Následky dopravní nehody u Mirošovic ještě stále komplikují provoz na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Aktuálně se v koloně stojí zhruba 15 až 20 minut mezi 13. a 25. kilometrem. V opačném směru je v podobném úseku zdržení do 5 minut. Kolona je také ale na nájezdu na D1 z Pražského okruhu. Ta je zhruba na nějakých 10 minut. No a hustý provoz aktuálně panuje také před Brnem v obou směrech. Necháte tam asi 10 minut. Tak šťastnou cestu.
1: Pravda nebo blábol, příběh, který pro vás máme nachystaný i dneska, řekněme, prověří vaši bystrost.
0: Hele, je to takový neuvěřitelný příběh, co je člověk, nebo už to je jenom ta náhoda, která přišla a ještě, že to tak dobře dopadne, jo.
1: A ty máš, dneska příběh?
0: Nemám, ty máš.
1: Já jsem si ho chystal poctivě, jo, ale klidně dej svůj.
0: Ne, tak dej, pardon, já si ho nechám na zítra.
1: Jasně.
0: Takže Vojta zítra s příběhem. Ne, Vojta dnes, Vojta včera. Kdy?
1: Prostě někdo z nás bude mít příběh.

0: to go.
1: Luis Capaldi na frekvenci 1. Pět minut po půl třetí, tak jdeme na příběh.
2: Jdeme na příběh, podíváme se zpět do roku 2017 do malého přímořského městečka na pobřeží Ligurie, což je Itálie. A tady se tehdy začaly objevovat zvláštní zprávy. Turisté tvrdili, že v zátoce viděli obrovského mořského tvora. Ale ne delfína, ne žraloka, ne nedej bože tuňáka, něco prý úplně jiného. A ty popisy od těch jednotlivých turistů jako seděly. Tmavý hřbet, délka několik metrů, pomalý pohyb těsně pod hladinou, ale bez ploutve. Jo. A jeden svědek dokonce tvrdil, že prý to mělo oči jako člověk. No tak vám víte, co na tom sluníčku, když si dáte něco...
1: To byla mořská panema.
2: Tak, během týdne následujícího se na pláži začali shromažďovat zvědavci s triedrama a vyhlíželi. Místní kavárna na to začala reagovat a do nabídky zařadila speciální drink Il Monstro. Děti začaly prodávat kresby příšery turistům. Prostě jak to v Itálii bývá, že jo? No a potom přišlo od někoho video, rozmazané nekvalitní, a na videu bylo opravdu vidět, že v podvodu je něco dlouhého a tmavého. Tak to městečko samozřejmě ohromný pozdvižení a místní potápěcký klub vyrazil do akce a po třech dnech toho tvora nalezli. A nebyl to ani žralok, ani velryba, ani mořský had, byl to nafukovací reklamní krokodýl. Který se, jak se plnil vodou pomalu, tak byl těsně pod hladinou. A byl odnesen proudem mořským z dětského akvaparku asi 12 kilometrů daleko.
1: Tak to je hustý, protože tohle se určitě stalo.
2: Jo. Nestalo.
1: Nestalo se, to je škoda.
2: Ale mohlo by se stát.
1: Jako asi by se klidně mohlo stát a věřím, že by se stalo přesně to, co popisuješ, jako no. Jak se to hnedka spojí s tím marketingem.
2: Ne, podle mě by okamžitě začali prodávat i trička s nápisem Jo, víš to, Il Monstro, jako no. Viděl jsem příšeru, že jo.
1: A dělali by příšernou zmrzlinu. Nebo příšerovou zmrzlinu.
2: A samozřejmě komentovaný prohlídky na moři, ve které nic neuvidíte.

0: Na frekvenci jedna dáme proslov někomu, kdo ví hodně o své tvorbě. Proč by ne, taky to 30 let dělá, že?
1: Hele, sami si to napsali, tak ať o tom vyprávějí. No Name jsou 30 let na scéně a rubrika 30 let 30 hitů pokračuje další kapitolou.
0: Igor Tymko představí písničku Duše a já a prozradí pár pikantností nebo zajímavostí nebo...
1: A nebo takový ty obecný PR řeči.
0: Přesně, takový to, co si...
2: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
3: exkluzivně na Frekvenci 1
2: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
4: Ahoj, som Igor Tymko, frontman kapely No Name a dnes vám prezradím niečo o pesničke Duša a ja. Existuje teória, že duša počas celej histórie prežíva v človeku, teda počas jeho života. Jednoducho prelieta z človeka na človeka a teda my ľudia nie sme ani len vlastnej duše vlastníkmi, ale iba jej hostiteľmi. Táto predstava je základnou myšlienkou, podľa ktorej sme pieseň Duša a ja rozvíjali. Nuž a ak človek neprehlási po tom, čo počul nás muzikantov rovno za bláznou a čo i len na chvíľu pripustí, že to tak môže byť, tak vám vážený odporúčam vnútorný rozhovor sám so sebou, respektíve sám s vlastnou dušou. Ak je to na vás až príliš úlet, nevadí, postačí naša verzia piesne Duša a ja na rádiu Frekvence 1.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Posloucháte Frekvenci 1, i tentokrát Tomáš Fíla vyrazil za vámi a nevyrazil s prázdnou.
2: Ano, Frekvenci 1, Coca-Cola, ruku v ruce, vyráží opět za vámi a celý tento týden jezdí náš kolega s naloženým autem výher.
1: Kdo ho odchytí jako první, tak může vyhrát nezbytnou letní výbavu, jako je plátěná taška s plážovou dekou a slunečními brýlemi Coca-Cola.
2: Taky voucher do restaurace Food Marks, a to v hodnotě 500 korun.
1: A k tomu i pořádnou zásobu nápojů Coca-Cola.
2: Tome, kde tě dneska máme, kde se pohybuješ? Ahoj.
3: Hezké odpoledne, Jani. Ahoj, Vojto, zdravíme od Mahenova divadla v Brně, kam jsme dnes opět dorazili za našimi posluchači, a nemám tady jednoho vítěze. Ty vítěze tady mám rovnou dva. Jak se jmenujete?
4: Jara.
5: Míla.
3: Vy jste manželský pár, je to tak?
4: Je to tak.
3: No tak samozřejmě tady se o tu cenu hádat nebudete, i když máme toho pro vás opravdu hodně. 500 korunovou poukázku do sítě restaurací Food Marks, luxusní sluneční brýle, k tomu plážová osuška, plážová taška a samozřejmě plato nápojů Coca-Cola. Už víte, jak si to třeba rozdělíte, co by se líbilo vám?
5: Ta kola, určitě, určitě.
3: Výborně, a co
4: a
3: vy?
4: A osuška, protože pojedeme na dovolenou na Slovensko, to bude super.
3: No tak to máme radost, ale abyste tu svoji cenu dostali, ještě po vás budeme chtít heslo na dnešní den. A to zní jak?
4: Brno je zlatá loď.
3: Brno je zlatá loď. Takže všechny ty ceny, o kterých jsem mluvil, jsou samozřejmě vaše. Tady jsou.
4: Hurá, super, díky, ano,
5: moc,
4: díky moc.
5: Frekvence.
3: No a my jsme rádi, že jsme dnes tolik radosti mohli přivést sem do Brna, a zítra pojedu zase někam jinam. Kam se dozvíte v ranním vysílání, tak nezapomeňte poslouchat. Já se na vás budu těšit a pro dnešek vám přejeme krásný zbytek dnes Brna. Tak ahoj.
4: Ahoj, ahoj. Ahoj.
2: O další letní balík výher Coca-Cola budeme soutěžit opět v ranním vysílání Rádia Frekvence 1, kde se taky dozvíte, kam Tomáš pojede příště.
1: A protože právě probíhá mistrovství světa ve fotbale, můžete si fotbalovou atmosféru užít i v restauracích a barech označených samolepkou Food Marks.
2: Dejte si nápoj Coca-Cola ve skle pod etiketou, potom najdete kód, který zadáte do aplikace Coke App, a můžete soutěžit o skvělé ceny.
1: A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete vyhrát ještě něco navíc.
2: Tuhle mapu podniků Food Marks potom najdete v aplikaci anebo taky na stránkách Coca-Cola.
6: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. Námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a

0: 15 hodin je tady další muzika připravená, co budeme hrát?
1: Máme pro vás třeba Whitney Houston.
0: Taky bude tichá dohoda.
1: A nebo i Ranger.
0: A za malou chvilku taky zprávy.
2: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
3: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
4: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
5: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
2: A chce slyšet, jak to máte vy?
4: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
6: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
2: A nějaký vzkaz na závěr?
4: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
2: Říkají mu Radio Terminátor.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tu s nimi Ondra Albrecht. Hezké odpoledne.
8: Hezké odpoledne. První prázdninový víkend policie posílí dohled nad českých silnicích. Hormuzským průlivem v rámci evakuace začínají proplouvat lodě a se zdržením počítejte ještě stále na D1 za Prahou. Policie posílí na začátku letních prázdnin dohled na českých silnicích. Zvýšené kontroly budou tento týden v pátek a sobotu. Cílem je přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu během jednoho z nejvytíženějších období roku. Častou příčinou dopravní nehod je nevěnování se řízení, ale také další faktory, jak dnes řekl náměstek policejního prezidenta Tomáš Lerch.
9: Jsou před námi velmi horké dny. Já bych určitě chtěl apelovat na řidiče, aby nepodceňovali vliv počasí, protože vždy ty vysoké teploty spojené s vyšší intenzitou provozu o prázdninách opět znamenají zvýšené riziko vzniku dopravní nehod, a to i na těch hlavních silničních stazích, takže tady opravdu je potřeba myslet na to, aby jsme si dávali určité přestávky, pokud cestujeme někam dál, aby jsme dodržovali nějaký pitný režim a podobně.
8: V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměří hlavně na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. České ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí mladého Čecha v rakouských Alpách, o kterém v úterý informovala rakouská agentura APA. Mluvčí rezortu Adam Čerge k tomu Frekvenci 1 řekl.
10: Po pádu v rakouských Alpách už mladému Čechovi bohužel nebylo možné pomoci a svým zraněním na místě podlehl. Naši kolegové na velvyslanectví České republiky ve Vídni jsou v kontaktu s rakouskými úřady a podnikají standardní konzulární kroky a také jsou v kontaktu s rodinou. S ohledem na pozůstalé nebudeme v tuto chvíli poskytovat další informace.
8: Agentura APA s odvoláním na informace horské služby v Kaprunu v úterý večer informovala, že 21-letý muž z Česka zahynul po pádu na více než 3,5 tisíce metrů vysoké hoře v rakouském pohoří Vysoké Taury. Hormuzským průlivem už začala proplouvat plavidla v rámci nové evakuační operace, kterou spustila Mezinárodní námořní organizace spadající pod OSN. Z dat zveřejněných společností LSEG, která monitoruje námořní dopravu, nicméně vyplývá, že úžinou v uplynulých 12 hodinách propluly minimálně 2 lodě, určené pro přepravu sypkého nákladu a 1 nákladní loď. Cílem je minimálně dostat z průlivu domů více než 11 tisíc uvízlých námořníků. Fotbalový brankář Jakub Surovčík prodloužil smlouvu v pražské Spartě. 23-letý slovenský reprezentant podepsal dlouhodobý kontrakt. Surovčík přestoupil do Sparty v roce 2023 z Jablonce, dlouho ale čekal na větší šanci v A týmu. Ta přišla na jaře po zranění brankářské jedničky Petra Vindala. Surovčík ve druhé polovině sezony odchytal 14 ligových utkání, přidal i 2 starty v konferenční lize. Na začátku června se dočkal debutu ve slovenské reprezentaci.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
8: Také zítra budou teploty kolem 31 až 33 stupňů Celsia. Opět čekáme, že bude jasno. Teploty dnes v noci budou kolem 14 až 18 a také dnešní noc bude jasná.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
8: Za Prahou se stále zdržíte v koloně na dálnici D1 mezi 13. a 25. kilometrem. Aktuálně je to zhruba na 15 až 20 minut ten průjezd. Na Pražském okruhu je potom ještě před nájezdem na dálnici D1 další kolona, a to na dalších 15 minut. Na 20 minut je potom kolona na Pražském okruhu za sjezdem z D5 směrem k D1. No a na zhruba nějakých 10 minut vás vyjde postání si v koloně u Brna na dálnici D1 ve směru na Prahu na 201. kilometru. Tak šťastnou cestu, dál pokračuje Jana a Vojta.
1: Krátce po 15. Hezké odpoledne. To je přesně, já si myslím, že ve zpravodajství se teď ťuklo hlavičkou na hřebíček. Ono totiž, Ondro, hezky si ťuknul hlavičkou.
0: Hřebíčkem na hlavičku?
1: Prostě se tam nějak setkala hlava s hřebíkem, no. Ale... Ale já jsem chtěl mluvit o tom vedru, když je člověk za volantem, protože spousta lidí si říká, mám klimatizaci, no a jenomže to sluníčko, když máte klimatizaci, vám přes ty skla pálí, ona ta klimatizace sama není samospásná, je to dost nebezpečný.
0: Včera jsem zrovna jela, jedu a nehnu normálně a mám totiž, že tu klimatizaci na sebe pouštím docela dost, přiznám se, že jako tam rozhodně určitě nedodržuje nějakých 6-8 stupňů a teď to na mě jako foukalo a já jsem cítila, jak mi tuhnou záda. Co se to jako děje? Tak jsem musela zastavit. Normálně jsem vylezla z auta, tak jsem se rozcvičila. No. Fakt mi normálně vofukovaly postupně záda.
8: Jo, tady tohle, to já znám, to s toho s krkem, že jsem si to nastavil tak blbě, že to foukalo na krk a normálně jsem si ten krk jako zablokoval třeba na 3 dny, že jsem se jako nemohl dobře hýbat.
0: A otočit celý se můžeš?
8: No to jo.
0: Tak se otáčí celý.
2: Jana Knížková a

0: Na frekvenci 1 i Rager a my jdem proplácet účtenku.
1: Zavoláme Libušce.
2: Frekvence 1 platí za vás.
3: Právě teď.
0: Kam voláme?
1: Libuška je z Rychvaldu. A stala se jí taková nepříjemnost, která je spojená s finančním výdajem, takže když to proplatíme, budeme moc rádi.
0: Vidím to na pokutu. Nebo?
1: No, je tam takový kulatý razítko.
0: Juch.
1: No, stane
0: no,
1: se.
0: Libuška nám to...
1: Jenom, že to bylo v situaci, kdy ona vlastně jako musela někde zastavit a bohužel prostě, když musíš, tak musíš, ale zákon se neptá, že jo?
0: Záchod.
1: Ne. Záchod se taky neptá, to je pravda.
0: Nemyslela jsem tu situaci, jakože zaparkuješ někde nebo zastavíš někde.
1: Tohle bylo kvůli něčemu jinému.
0: Jo, necháme si to odvyprávět. Ale musí nám to Libuška nejdřív vzít. Libuško, vemte nám to. Protože když nám to nevezmete, tak vám nebudeme moc vrátit peníze.
1: A to by byla veliká škoda v tomhle případě.
0: Je tam hodně?
1: Je tam
0: pěkná částka.
1: Je tam taková částka, která je úplně běžná. 800 korun tam je.
0: Tak ale kde je najdeš, že jo? Libuško, vemte to. To tady to úplně nevypadá, viď? Tak kolik necháme? Ještě třikrát?
1: Necháme ještě třikrát.
0: To by byla škoda. Haló? Dobrý den.
4: Haló?
0: My bychom potřebovali mluvit s Libuškou.
4: No, Libuška teďka si odskočila, já jsem manžel.
0: Vy jste manžel. Tak my to zkusíme na vás. Které rádio platí za vás?
4: Frekvence 1.
0: Jo, vy jste šikovný manžel.
1: To je skvělý.
4: Super.
1: A vy posloucháte spolu a to je boží.
4: No jistě, my máme rádio puštěný celé dny. No.
0: Můžeme vědět vaše jméno?
4: Karel,
0: vy jste to zachránil.
1: Ale pozor, Karle.
4: No ale na poslední chvíli.
0: No, máte pravdu.
1: Už jsme to chtěli vzdát, no. Každopádně, Karle, ona vlastně ta účtenka, kterou poslala vaše manželka, se týká i vás. Já to s dovolením přečtu, jo. Vezla jsem manžela na lehký zákrok na kliniku do Ostravy a zůstala tam stát. Odběhla jsem si na chvilku a byla na autě bota.
0: Jú, to bolí.
1: Takže to bolelo dvakrát. Takže máme účet od botičky.
0: Takže my ten účet, který činí...
1: 800 korun.
0: Proplatíme je. Rádi.
4: Tak to je bomba, výborně, děkujeme.
1: Když jste říkal, že Libuška si odběhla, ona si často kouká, odbíhá, že? Akorát, že dneska jste na stráži.
4: Jo.
0: Tak jo, moc gratulujeme, užijte si léto, pozdravujte manželku, ať jste zdrav a budeme se těšit zase někdy.
1: Naslyšenou.
4: Určitě.
0: Naslyšenou.
4: Jste perfektní radio.
1: Děkujeme. Vy jste perfektní posluchač.
0: Mějte se. Naschle.
4: Tak jo, díky.

0: Madonna a Like a Prayer na frekvenci 1. Je středa 24. června. Jan má dneska svátek.
1: Honza.
0: Ono to má s tím souvislost, co jsem chtěl jako říct. Včera odpoledne mi přišla zpráva od mojí maminky. A tam bylo napsáno, svatojánská noc je z dneška na zítřek nebo ze zítřka na pozítřek. Jako z 23. na 24. nebo z dneška na zítřek. A já jsem teda, jako přiznám se, že jsem si zagooglil, jo. Ale včera, nebo ze včerejška na dnešek byla svatojánská noc. Mm-hmm. A protože moje maminka má vykládací mince a karty, tak jsem jí psal, budeš čarovat? A ona, jo.
1: Takže?
0: Tak dneska jsem s ním mluvil a říkal jsem, jak jsi čarovala včera. Sbírala si devatero bylin, skákala si přes oheň se svým milým za ruku.
1: Koučka
0: to znamená se psem.
1: Koučka na rameni.
0: Ne. A on říkal, ne, je to jako, já jsem dělal jaký čarování. Ono se říká, že ta svatojánská noc je taková magická. Tak jsem včera vsadila.
1: A?
0: Já jsem říkal taky, a? No losuje se až dneska. Takže
1: tak to jsem zvědavá.
0: Já jsem taky jako hodně zvědavý.
1: To jsem zvědavá.
0: No. Takhle, no, pokud zítra nepřijdu, tak vyhrála.
1: Jakože se bude slavit?
0: Ne, budou peníze.
1: A peníze se rozdělí, jo?
0: Ne.
1: Teď si řekl, že ne, takže nerozdělí.
0: Ale samozřejmě, že se rozdělí a ráda, co jí zbyde. Ne, jako že to bylo spíš jako zajímavý postřeh, že vlastně lidi tady to pořád jako berou v potaz, protože když si vezmeš svatojánskou noc, to byla opravdu taková pohanská slavnost jakoby příchodu léta, plodnosti, lásky a tak dále, že jo?
1: Mm. No. Je to nějak netankuje.
0: A dneska terminál a slavenka.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba jelen univerzální prací prášek 60 pracích dávek jen za 219 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.
4: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Kuřecí zadní čtvrtky kilo za 49,90 a hrozny révivinné bílé 500 gramů za 39,90. Penny.
5: Frekvence 1.
6: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
6: Poznáte, který rok přinesl

0: Modern Talking na frekvenci 1 bude půl čtvrté.
1: Po půl čtvrté zprávy a samozřejmě i Dagmar Honcová, která nám prozradí, jak to bude s počasím.
2: Milujete fotbal, dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola? Užijte si fotbalovou atmosféru v restauracích a barech označených Food Marks. Najděte podniky v aplikaci Coke Up, dejte si nápoj Coca-Cola ve skle a fanděte společně s námi. Navíc můžete soutěžit o skvělé ceny. Stačí do aplikace zadat kód ze zadní strany etikety. A když potkáte Coca-Cola hlídku, můžete roztočit kolo štěstí. Nebo poslouchejte Frekvenci 1 a chyťte s cenami našeho moderátora.
3: Ahoj, tady Míra Michálek, váš moderátor na cestách. Mám v pedálech stovky kilometrů a na cestě se mi hodí každá praktická výhoda. Třeba účet od ČSOB, díky němu mám cashback doma i v zahraničí a cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma. Soutěžte s ČSOB a Mastercard na webu Frekvence 1 o Apple Watch SE, se kterými můžete mít kartu s výhodami vždy po ruce.
2: Založte si nový účet u ČSOB a získáte cestovní pojištění ke kartě na rok zdarma, cashback doma i v zahraničí a další výhody.
4: Hezké odpoledne. Rada České televize žádá vedení televize o krizové scénáře kvůli vládní změně financování. Televize má podle ní upřednostnit provozní úspory před personálními změnami. Podle dřívějších informací budou vládní škrty znamenat v televizi výrazné propouštění. Cena zlata se dnes poprvé od loňského listopadu propadla pod psychologicky důležitou hranici 4000 dolarů, tedy více než 85 600 korun. Přispívá k tomu silnější americký dolar a také očekávání vyšších úrokových sazeb. Hostem Pressklubu dnes bude politolog Jan Kubáček. Jakub Weinlich si s ním bude povídat o možných změnách ve vládě Andreje Babiše a ptát se budete most i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
5: Frekvence 1. Doprava.
4: Jdeme ještě na silnice. Je to hned několik komplikací, především na dálnici D1. Hned za Prahou je to kolona mezi 15. a 25. kilometrem, zhruba na čtvrt hodiny. Ještě před ní, ale na Pražském okruhu, než se napojíte na D1, popojíždíte asi 20 minut v koloně. No a další kolona je potom před samotným Brnem na D1, začíná už na 180. kilometru, končí na 196. kilometru a aktuálně tam budete stát více než 25 minut. Aktuálně jsou hlášeny komplikace i z D11 na 56. kilometru směrem na Hradec na čtvrt hodiny a potom taky průjezd Litomyšlí ve směru na Mohelnici na dalších 15 minut. Tak šťastnou cestu.
5: Žít podle počasí na Frekvenci 1.
1: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová, tentokrát s předpovědí počasí na čtvrtek. Ve čtvrtek se nejvyšší odpolední teploty zastaví u 35 stupňů Celsia a před námi bude slunečný den. Jasno, maximálně skoro jasno. Pokud ještě vyrážíte někam na poslední školní výlet, tak rozhodně nepodceňujte pitný režim a sílu slunečních paprsků. UV index totiž bude na vysokých hodnotách. A proto je dobré používat opalovací krémy od 11. do 16. hodiny, být raději v chládku a chodit se budou i čepice a nebo sluneční brýle. Buďte na sebe velmi opatrní, jedná se už o hodně vysoké teploty a vypadá to, že konec týdne přinese v odpoledních maximech 40 a atakovat tak budeme doposud naměřenou nejvyšší teplotu na území Česka, která je mimochodem z 20. srpna v roce 2012, tenkrát do Břichovicích 40,4 stupně.
6: Já bych teď chtěla zmínit jeden rekord.
7: Ano.
6: Když jsem to viděla, tak jsem myslela, že se zblázním.
7: No.
6: Na Instagramu na mě vyskočilo 16-letá Aneška Holanová ze Sokolova Dvůr Králové nad Labem v Novém Městě nad Metují dokázala něco, co před ní žádná žena v oficiálním závodě nezvládla. Šplch. Nesnášela jsem šplch.
7: No. A ona během toho upletla svetr.
6: No co? Ona ho začala i rozplést. Vyšplhala 14 metrů dlouhé lano bez přírazu, jenom ruce. Jenom po rukách.
7: No.
6: Zvládla to v čase 32,88 sekund.
7: To je docela
6: pochvala. Stanovila český i světový ženský rekord v aténském šplhu na 14 metrů. Jako to video. Já prostě vůbec nechám.
7: 14 metrů na laně bez držení lana nohama. Ono
6: přesně,
7: se to tak jako
6: jenom proplejtalo. Rukama.
7: Jenom
6: rukama. Pamatuj si, jaký to šplhání ve škole, jak jsi no, vždycky já, spálil ty nárty.
7: Já jsem nesnášel šplhání po laně.
6: Já po laně i potom, po
7: ne,
6: normálně.
7: Tyč mi nevadila, ale po laně mi to vadilo. A
6: tam jsi musel takovou smyčku dělat vždycky,
7: no,
6: ne?
7: No právě. Já jsem se do toho tak jako divně motal vždycky. Ale jako holka je dobrá. Takhle, facku bych od ní dostat nechtěl.
6: 16 letá Aneška Holanová ze Sokolova.
7: No.
6: Tyjo, tak jako Ne, ze Sokolova, ze Sokola, Dvůr Králové nad Labem, to špatně řekla.
7: Takže zdravém těle, smekáme, zdravý duch.
6: Dávám like.
7: Spějme dál. Zase špatně, to je její píseň, podle mě si to brouká teďko. Spějme dál.
6: To si broukala těch 38 vteřin.
7: Spějme dál za sokolským praporem.

0: Právě teď se vydáme za naším kolegou Mírou Michálkem, protože ten je stále ještě na svém kole přilepen. Já věřím, že v tomhle počasí musí být přilepen. Někde v dálinách. Tě zdravíme, ahoj Míro.
1: Ahoj, ahoj.
2: Všechno je přilepený. 37 stupňů, kamarádi, dneska. To je šílené.
1: To je jak tady.
0: Tak to je strašné. No.
2: Ale je to, já jsem zažil už veliký vedra jako na cestách třeba v Itálii, ale mně to tady přijde nějaký horší. Asi jak je to celý otevřený, jak je to placatý takový, nemáš se pořád někam schovat, tak je to šílený. Ale samozřejmě jsem stále na cestě po Holandsku a dorazil jsem do města Utrecht. Naprostá nádhera, já jsem si o něm četl něco dopředu a říkal, že je to takové jako zmenšený Amsterdam, ale mnohem klidnější. Jsou tam jako nějaký ty kanály, jsou tam restaurace, je to příjemný, ale není tam hromady takových těch partiček, který se tam jezdí nalej a kouřit si a tak vůbec prostě se podívat na různý věci v těch uličkách, tak to tady prostě, to tady není, jo, a má to opravdu hrozně příjemnou atmosféru a dokonce na těch plavebních kanálech můžeš si půjčit lodičku a co mě se mi hodně líbilo, tak si můžeš půjčit kajak nebo kánoj a jen tak si tam tak pádlovat, veslovat a to přišlo taky super. Je to trošku nepříjemný mezi těma většíma loděma. Ale vlastně tahle možnost mám pocit třeba v Benátkách není a tady se mi to moc líbilo. Bohužel jsem neměl tolik času na to, abych si to vyzkoušel, ale Utrecht rozhodně doporučuju. I když je pak, už je to takový větší, živější město, je to znát hlavně na těch stezkách, protože těch kol je tam jako nesmírně hodně a udržet s nima krok a vlastně nespůsobit hromadnou nehodu je docela těžký,
0: no, to
2: protože
0: si
2: on to opravdu umí, jezdí rychle, jak mají ty elektrokola, tak ještě zrychlili samozřejmě. A je důležitý se pak právě uvědomit, že ty, když přejíždíš silnici, tak jako máš větší hrozbu toho cyklistu, který může se vyřítit někde od někud, než je ty auta jako takový. Takže když přejíždíš, tak musíš dát bacha. Je tak jak na kola, který mají svoje pruhy, tak zároveň samozřejmě na auta. Je to těžký tam chodit i pěšky. Včera jsem viděl dvě opravdu nepříjemné bouračky na kolech. A pak vám můžu říct, že to je ráno jak dělat, když se srazí dvě kola teda.
0: To věříme, no.
1: A korty elektrokola, že jo? Oni nejsou úplně lehoučký, takže...
0: To je babeta, no, do tebe narazí. No. Tak jo, tak děkujeme za dnešní report a budeme se těšit zítra, ať to šlape.
1: Míro, měj se hezky, ahoj.

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání.

0: Whitney Houston na frekvenci 1, minuta po 3/4 na 4.
1: Tak počasí je téma číslo 1, v neděli má být 40 stupňů, to jste slyšeli.
0: No samozřejmě.
1: Bláznovina. No ale pojďme se pobavit o tom, jak to jako zvládnout v noci, protože v noci je fakt teplo.
0: Ale já jsem na to koukal, já jsem koukal na předpověď počasí pro Prahu samozřejmě a okolí. A já jsem koukal i na ty noční teploty, takhle pominu to, že z šílenství se stane jiné šílenství, kde mají teploty spadnout o 20 stupňů příští týden.
1: Jo, má být 23 nějak.
0: Že má být 22 ve čtvrtek nebo ve středu, ale pak se to má zase zvednout nějakým 28.
1: Tak taky budou prázdniny, kam by se to zvedalo, že?
0: Vlastně. Že děti budou doma, ale bude hrusně. Ale z neděle na pondělí jsem koukal, že nejnižší teploty v Praze nebudou padat pod 28 stupňů.
1: 28 stupňů v noci. A teď si vem, když nemáš tu klimatizaci, nebo bydlíš opravdu někde tady třeba v paneláku, v centru města, tady na Jižáku, ty to
0: pod střechou.
1: Nevyvětráš. A tady jsou taky různý typy, které jsou prostě funkční, proto nám je taky furt nabízej, že jo. Třeba mě překvapilo, že by si svůj spánek měl přesunout blíž k zemi. Tedy jít v přízemí, nebo suterénu, nebo jít prostě na zem.
0: Jo, že když bydlím v 11. patře, tak si jdu být večer výtahem dolů. Do kočárkárny.
1: Se sousedkou pokecáš. Používejte mokré závisy nebo prostěradlo.
0: Aha.
1: Zaměřte se na bodové chlazení těla. Tak to jsou takový ty místa, vždycky to tak je, že?
0: Za krkem loketní jamky
1: a podkolení jamky. Jo, to
0: tam je tenká kůže a to ten chlad se rychle dostává do celého těla. Slabiny ještě, a to je dost nepříjemné.
1: Zápěstí, dlaně a chodidla taky doporučujou. Vyměňte madraci za chránič. To teda vám přečtu. Některé madrace výrazně zadržují teplo. Pokud to jde, v létě používejte chladivější alternativu, třeba madraci s latexovým jádrem. No víš, latex. Hned se ti bude se líp.
0: A když nemám chránič, tak se prostě mám oblíct do něčeho latexový. Aby na mě vedro nemohlo.
1: Ale pozor, jako, ty o tom mluvíš, jak kdybys něco měl takovýho.
0: No tak dá se koupit, že jo? Když já mám dost konkrétní představu, a to nevím, jestli budu.
1: Co si představíš, že si vemeš?
0: No to je jedno.
1: To je jedno. No a pak ručník za ten krk, což je taková věc, kterou tady aplikují i kolegové dokonce v práci. Prostě no. Namočený ručník za krk, s tím se spí taky dobře.
0: No. Já k tomu spánku v těchto horkých nocích i taky něco mám, ale to už bychom se strašně rozkecali. Já si to nechám hned po 16:00.
1: Dobře. Mezi tím budeme vybírat, co latexovýho si Vojta koupí.
2: Užijte si s námi léto v rytmu Frekvence 1.
3: Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
3: Tam, kde to všechno začalo.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
3: Dostává první láska druhou šanci.
6: Po druhé už to samo
3: nebudu. Po večerce v kinech od 25. června.
7: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Barmie a Mazury právě v prodeji.

0: Je tu 16. hodina a taky skvělá muzika po 16. hodině, kterou teď prozradíme.
1: Máme pro vás třeba Bruno Mars.
0: Taky bude Richard Miller. Už nebudem nahý,
1: drahé slečny. Ale ne Marlene.
0: A budou i zprávy za chvilku.
2: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud. Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
5: Jen dívat se nestačí. Naučme se motorky skutečně vidět. Řidiči automobilů zaviní přibližně polovinu střetů s motorkáři. Chcete pomoci svému mozku lépe vnímat motorky? Když nějakou uvidíte, řekněte si hele motorka. Na frekvenci 1 a v podcastové aplikaci YouRadio Talk teď můžete slyšet pár tipů, jak se v silničním provozu chovat, aby nedocházelo k fatálním nehodám motorkářů na silnicích. Projekt hele motorka podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu Zábrany škod.
6: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
2: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Má je pro nás Ondra Obrecht. Hezké odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta Petra Pavla ve sporu o summit NATO za směšné. S nástupem letní sezóny pozor na falešné nabídky ubytování a zdržíte se na několika místech dálnice D1. Premiér Andrej Babiš označil chování prezidenta Petra Pavla ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře za směšné. Řekl to dnes v pořadu pro Blesk.cz.
8: Mně to připadá fakt jako směšné. Já chápu, že pan prezident dělá kampaň. Kampaň, aby byl znovu zvolen, to znamená, že je stále mediální prostoru, ty témata, mluví se o něm, takže kampaň dělá skvělou, ale nepomáhá to spolupráci mezi úřadem vlády a panem prezidentem.
7: Prezident totiž požádal ústavní soud o předběžné opatření, které by mu otevřelo cestu na summit ještě před konečným rozhodnutím o kompetenční žalobě. Soudcem zpravodajem se stal Pavel Šámal. Rozhodovat ale bude plénum, tedy sbor všech soudců a soudkyň. S nástupcem letní sezóny pozor na falešné nabídky ubytování. Počet kyberútoků v oblasti pohostinství, cestovního ruchu a rekreace totiž dál stoupá.
9: Podvodníci jsou navíc více precizní. V květnu byla každá 112. doména podle odborníků podezřelá. Zároveň dokáží velmi rychle reagovat na aktuální trendy a změny v poptávce. Odborníci v květnu evidovali přes 210 domén s falešnou nabídkou hotelů a kyberbezpečnostní společnosti odhalili i podvodníky, kteří napodobují známé weby, kde lidé hledají ubytování, například booking.com nebo web pro hledání letenek Skyscanner. Cílem bylo okrást uživatele o data i peníze. Kateřina Vavřínová, Frekvence 1.
7: Policie dnes na sídlišti v Ostravě Zábřehu zasahovala proti muži, který postřelil manželku a zbraň potom obrátil proti sobě. Ženu střelil do zad, ta je v nemocnici, kde se podrobila operaci. Její stav je vážný, aktuálně ale není v ohrožení života. Střelec s policisty nekomunikoval. Našli ji později doma bez známek života. Ředitel moravskoslezských policistů Tomáš Kůžel řekl, že konflikt byl mezi mužem české národnosti a jeho manželkou cizinkou. Na zápas fotbalové reprezentace s Mexikem v závěru skupinové fáze mistrovství světa by mělo do hlediště Azteckého stadionu dorazit asi 6200 příznivců s českou národností. Mexičané mají každopádně na Azteckém stadionu úchvatnou bilanci. Od září 2013 na něm už 24 utkání po sobě neprohráli. Na světových šampionátech na něm v dosavadních 8 zápasech ještě přemožitele nenašli. Výrazně také těží z toho, že arena leží v nadmořské výšce asi 2200 metrů nad hladinou oceánu.
5: Frekvence 1. Počasí.
7: A dnes v noci budou teploty kolem 18 až 14 stupňů Celsia. Hlavně v údolích to může být kolem 11 stupňů. Zítra potom opět poskočí na hodnoty kolem až 32 místa až 33 stupňů Celsia. A opět také zítra čekáme jasné počasí.
5: Frekvence 1. Doprava.
7: Zdržíte se na několika místech D1, první hned za Prahou na 17. až 25. kilometru, kolona zhruba na 15 minut ve směru na Brno, ještě předtím ale taky na Pražském okruhu před nájezdem na D1 je další kolona zhruba na 20 minut, ve směru na Hradec Králové, potom na D11 je kolona mezi 25. a 30. kilometrem zhruba na 15 minut a na 15 minut je to taky před Brnem ve směru od Prahy, do kolony vjedete už na 182. kilometru, počítá se s tím, že provoz ale dál ještě může houstnout. Tak šťastnou cestu, pokračujeme. Jana a Vojta.
10: Krátce po 16. hodině vzpomněla jsem si teď na včerejší situaci, když jsem odjížděla z Prahy, tak jsem na Kolaťáku dole v Dejvicích minula autoškolu.
11: No.
10: Teď si představte, úplně no. Mě úplně jako jak se polil pot.
7: Když máš klimu naplno, chápu. No.
10: Ne, ale ty tam seděl prostě nějaký klučina a já jsem si říkala, tyjo, tak tohle je jako opravdu křest ohněm. Když tě veme autoškola v Dejvicích na Kulaťák, kde jsou tři pruhy, že jo? Tam nejíždíš do tří pruhů.
11: Je teda fakt, že jako, že tě přerušuju, Dejvický Kulaťák je jedna z nejhorších křižovatek v Česku.
10: Šílený.
7: No, já si myslím, že tam je ti tramvajáci podle mě přemýšlí.
10: No,
11: ale hlavně, jako ty autobusy tam teď nově jezdí po těch tramvajových kolejích, takže vlastně ještě se to tak jako divně
10: motá. A teď
11: jsem,
10: že já jako řídím fakt x let a každý den najedu, nebo opravdu jako třeba týdně najedu 1000 kilometrů a teď tam seděl ten kluk a já jsem úplně viděla tu hrůzu v těch očích. Jako jak to tam prostě zvládnout teď ve špičce, že jo, 6 hodin večer nebo 5:30 šílených aut a teď se v tom zorientovat, no a dal to, že jo,
11: No ale hlavně jako nejenom šílených aut, ale ještě k tomuto vedro, takže lidi jsou za tím volantem jako zblblí. Jako
10: takže ty autobusy, tramvaje, přepálený mozky, no jako rozumíš.
7: A knížková to zadkem, která nevím, co to je.
5: Jana Knížková a Vojta Efler.

0: Frekvence 1 a rubrika Cože? Rubrika, ve které figuruje Michal Suchánek a Petr Kolečko.
1: Má vy se jich ptáte a oni vám zasvěceně jak jinak odpovídají.
2: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Může trávník přerůst tak, že už nejde zachránit a je z něj normálně louka? David 37 Klatovy.
4: Jo, takhle. Já jsem si totiž vlastně myslel, že louka je... Asi vlastně pro mě trávník je něco, co je oplocenýho a louka neoplocená. Asi takhle já to mám v té hlavě totiž.
3: No takhle on může přerůst, takže už nejde zachránit, to možná jako myslí přerůst přes plot. No podle mě to jako asi jde.
4: No určitě to jde. Stačí nemít sekačku, ne?
3: No, nebo kosu.
4: Nebo kosu.
2: Cože?
0: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
2: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.

0: Nová na Frekvenci 1. Já bych se ještě vrátil k tomu, co jsme slyšeli ve zprávách, totiž o těch podvodech s ubytováním. Stalo se ti někdy, že jsi přijela někam na dovolenou a neměla si ubytování, který jsi předtím zamluvila?
1: Hele, tohle se mi nestalo, ale mám zprostředkovaný příběh, že si lidi zabukovali jakože přes booking,
0: no.
1: Přijeli tam.
0: A byl tam, to podvrh.
1: A byl tam prostě nějaký rozestavěný barák. Nemohli se nikomu dovolat.
0: Aha.
1: Peníze nenávratně pryč. Bylo to v zahraničí.
0: Ale to se dá reklamovat jako u toho bookingu.
1: No, mě. Vzhledem k tomu, že to nebylo přes booking, jakože přesně to, co bylo v těch zprávách, jakože byly vlastně nějaká nafejkovaný webovky toho bookingu,
0: jasně,
1: že všechno to proběhlo jakože přes booking, ale ono to vlastně nebylo, že jo.
0: Mm-hmm.
1: No ale pak, nevím, jak to teda dopadlo, dopadlo to asi blbě, prostě nebylo ubytování, nebyly peníze, ale spíš takový to zamyšlení, že tam byly opravdu jako náznaky, že se jako něco děje špatně, jenom nějak k tomu nepřikládáš váhu.
0: Jasně.
1: Nenapadlo by tě, jako jednou tady mám nějakou aplikaci nebo nějaký stránky, tak prostě přesto koupím ubytování nazdar, že jo.
0: Je teda fakt, že když jsme byli vlastně 2 roky zpátky v té Itálii a potom jsme byli ještě v Chorvatsku a měli jsme to taky všechno přes booking, jako, tak já jsem si to vždycky, když jsem to rezervoval, tak než jsem to zaplatil, tak jsem si to ověřoval, jestli jim ta rezervace přišla, že jsem si našel kontakty na toho majitele,
1: jasně,
0: a ověřoval jsem si to. To je podle mě cesta, jakoby, jak to udělat, ale mně se jednou stalo, že jsme si, a nebyla to letní dovolená, byla to zimní dovolená, že jsme přijeli do Kaprunu, do Rakouska, do hotelu. A říkám, dobrý den, já tady mám rezervaci na moje jméno, už jsem takhle ukázal občanku. A byla tam Slovenka za recepcí a ona říká, ale já vás tady vůbec nemám.
1: No ty krás.
0: A jsem říkal, jak mě to nemáte? No tady prostě nemám. Tak jsem našel ten e-mail a já jsem říkal, ale tady to všechno mám. A ona, aha, tak to se omlouvám, to je naše chyba.
1: Takže vám neudělali rezervaci, a tak co? Tak
0: neudělali rezervaci a já jsem říkal, a co mám dělat, jako my jsme tady 2 rodiny, prostě tak ve zlížema naložený online objednaný skipasy.
1: No ale nebyl to podvod teda.
0: Nebyl to podvod, ale stalo se nám, že nemáme vlastně jako ubytování. A ona teda potom říká, počkejte.
1: Já mám velký obyvák.
0: Ne, počkejte. Zvedla telefon a říká, halo Trudy. Začala něco jako německého
1: hovořit.
0: A říká, tak oni mají volno a oni vás ubytujou a my se s nima potom vyrovnáme, protože vy už jste to platili.
1: No, tak řešení
0: my
1: se
0: našlo. My jsme bydleli v 2 hvězdičky lepším ubytování.
1: No to je super, to je skvělý.
0: A ještě jsme k tomu dostali jídlo.
1: Nám se jednou stalo, to jsme byli ubytovaní na Konopišti, kde byl Paráda Fest a my jsme tam přišli, že jo, po Paráda Festu už takový unavený, otevřeli jsme dveře toho pokoje a tam prostě leželi lidi. A paní velice mi říkala, jo, nevím, tady v tom asi někdo udělal chybu, tak si hlavně tak nějakým známe.
2: V rytmu Frekvence 1.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
5: Poznáte, který rok

0: Mimochodem Backstreet Boys 90. léta. Já jsem byl dneska na rehabilitaci, na fyzioterapii a v čekárně tam mají puštěnou jednu retro hudební televizi a hráli 90. A hráli Backstreet Boys, pak tam byli East 17, a pak tam byli Snap.
1: A ty jsi měl pocit, že jsi se vrátil do svého dětství.
0: Já jsem měl pocit, že sedím v obýváku, že je mi 14 a koukám na MTV, to bylo úplně boží, jako krásný to bylo, no. Ale že bych to musel slyšet dvakrát.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Ahoj, tady Veronika, šéfredaktorka časopisu Lidé a země. Červnové vydání je plné tajemství, mystiky a rituálů. Vezmeme vás za šamany ze Sibiře, odhalíme tajemství vůdů i promodlených míst mariánských zjevení. Těšte se na procházku hororovou Prahou i pohanskými hradišti v Dalmácii. Objevte málo viditelná zákoutí dalekých i blízkých kultur. Časopis Lidé a země se speciální letní přílohou Varmie a Mazury právě v prodeji.
4: Hezké odpoledne. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí mu ani klást žádné překážky, oznámili soudci a dodali, že účast českého prezidenta na summitech NATO je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam podle soudu dosud všichni prezidenti. Ředitelství silnic a dálnic v létě přizpůsobí práce provozu a některé činnosti přesune z dopravně exponovaných víkendů na pracovní týdny. O prvním a posledním víkendu prázdnin také omezí práce, které by vedly ke zúžení jízdních pruhů. Hostem presklubu dnes bude politolog Jan Kubáček. Jakub Weinlich si s ním bude povídat o možných změnách ve vládě Andreje Babiše. Ptát se budete moct i vy na známém telefonním čísle 257 400 a 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: A pojďme na silnice a dálnice. Zatím zdá se, že silničáři ještě ty pruhy úplně neuvolnili, protože před Brnem je kolona na půl hodiny. Začíná na 182. kilometru, pokračuje až za Brnem. Necháte tam potom v opačném směru dalších 10 až 15 minut. Před Prahou, respektive za Prahou ve směru na Brno, je taky kolona aktuálně na 15 minut. A to mezi 15. a 25. kilometrem. A hustý provoz je hlášen taky z Pražského okruhu. Teoreticky jako vždy ve směru k letišti. Od 19. kilometru už se potom jede o něco volněji, ale i tak tam necháte kolem 20 minut, stejně jako před nájezdem na D1 z Pražského okruhu. Tak především pevné nervy.
1: Já to miluju. Před Prahou, respektive za Prahou.
0: Nikdo nesmí stát.
4: Tak ono to záleží z jakého úhlu pohledu,
1: já,
4: že jo?
1: Přesně, ale tak to, já, jasně, já to přesně takhle vnímám.
4: Jako před Prahou pro někoho je tam, jo? Kde pro jiného je za Prahou, že jo?
1: Ty prostě mluvíš ke všem, Ondro.
4: Tak,
1: chápeš?
0: No, ale zase, když řekneš u Prahy, je to hrozně jako široký pojem. Když to před Prahou, to už něco určuje, že jo?
4: No jasně, no.
1: No a to je samý, jako když řekneš zprava a ty musíš říct, respektive zleva, protože nevíš, jakého
4: před Prahou a lidi se odrůstí. Od Brna a oni.
0: Takže za Prahou.
4: Za Prahou.
1: Tak volejte 257-400-999, bude poslední slovo.
0: A v posledním slově spousta peněz, už za chvíli.
5: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak kdo pak se dneska pokusí říct to za celebritu? Dobrý den.
3: Kdo pak je tam? Dobrý den.
4: Dobrý den, Radka z Hradiště.
2: Radka z Uherského Hradiště, slyšeli jsme správně.
4: Ano.
2: Jo, tak, jak se máte v UHáčku?
3: Máte teplíčko?
4: Dobře, máme teplo, ano, máme.
2: Výborně. Tak dneska je středa 24. Takže dneska pro vás máme 13 000 korun.
3: Připravená, můžeme jít na to?
4: Můžeme.
3: Tady je věta, kterou je třeba dokončit.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Tak co to je?
4: Naděje.
3: Ne, to je hezký slovo, tak zkusíme, jestli patří do té věty.
5: Úplně nejdůležitější na tripech, když takhle jedeme po čertech ďáblech a po dlouhý zkušenosti dneska musím říct, že je to...
3: Není. Není to ono.
2: Jako jistá naděje tam byla, ale není to správné slovo,
3: Děkujeme
2: bohužel.
3: Moc za pokus. Mějte se krásně.
4: Díky, mějte se. Naslyšenou.
2: A čtvrteční ráno po 7:00 nabídne 13,5 tisíce.
1: Poslední slovo.
0: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: máme soutěž.
1: Filmovou soutěž. Soutěž s filmem Po večerce, jehož frekvence 1 má tu čest být mediálním partnerem. Mm-hmm. Dneska už jste jednou soutěžili s Robinem před 14. hodinou a aby toho nebylo málo, tak ještě jeden dárkový balíček tady pro vás máme.
0: Můžete vyhrát batoh plný filmových dárků a v pátek dokonce víkend na Mlýně Davídkov. To je alež v pátek, takže ano. Nepředbíhejme. Jinak přímo na místě, tedy v tom Davídkově, v tom Mlýně se ten film natáčel, takže to tam budete moc okusit. No ale dnes tedy o co konkrétně soutěžíme?
1: Máme pro vás dvě poukázky do kina Cinestar plus filmový takzvaný merch, to znamená upomínkové předměty, které mají s tím filmem něco společného.
0: Batoh, box na jídlo, čelovku, solární powerbanku, ledvinku, kšiltovku, prostě je to strašně moc a hodí se to na tyto tropické teploty vedra.
1: A letní radovánky samozřejmě. Mimochodem mě tam jakoby v tom batohu plném merče zaujala jedna věc. Teleskopická tyč na opékání.
0: Znáš to?
1: Teleskopický vošťourák.
0: No, to je super. To je super věc. No, to se bude hodit.
1: Tak skvěle.
0: Tak, přátelé, volejte teď 257-409-999. Kdo se dovolá, tak bude muset zodpovědět naši otázku, soutěžní otázku. A poslouchejte pozorně, protože možná v tom, co teď budeme říkat, najdete odpověď.
1: Film Po večerce je taková hezká česká letní komedie o vyhořelém manažerovi, který se vrací do dětského tábora svého dětství, aby ho zachránil před krachem.
0: Čekají ho tady spory o vedení, taky setkání s dávnou láskou a čeká ho taky příležitost začít úplně znovu.
1: Je to takový, já si myslím, že tohle my Češi prostě umíme, takové ty letní slunečné filmy s trochou humoru, nostalgie, druhých šancí.
0: Vypnete hlavu, zapnete starosti.
1: A ve všem má prsty frekvence 1. Tak 257-409-999, kdo pak se nám dneska dovolal?
0: Dobrý den, kdo je tam? Slyšíme se?
2: Dobrý den, tady Mirka, slyšíme
1: Dobrý
2: se.
1: Dobrý den, Mirko, můžeme poprosit, že byste se tam malinko stlumila to rádio, pač my slyšíme kromě vás i sebe a to se nám nelíbí.
2: Ano.
0: To se nedá poslouchat.
1: Přesně. Tak Mirko, my pro vás máme, jak jsme říkali, takový dárkový balíček k filmu Po večerce. Jsou to dvě poukázky do kina Cinestar a k tomu ty filmové dárky.
0: Ale potřebujeme znát odpověď na otázku. A ta otázka zní... Proč hlavní hrdina přijíždí do tábora?
1: A tři možnosti. Buď má převzít vedení tábora za svého otce...
0: Nebo chce natočit dokument o životě komárů, kteří tam znepříjemňují život... místním.
1: A nebo tam hledá ztracený recept na smažený sýr, který se tam jako malý chlapec nechal pod matrací.
0: Tak.
2: Tak bych řekla, že za A.
0: Řeknete no to, říkáte to správně. To je jasné.
1: Jako ukažte mi dítě, který se na táboře nechá recept na smažák pod vloštářem.
0: Tak moc gratulujeme. Tato výhra je vaše. Vyrazte do kina na takovouhle oddychovku. V kinech je od 25. tedy od zítřka. Takže jste samozřejmě zvána. Zůstaňte nám na telefonu a přejeme vám hezké léto.
1: Hezké léto, naslyšenou.
2: Děkuji moc, vám taky, naslyšenou.
3: Fondy Evropské unie pomáhají vracet život historickým památkám. Zámek Karlova Koruna, jedna z nejcennějších barokních staveb v Česku, prošel rozsáhlou obnovou jízdárny, konírny, kočárovny i dalších historických objektů zámeckého areálu. Poslechněte si už tuto neděli na Frekvenci 1 reportáž z místa, kde evropské fondy pomáhají zachovat kulturní dědictví pro budoucí generace. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
4: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: Richard Miller na frekvenci 1 před 17. hodinou.
1: Budou velké hlavy a ve velkých hlavách třeba Jennifer.
0: Taky bude Michal Hrůza.
1: A nebo Atomic Kitten.
0: A my opět zítra ve 2.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Planeo vykopává akční týdny plné elektra. Přihráváme vám kupóny až minus 40%. Chyťte si je online nebo na prodejnách. A k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Mají pro nás Láďa Jakub, hezké odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Pavel do Ankary pojede tečka. Rozhodlo o tom předběžným opatřením ústavní soud. Meteorologové varují před teplotami u 41 stupňů Celsia, tak bude o víkendu. A Praha 3 vypoví smlouvu na nájem bytu šéfky úřadu vlády. Pavel do Ankary pojede. Tečka. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Ten uvedl, že účast českého prezidenta Petra Pavla na summitech Severoatlantické aliance je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí ústavního soudu. Summit se koná 7. a 8. července v Turecku. Lhůta pro akreditaci končí už v pátek 26. června. Soudce zpravodaj Pavel Šámal k tomu dodal.
7: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky. Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr.
6: O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu kompetencí při zastupování státu navenek soud teprve rozhodne. Dnešním předběžným opatřením výsledek nepředjímá, upozornil předseda soudu Josef Baxa. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami. Dnes na severozápadě Čech a na jižní Moravě vystoupají až na 31 stupňů. Od pátku budou denní maxima vyšší. Na Moravě do odvolání platí výstraha před vznikem požáru, řekla za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
8: V dalších dnech bude v přílivu mimořádně teplého vzduchu zesilovat vlna veder. V pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne. V Jihomoravském kraji je v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím požáru.
6: Lidé by v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tünde Bárta, a to kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď schválili radní městské části, uvedl mluvčí Petr Habáň. Rodina Bárty si podle zjištění deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné. I když je v něm vysoká státní úřednice evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Muž v Ústí nad Labem krásném Březně střílel z okna paneláku na cisternu s pitnou vodou. Dojela si pro něj policie z Ústeckých Neštěmic. V jeho bytě našla muže pod vlivem alkoholu. Je podezřelý z výtržnictví. No a to ve středu nebyl jediný vážný incident. Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchrance, řekla to mluvčí moravskoslezské policie. Střelce našla policie mrtvého, prostřelil si hlavu.
5: Frekvence 1.
9: Počasí.
6: I ve čtvrtek 25. června bude typické léto. Zase nás čeká líheň 29 až 34 stupně Celsia naměříme a celý den bez mraku.
9: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Stojí nám silnice číslo 9 z Prahy na Mělník přes Neratovice. 3 nehody ji zastavili za Štěpánským mostem. Ve směru od Libiše na Kly jsou tam kolony v obou směrech na půl hodiny. No a tradiční kolony jsou u mostu Šmejkalka ve Středočeském kraji a taky na příjezdu do Brna od Vyškova a na příjezdu do Brna od Prahy. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte. Teď už na frekvenci 1 velké hlavy.
10: Dobrý den, jsme všechny čtyři.
11: Hello, hello, hello.
12: A dnes má meniny. Víte, kdo má dneska meniny?
11: Dneska má Honza i meniny.
12: Ano, Janku, Janík, doplníte mi pranostiku.
11: Uh-huh.
12: Na svatého Jána jahody.
11: Z do rána.
12: Do rána, do...
13: Eldoráda.
11: Do smetany.
13: Do džbána.
12: Do džbána. Tak se to rýmuje na svatého Jána jahody do džbána.
13: Chtěl jsem říct do džberu.
14: Moment, dodává jahody do džbána.
13: No všichni, co no, si tam pak zbírat, nalejou ten chlás, tam míchají to a dej si tam
11: léta. Když sbírat jahody. Tak nic, přátelé. Pojďme od jahody. No, pojďme od jahod. A pojďme řešit, co dnes budeme řešit.
13: Arnold to zase přehnal.
14: A já mám tady ve scénáři šneka, který je zatočený v obráceně.
5: Velké hlavy. Frekvence 1.
11: Pojďme ale na politiku. Kandidát hnutí ANO Ondřej Prokop, který chce být primátorem Prahy, nepřiznal v povinném přehledu majetku 3 byty. Koupy potvrdil, až když ho novináři konfrontovali s důkazy. Prý na to úplně zapomněl. Teď mi to trklo. No, nebo to
12: ale keď vám bude někdo tvrdit, že mladí ľudia dnes nemají šancu na vlastné bývanie, připomeňte mu úspěšný příběh pana Prokopa.
13: Tak já vám to řeknu, to stačí jenom pár brigád, šetřit, nesnídat avokádové tousty z mandlovým latte. A až vám bude 40, máte 6 bytů, dům a garáž na Vinohrad.
11: No jasně.
12: Pozrite, máme tu takovou jednu autentickou situaci. Ondra Prokop a jeho susedka nastupia do výťahu.
11: Ježíš, pardon, já jsem zmáčkla 5, ale my myslím, bydlíte ve 3, že jo?
14: To nevadí, já mám byt i v 5.
5: Velké hlavy.
9: Jana

0: Arnolda Schwarzeneggera.
1: Chci si to dát ještě jednou. Toho Arnolda.
2: On je úplně zlice. Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Fanoušci Arnolda Schwarzeneggera.
0: Hezky jsi to řekla, jen.
1: Zaplatili za fotku s hercem na Žofíně 20 000 korun. Někteří z nich si ale za tuhle sumu představovali víc muziky v uvozovkách. Cituji jistou paní Ivanu, která píše: fotku sice mám, ale nejsem s ní vůbec spokojená. Vše trvalo jenom 3 vteřiny, póza, fotka a táhni. Nestihla jsem vymyslet ani jak budu stát.
0: Moje babička říkávala: přijde hloupý, všechno koupí.
2: No, já vám něco řeknu, komu čas s Arnoldem za ty prachy nestačí, tak já mám návrh. Hele. Já nabízím setkání se mnou. Pouhý 2 litry za 30 minut. No,
3: ale na rozdíl od Arnolda, Mikeš vám dá na pamiatku aspoň klíčenku od Parkside.
2: To si pište.

0: přátelé, to se teď hodí v tomhle vedru.
1: No,
0: za šest měsíců.
1: To počasí už nahrává.
0: No, Vánoce.
2: Zima je veliká.
3: Otázka zně. V ktorom českom meste sa nachádza múzeum s najväčšou verejnou zbierkou vianočných ozdôb na svete?
2: Karlovy Vary.
1: V Jablonci.
0: To bude nahoře niekde, ja si taký myslím, tam, kde sa to fúka.
3: A myslíš, v ktorom Jablonci?
0: Na Nisou.
2: Na Nisou.
3: No. Tomáš má pravdu.
2: No, neřekne
0: na Nisou.
3: No ale uznajme mu, že krás
2: za čas. Mám pravdu.
3: A viete, koľko tam je exponátov?
1: 3. Zase mám pravdu.
2: Ale podle mě třeba 2700.
3: Ty jo, Jani, ale že také strašně malé číslo si vymyslela.
2: Tak 27
3: 000. Akože také strašně furt malé číslo jste vymysleli.
0: Kecej, kam to dávaj.
3: Je tam 12
0: milionů
3: exponátů.
0: Jako ozdob, jo.
1: Vogu, a teď si představ, že z toho někdo utírá prach.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
5: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
4: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
6: Dáš se traku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
4: Frekvence 1.
5: To nejlepší z muziky.
4: Z každého

0: šneky.
1: Mám, a dokonce jsem nedávno četla takový pojednání o tom, jak to máš udělat, když chceš šneka poponést.
0: Ano, řekni nám.
1: Musíš nejdřív zaťukat.
0: Jo, on se jako lekne,
1: on se
0: odlepí.
1: Musí, přesně tak, stáhne, odlepí a teprve třeba po 10 vteřinách ho můžeš odnést.
0: Ale hlavně pozor, nikdy nedělejte to, že ho jako otočíte a vrátíte zpátky, víte, jak ho musíte na...
1: Ne, musíš, on musí to dát směrem, kam
2: no,
1: lezeš.
2: Já právě. Jsem myslel, že mluvíte o tom, jak se ty šneci jí.
0: Ale nejdřív zaklepeš.
3: Za chvilku povíme víc.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Pražský okruh brzdí směrem na Modletice ve dvou úsecích mezi 23. a 19. kilometrem na 15 minut a také na půl hodiny mezi 82. a 76. kilometrem. V úseku dopravního omezení kvůli opravě mostu Šmejkalka na D1 na Brno budete popojíždět 15 minut a 30 minut naberete na příjezdu do Brna po D1 od Prahy mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: Velké hlavy Frekvence 1.
1: Desetiletý školák z Prahy našel v areálu Domu přírody v Oldřichově v Hájích na Liberecku mimořádně vzácného šneka s levotočivou ulitou. Jedinec se vyskytuje zhruba u jednoho z 10 000 šneků.
3: Takto, já jsem s limákou študoval a povím vám, že levotočivý je, keď ho najdete z levé strany a pokud přijdete z pravé strany, tak je pravotočivý.
0: Prostě tak já dám taky svůj příběh jako makléř a vysvětlení. Jak jdou ty ceny nemovitostí strašně nahoru? Oni se z toho i šnekům zatočí.

0: Waterloo. I ABBA o tom zpívala.
1: No a co zpívali, veď? Jsme ji nerozuměli nikdy.
0: Ne, ale tak byl tam nějak Napoleon na 1815. Dneska snad dostal na zadek, že jo? Velké hlavy,
2: frekvence 1. Viete, koľko on sa dožil vlastne rokov, Napoleon?
3: Málo.
2: 51.
0: No.
2: A viete, koľko za tento vek vystriedal koní?
3: Za partnerek.
2: Hele, to je lepšie dohľadateľné, ty kone.
3: To tak dva.
1: Ja myslím takových 45.
0: Mm-hmm. Ja bych řekl 500.
2: Cca 150 koní mal.
1: Musel jeť rýchle.
2: Mal dvoch obľúbencov, hej?
0: Co za auto má 150 koní?
2: Mal dvoch obľúbencov. Jeden sa volal Marengo, jeho kostra je v muzeu v Londýne.
0: A druhý byl Železník.
2: A druhý, ktorý je vypchatý v muzeu v Paríži, sa volal...
3: V Paríži, jo?
2: V Paríži.
0: A vypchatý, jo?
2: Vypchatý úplne, zostal tam úplne vypchatý. To slovo dodneska poznáme, pretože je to... taký prací prášok.
3: Persil.
2: Nie, ešte ten úplne prvá reklama, pamätáte?
1: Ariel.
2: Nie, ešte skôr. V.
1: Vizír.
3: Vizír. Vizíráte?
2: Vizíráte.
0: Takže bílej kůň.
4: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: tip pro chytré rodiče.
1: Krásný dobrý den, tady Katka Krutová
2: a Honza Milfajt s tipy z naší knihy o demykání dětského potenciálu.
1: Před krátkou dobou prožívali rodiče se svými dětmi pololetí školního roku, to znamená, že museli čelit i pololetnímu vysvědčení společně s dětmi. Myslíte si, že je pro děti lepší buď klasické známkování, nebo slovní hodnocení, nebo třeba i kombinace slovního hodnocení společně se známkami? A jak vůbec vy, potenciálně vám hned řekneme, jakým způsobem to vnímáme my, je lepší děti hodnotit na základě pouze těch známek, anebo zkusit nějakým způsobem zjistit od dětí, jakým způsobem ta činnost probíhala, nebo proč vůbec takovou známku třeba dostali?
2: Ono už i náš školní systém umožňuje slovní hodnocení, některé školy to mají, někde je to třeba ve Velké Británii kombinované. Určitě je dobré, aby to dítě dostalo slovní zpětnou vazbu, aby se pobavilo i s těmi rodiči, co se mu dařilo, kde se má zlepšit, co má dělat jinak, než jenom pouhou tu známku, protože ta pouhá známka je o nějakém šuplíčku, do které to dítě umístíme, je dobré tomu dítěti i dát nějaký signál do budoucna. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Helenka dneska slaví.
1: No jo.
2: Mohli se potkat.
3: Tak žádné humory, dobré?
1: Kolik má 8 pětek, ne?
3: Je starší paní Vondráčková, alebo klub Menza, který združuje lidi s vysokým IQ?
0: Menza je starší.
4: Menza je starší.
1: Menza je...
4: Určitě.
1: Já bych řekl, že...
3: Paní Vondráčková má dneska...
1: 80 za rok.
3: 79, no. Správně. A ta Menza má rovných 80 rokov, takže iba o rok je starší.
0: No, je starší.
4: Tematicky, ne?
5: Come here, baby.

0: individu.
1: Raz, dva, tři, tak teď jdeme do finále.
2: Kdy naposledy jste použili slovo radiátor?
3: Tak vážně. Ještě chvíli budou taková vedra a ten asfalt si ty díry na silnici začne opravovat sám.
1: A na tom něco je.
3: Je to jo.
1: Mějte se moc hezky, opatrujte se.
3: Dovidopo a pij.
1: A no, noste boty.
2: Asfalt.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
9: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
10: Slovo dostává Láďáku.
11: Dobrý večer. Prezident Petr Pavel předběžné opatření ústavního soudu uvítal. Reflektuje podle něj dosavadní praxi a zajišťuje kontinuitu zastupování České republiky na summitu Severoatlantické aliance. Opatření taky garantuje, že účast na jednání bude řádně připravená a administrativně zvládnutá, uvedl na síti X. Co s předběžným opatřením rozhodne podle Okamury vláda na nejbližším jednání? Okamura taky osočil ústavní soud za vazaly prezidenta. Prý jsou soudci podjatí a byli podezřelé rychlí. Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil Petr Macinka za pokus o ústavní puč. Pavla doakredituje ve čtvrtek, řekl novinářům. Dnes je to 5 let od ničivého tornáda v jihomoravském kraji. Humanitární organizace a nadace poslaly na jih Moravy během 5 let po tomto tornádu nejmíň 1,25 miliardy korun. Na místě působili až do letoška. A hostem presklubu Frekvence 1 bude za okamžik politolog Jan Kubáček. Jakub Vajn se s ním bude povídat i o možných změnách ve vládě Andreje Babiše. A ptát se můžete i vy na telefonu 257 400 a 39.
9: Frekvence 1.
7: Počasí.
11: Zítra zase budou tropy, slunečno celý den, teploty od 29 do 33 stupňů Celsia v nížinách, na jihu a východě Moravy, v Polabské nížině, po Ohří i v okolí Plzně.
7: Frekvence 1.
9: Doprava.
11: Pražský okruh nám teď hlásí největší kolony mezi Modleticemi, 23 až 19. kilometr. Zdržení je na čtvrt hodiny. A mezi kilometry 82 a 76 je taky kolona na půl hodiny. Po D5 na příjezdu do metropole se zdržíte na čtvrt hodiny, je to od kilometru 6. Tak bezpečně dojeďte z Frekvence 1 a teď už slibovaný presklub.
9: Frekvence 1 presklub. Jakub Weinrich a host.
12: Hezký podvečer, už 2 hodiny hýbe českou politickou scénou rozhodnutí ústavního soudu. Předběžným opatřením totiž vládě nařídil, aby akreditovala do národní delegace i Petra Pavla, a to na summit NATO, který se bude konat začátkem července v Ankaře. Téma rozeberu, jak už jste slyšeli ve zprávách, s politologem Janem Kubáčkem. Vítejte v presklubu a díky, že jste dorazil na Frekvenci 1.
13: Dobrý večer, díky za pozvání.
12: Počítala podle vás vláda s možností vydání předběžného opatření?
13: Já si myslím, že s tím počítal málo kdo, protože to je tak mimořádné opatření, mimořádný instrument, kterým zvláště český ústavní soud šetří, že to byla opravdu velmi mimořádná situace. Taky na ní teďka všichni budou muset reagovat a samozřejmě teď začne boj o to, kdo je tím vítězem. Já si myslím, že nakonec to bude kompromis, ale bude na podzim, čili rozhoduje teďka okamžik a rozhodují titulky a ostatně už váš kolega to velmi trefně tady četl ve zpravodajství. Každý politik už si hraje svou hru a pro daňového poplatníka státníka pitomá zpráva, protože samozřejmě politici si nic nedarují, vrátí si to v tisíce drobných rozhodnutích a otevřel se nám tady otevřený spor, otevřený konflikt mezi prezidentem a vládou.
12: Naplní podle vás a musí naplnit vláda to předběžné opatření ústavního soudu? A co by to znamenalo, kdyby se tak nestalo?
13: Naplnit by měla, protože to patří opravdu k úzu profesionála politika, který pracuje i s nepříjemnými situacemi, kterému osobně neladí, ale kterému přinesl volby, volební rozhodnutí či soud. To znamená, je to opravdu jakoby demokratické a kultivované, že to přijme. Ostatně to bych chtěl i ocenit, že jsme už slyšeli, že všichni a zejména premiér to přijal a klidnými slovy. Ostatní členové vlády, předseda poslanecké sněmovny už tam přidávají svůj slovník, svou argumentaci pro své voliče, ale respektují to a to je důležité. A ono ve výsledku, svět se bude točit dál, jen to má takovou směšnou koncovku a samozřejmě teď nás bude všechny velmi zajímat, jaký bude ten mandát pro prezidenta, jak tomu vládní delegace přistoupí, jak bude potom ta národní delegace vystupovat v rámci summitu NATO a řekněme si, že celé toto se vedlo o 3 minuty vystoupení pro prezidenta republiky.
12: Jak jsem říkal, už jsme se bavili před vysíláním. Asi bych chtěl být v tom letadle, které bude cestovat do Ankary a respektive chtěl bych pocítit tu atmosféru na té palubě. Dovedete vy si to nějak představit, že spolu skutečně v jednom letadle, poté, čeho jsme tady byli svědky několik týdnů, měsíců, že poletí právě premiér, že poletí prezident, že poletí ministr zahraničí Petr Macinka, který mimochodem před malou chvíli vydal prohlášení, že žádné zahlazování sporu s prezidentem nepřipadá v úvahu a situaci vnímá ze strany prezidenta za akt nepřátelství.
13: Je to hodně silné prohlášení z úst ministra diplomacie, ten by měl být první, který uklidňuje ty spory, dokonce si myslím, že by částečně na tom vyzískal. Mně více vadí, že mluví o ústavním puči. Mně to přijde nestandardní jednání ústavního soudu, hodně aktivistické, ale k ústavnímu puči to má opravdu daleko. Já se vám přiznám, že já bych v tom letadle raději nechtěl být, jednak si myslím, že není bezpečnostně dobře, aby byli všichni toto vysoce postavení ústavní činitelé pohromadě. Je to riziková záležitost, riziková lokalita, takže uvidíme, jestli nakonec možná nepoletí dva speciály. Mělo by to za mě hlubokou logiku a nechtěl bych tam být ani z psychohygienických a psychologických důvodů, protože to jednání bude bezesporu sporé a z pozice síly. Druhá věc, vy sami novináři to i víte, často se dveře zabouchnou a politici dokáží být velmi pragmatičtí hráči, protože spoustu těch kroků dělají trochu jako divadlo. Tady je to zvláštní pitoreskní divadlo, protože my jsme toho přejedeni a řešíme mnohem víc, jestli a kolik bude stát ropa, jak budeme mít elektřiny nejen teďka v těch letních měsících, jaké budou perspektivy, co se týče životních nákladů pro domácnosti, český průmysl a tohle nám fakt přijde úsměvné a já si tak trošku říkám, že jsme luxusní země, když řešíme takováhle témata. Ale musíme s tím žít a politici nakonec také. Ono se ukáže, že to taky trošku sedne, ale čeká nás opravdu spousta na schválu po zbytek roku a v roce příštím tuplem, protože bude prezidentská kampaň.
12: Hostem dnešního Pressklubu na Frekvenci 1 je politolog Jan Kubáček.
9: Frekvence 1 Pressklub. Jakub Weinrich a host.
12: Pane Kubáčku, i vás se mohou naši posluchači dnes ptát. Já jim jen připomenu známé telefonní číslo 257 400 a 39. Právě sem se můžete dovolat Janu Kubáčkovi a zeptat se ho, co vás bude zajímat. Mě by zajímalo, jen řeknu, že ještě ministr zahraničí Petr Macinka říká, že doakredituje prezidenta ve čtvrtek. To znamená, že česká národní delegace už akreditovaná je?
13: Bezesporu, to se ukazuje, že ta jména už jsou daná a už se předjednávala, protože ono přece jen, jestli někde platí značná přísnost, tak je to na summitech NATO. Je to přece jen vojenská organizace a vojáci mají rádi ordnu.
12: Ale ten termín deadline takzvaně je do 26.
13: Ano, je pravda, že takhle nebudeme mimořádní. Já jsem moc rád, že jsme nešli například polskou kdysi cestou, která skončila velkou blamáží a to, kdy vzájemně země, polský prezident a polský premiér se prostě nebyli schopni dohodnout. Letěli tam každý, vystupovali společně, nevyjednali naprosto nic a měli tam dlouho Poláci ostudu. Jsem rád, že tady to dopadne, teda, že nakonec bude jedna delegace, ale musí být pánové profesionálové. Opravdu musí hájit českou vlajku, usmívat se, vyjednávat maximum a hlavně fungovat jako sousledný tým. Já si myslím, že Petr Pavel se bude trochu bát Donalda Trumpa, aby ho nepotkal, a Andrej Babiš zase bude sledovat Petra Pavla, co kde komu přislíbí a jestli drží línii vlády, což si myslím, že bude velký požadavek zejména motoristů sobě, aby do detailu byla jasně daná pozice.
0: Další dotaz nepoložím já, ale položí ho náš posluchač, proto možná posluchačka vás poprosím, abyste si vzal sluchátka. Ať už můžeme poslouchat. Hezký podvečer, Jakub Vajnlich, Press Club, a můžete se ptát Jana Kubáčka.
10: Dobrý večer. Tady posluchač z Budějovicka.
0: Dobrý večer.
10: Prosím vás, můžete se podívat, pane Hubáčku, do archivu, co byl pan Bilak? Moc dobře víte, co on byl prvním, no, prokurátorem, on byl v těch řadách v 68. roce. A teďkon mi zodpovězte, co je teďkon pan Babiš. Dobře privatizuje, musí být v politice.
0: Máte nějaký dotaz? Máte nějaký konkrétní dotaz?
10: Voliči jsou tak slepí, že tohle nevidí, že má dobrou privatizaci. Že jenom slibuje a nic víc.
0: Dobře, děkujeme za váš názor, děkujeme, ať se dostane eventuálně ještě na další posluchače. Pane Kubáčku, chcete na to reagovat nějakým způsobem?
13: Určitě, samozřejmě rád. První věc, děkuju za poznámku. Jsem stále ještě rád, že patřím ke generaci, která nemusí se dívat do archivu a ještě ví stále, kdo je Bilák a jakou tragickou pro nás roli plnil. Tady na to navážu, že naštěstí jsme úplně v jiných poměrech. Rovnou teda také přidám, že Andrej Babiš vzešel ze svobodných voleb, většinovým mandátem, čili je to rozhodnutí voličů, stejně tak jako s velmi silným mandátem zešel Petr Pavel z přímé volby, prezidenta také z rozhodnutí voličů, a proto bych mimochodem od obou očekával, že si uvědomí, že my jsme daňoví poplatníci a my si je platíme za to, že najdou kompromis, který je výhodný pro nás, Českou republiku. Takže tohle bych od nich očekával, tohle bych vzkázal panu na Česku Budějovicku.
0: A my dáme ještě šanci jednomu posluchači. Hezký podvečer, můžete se ptát.
14: Hezký podvečer.
0: No, prosím vás, jestli si můžete jenom stlumit rádio, protože vás slyšíme v ozvěně.
15: Už se ho stlumila, že mi nehraje. Já jsem tam chtěla říct, že mi pan prezident připadá jako malý dítě, který si dupne a soudci mu vyhoví. To je všechno, co jsem chtěla říct. Prostě mi to, a ústava jde úplně bokem. Zvyky a ústava šla bokem. To se nám je nezapte, to nadej demokracie.

0: ukazuje něco české vládě nebo hodnotí českou vládu na dálku. Tady byly spory mezi prezidenty a premiéry a že jich bylo, ale nikdy si to nikdo nedovolil. Tak já pevně věřím, že to bude takové memento a že třeba Petr Pavel toto veme jako příležitost, že brněnský ústavní soud mu dal zelenou, že opravdu bude držet dekorum i nadále a bude prostě ctít společnou pozici a všechno ostatní si vyjedná za dveřmi, klidně tvrdě, ale vyjedná za dveřmi.
1: Teď přidám pár názorům politiků. Nezvykle rychlé rozhodnutí ústavního soudu respektuji. To je jasné, stručné pouze. Překvapuje vás to krátké sdělení premiéra Andreje Babiše?
0: Nepřekvapuje, protože ono co víc k tomu říkat, jednak by se do toho zaplítal a byl by zbytečně s tím spojován. Andrej Babiš nechce moc do toho sporu zasahovat, protože ví, že ten spor nemá vítězů, že tam vydělává nejvíce ten mediátor a fakticky to rozhodnutí se stejně dovíme někde na podzim. Takže méně je více.
1: Bývalý prezident Miloš Zeman dnes reagoval na rozhodnutí ústavního soudu slovy, že ústavní soud je podjatý. Něco podobného přidal také například předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Ten řekl, že ústavní soud se stal vazalem pana prezidenta, zpochybnil také objektivitu soudců, protože je právě prezident jmenuje.
0: Já se přiznám, že tohle bych, na to bych nerad naskakoval, protože to bychom mohli podezírat každou instituci. Já chci v tomhle být tím optimistou a říkat si, že to dělali snad s nejlepším vědomím a svědomím. Bude zajímavé, jak rozhodnou. Ono bude zajímavé pak slyšet ten verdikt. Ale je to hodně aktivistické. Moc to neodpovídá jakoby konzervativní instituci a řeknu to jinak. Co bychom za to dali my občané, kdyby v jiných věcích, které se dotýkají a táhnou roky a dotýkají opravdu každodenní vymahatelnosti práva, byl takto aktivní a takto principiální ústavní soud, což je vzkaz do Brna. Kéž to budou opakovat i u jiných běžných nás, našinců, daňových poplatníků.
1: Ústavní soud předvedl dvě zásadní věci. Za prvé bezbřehou neobjektivitu a za druhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému, napsal redakci Seznam zpráv vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek a dodal, že ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat.
0: To je hodně silné prohlášení. Zatím nikdo nevymyslel lepší opatření než ústavní soud, jako jistou pojistku. Po světě neznám lepšího řešení. A druhá věc je, ano, jsem přesvědčen, že ústavní soud kuriozně posouvá to, co nedělal Václav Klaus, to, co nedokázal Miloš Zeman, tak to možná společně prosadí ústavní soud a Petr Pavel. A bude to do budoucna dělat spory a to tam dávno Petr Pavel a Andrej Babiš nebude.
1: Že tedy Petr Macinka doakredituje prezidenta, to znamená, že tedy vláda bude respektovat, čímž si odpovídáme na tu otázku, která už padla dnes během presklubu na Frekvenci 1. Bude tedy prezident tím, že bude asi nejvyšší ústavní činitel, automaticky být i vedoucím té delegace?
0: Formálně ano, symbolicky ano, ale stejně se fakticky bude sledovat, co řekne premiér, k čemu se zaváže, co slíbí, protože všichni velmi dobře vědí a mají načtený český politický systém, že ten, kdo podepisuje, jinými slovy platí, je ministerský předseda, případně ten, kdo má mandát vlády České republiky, to zná nějaký sekční ministr. Prezident tam jede opravdu reprezentovat, symbolicky něco pojmenovat, zaštiťuje to z pozice jakoby nejvyššího velitele, ale je to symbolika.
1: Co ukazuje na to, že je plénum ústavního soudu, respektive ten senát ústavního soudu nerozhodl jednotně. Dva soudci měli odlišné stanovisko, ty by například právě to předběžné opatření neuplatnili.
0: Stává se to docela často. Pravda je, že ten poměr měl byl velmi výrazně ve prospěch Petra Pavla a předběžného opatření, to musím korektně říct, ale ta oponentní stanoviska byla hodně silná. Přišlo mně, že i velmi dobře vyargumentovaná, ale byla menšinová. Takže prostě musíme ten daný stav respektovat a já jsem hodně zvědav, jak se s tím ústavní soud popere, protože to prohlášení je fakt silné a trochu mě to připomíná dobu, kdy Jiřímu Paroubkovi tehda ústavní soud zrušil termín předčasných voleb. Dramaticky to proměnilo politickou scénu a hlavně poprvé se řeklo, že ústavní soud by vlastně jakoby byl nad poslaneckou sněmovnou, čili nad vůlí lidů, která byla projevena ve volbách. A to je velmi povážlivé. Takže myslím si, že i tento precedent se bude pečlivě sledovat a do budoucna nám může udělat mnohé vrásky.
1: Vicepředsedkyně poslanecké sněmovny za hnutí STAN Barbora Urbanová vyzvala vládu a prezidenta k jakémusi dialogu a diskuzi. Bývalý ministr pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek z TOP 09 zase vyzval ministr

0: ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů k okamžité rezignaci.
1: Celkem to ukazuje, kdo je z jakého tábora, ale pravda je, že my bychom jako většinová společnost si opravdu zasloužili, aby pánové si nandali trička orel much nelapá a zkusili vyjednávat alespoň elementární kompromis, protože toto je cesta do pekel, to k ničemu dobrému nepovede. Potřebujeme výkonné jak vládu, tak prezidenta, tak další instituce, protože okolo nás přeženu a doufám, že to bude jenom přímo, ale zvláště vzhledem k těm teplotám, které okolo nás jsou, hoří les a my si rozkopáváme bábovičky na pískovišti a tváříme se, že svět počká. Na Českou republiku opravdu nepočká. Takže jak my si nemůžeme vybírat spolu zaměstnance v práci, tak upřímně ani pan prezident, nebo pan premiér, nebo pan ministr zahraničních věcí a další si nemůžou vybírat své kolegy v práci.
0: Poslední věc, která mě zajímá, ta kompetenční žaloba, která přišla do Brna z Pražského hradu, má 620 stránek. Explicitně v ní prezident jmenuje vládu, ministerstvo zahraničí, ale také ministra zahraničí.
1: Je to zvláštní, je vidět, že se to rodilo velmi dlouho, velmi detailně.
0: Je to
1: velmi
0: nějaké vyřizování si účtu mezi hradem a samotným ministrem?
1: Tak bezesporu ano. To je vidět, že to už není jenom jakoby prestižní souboj, ale tam se to dostalo do polohy dvou barikád. Jo, mě už to připomíná spíš jako vášnivé fotbalové utkání, kde už nejde vůbec o fotbal a o jako kvalitu fotbalového sportu, ale jde o to se opravdu vyřvat a rozdat si facky a když ten jeden mi dá, tak já dám dvojitou. Je to absurdní a jak říkám, orel much nelapá.
0: U fotbalu se budeme moc vyřvat dnes v noci. Česká republika zaměří tuším ve 3 hodiny ráno své síly s Mexikem. Jan Kubáček byl hostem dnešního Preskubu na Frekvenci 1. Děkuji vám, že jste dorazil do studia. Bylo to pravda dnes trochu monotématické, ale aktuální téma je potřeba do důsledku probrat.
1: Já děkuji za pozvání, vážím si toho.
0: Díky moc a od mikrofonu se loučí také Jakub Vajna.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
5: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok.

0: Poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2008. Gratulujeme.
2: Hezký večer vám přeji, 22 minut po 18. hodině. No máme to všechno tak nějak rozpálené v těch posledních červnových dnech. Horké téma, to jsme tady probrali. Teploty dál tady ukazují 30 stupňů Celsia a jinak to nebude ani pro ty další dny. No a mimořádně žhavé téma je také ten fotbal, který tady zmiňoval Kuba Vajnlich. Samozřejmě ve 3 ráno nástup na Mexiko. Já vám vezu podrobnosti a tím odstartujeme. Tak teď o fondách a o overdrive.
1: Frekvence
0: a Milan Bílek.

tanec Abel Medley a Jennifer Lawrence, lekce po půl sedmé. Tak jaký to bude tanec dnes o 3 hodin ráno, tak já pořád držím palce a pořád doufám, že Mexiko dáme. Ano, je to velmi důležitý zápas, který nás čeká v rámci fotbalového šampionátu. Přímý přenos v Česku vysílá ČT Sport a také ČT i vysílání. No a kdyby náhodou jste chtěli být u toho přímo, tak studio začíná ve 2:30. To znamená zítra velmi brzo ráno. Proti Mexiku nastupujeme na obrovském Mexico City Stadium a očekává se velmi bouřlivá kulisa, přes 80 tisíc diváků. No a velkou roli, myslím, bude hrát taky vysoká nadmořská výška 2240 metrů nad mořem, která samozřejmě svědčí ve prospěch domácím. Takže Česko-Mexiko, čtvrtek 25. června, výkop ve 3 hodiny ráno našeho času. Tak počkáme si na výsledek, držíme palce za chvilku. Laura Branigan, Brian Adams, no a to do letní pohody. Doufám, že pohody, i když venku to máme rozhejcované, jeden malinový sirup a tady je novinka skupiny Mirai.

Gloria, a to byla Laura Branigan. A velký hit 80. let, začátku 80. let, a původně to zpíval Umberto Tozzi, ale Laura Branigan získala větší popularitu právě s tímhle anglickým zněním, které jsme si užili 15 minut před 19. hodinou. Zdravím vás všechny, kteří jste taky na cestách, jak nám to jede a že se to bez kolon taky neobejde. Tak o tom Láďa Jakub ve zprávách o 19. hodině, ale teď ještě hodíme očko na naši soutěž na velké peníze, které pro vás máme. 11 500 korun. Tím jsme začínali právě dnes a vy jste dnes v posledním slově nebodovali, takže zítra po ránu, v tom horkém ránu 25. června, to bude o něco veselější. Máme pro vás 13 500. Pokud uhodnete poslední slovo Pepi Vrtala, to je fotr na tripu, který se chystá na další cestu. No a prozradil, bez čeho se na žádném tripu neobejde. Vy jste dneska typovali Vízum, Palivo, případně Naděje. Hezké tipy, ale špatné. Takže zítra to dejte o fous lépe a získejte ten krásný bonus 13,5 tisíce korun. Za chviličku nové zprávy, před nimi taky Cure, dáme se jí Čelou a teď výborný duet Miles Smith, Niall Horan a Drive Safe.

0: noční smyčce a všechno je sluncem zalitý.
1: Opět a Radeček, tady je Frekvence 1 dál. Queen, Show Must Go On. Po zprávách si dáme Rockset, Wish I Could Fly. A nebo Tesmin Archer.
2: Malinovka bez výčitek? Tohle léto jedině s limitovanou edicí výrobníků SodaStream. Nová příchuť malina bez cukru je teď navíc přímo v balení. A domácí perlivé nápoje si tak připravíš přesně podle své chuti. SodaStream. Perlivé osvěžení, které si namícháš po svém. Kup na sodastream.cz.
3: Pozor! Velká slevová akce v Teddy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Slovo dostává Láďa Jakub.
6: Dobrý večer. V polabské nížině padl další teplotní rekord. Premiér Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta na summitu NATO. A týrané ženy na Slovensku teď obchází strach po smrti učitelky. A začneme počasím. Teplotní rekord ve středu v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170, kde se měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 34,5 stupně Celsia. Ve čtvrtek pak bude podobně. V pátek nás čekají ještě vyšší teploty. A další teplotní rekordy padnou o víkendu. Na konci týdne má být 40 nebo 41 stupňů v českých a moravských nížinách. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Verdikt premiér označil za nezvykle rychlý. Vláda prezidenta nezařadila do delegace. Ústavní soud jí dnes předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Předseda sněmovny Tomio Okamura už osočil ústavní soud za vazaly prezidenta. Prý jsou soudci podjatí a byli podezřele rychlí. Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil zase ministr zahraničí Petr Macinka za pokus o ústavní puč. Pavla doakredituje ve čtvrtek, řekl. Na neformální večeři v Ankaře ale podle Macinky prezident nebude. Bylo by to podle něj ostudné. Předběžné opatření soudu bylo ale velmi rychlé i podle politologa Jana Kubáčka, který situaci zabíral v presklubu Frekvence 1.
7: Já si myslím, že s tím počítal málo kdo, protože to je tak mimořádné opatření, mimořádný instrument, kterým zvláště český ústavní soud šetří, že to byla opravdu velmi mimořádná situace. Taky na ní teďka všichni budou muset reagovat a samozřejmě teď začne boj o to, kdo je tím vítězem. Samozřejmě politici si nic nedarují, vrátí si to v tisíce drobných rozhodnutích a otevřel se nám tady otevřený spor, otevřený konflikt mezi prezidentem a vládou.
6: Celý presklub najdete na webu Frekvence 1. Týrané ženy zažívají na Slovensku strach, a to po smrti učitelky z východoslovenské Gelnice. Marně žádala ochranu před manželem. Matka dvou dětí se nakonec stala jeho obětí.
8: Bol to krik, deti vrieskali.
9: Povedal Markíze, sused učiteľky, márne žiadala súd o zákaz priblíženia svojho muža.
10: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe.
9: A to za škrtenie Zuzany. Potom ho pustili a zasadili jej 56 bodných rán. Ľudia necítia len smútok.
11: Hnevaj, možno zo systému.
9: Žiarlivému alkoholikovi teraz hrozí do živote. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
6: Je to přesně 5 let od řádění nejhoršího tornáda v českých zemích. Na Hodonínsku tenkrát zničilo budovy, rodinné domy i kostely. Z ničeho nic se mezi 19. a 19. hodinou a 30. minutou přehnal ničivý vítr. 6 lidí přišlo o život. Domy už jsou dnes většinou opravené, ale například v Moravské Nové Vsi stále chybí stromy. Společnost Moravské naftové doly se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnost, přetvořit průmyslový areál, který před 5 lety zničilo právě ono tornádo. Dřív to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehřáté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Dnes tu pracují s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance. Zadržování vody pomocí podzemních kolektorů popisuje ředitel společnosti René Kachyně.
12: můžou fungovat například jako kamenné kolektory, průlehy, anebo pod podstatnou částí toho našeho centrálního parku je vlastně vytvořen systém zadržování vody pomocí takzvaných krechtů, což jsou obrovské bloky kameniva, které jsou schopny zadržet tuto dešťovou vodu, která následně vlastně plní funkci závlahy pro tu nadzemní část té zeleně.
6: Přínos těchto opatření bude postupně narůstat, jak porostou stromy, keře a zazelenají se trávníky. Výstavba těchto opatření stála 250 milionů korun, přičemž stejnou částku zaplatila společnost MND i za obnovu budov, které tornádo částečně úplně zničilo.
2: Frekvence 1.
3: Počasí.
6: Budou zase tropy, slunečno celý den, celý čtvrtek, teploty od 29 do 33 stupňů v nížinách na jihu a východě Moravy, v Polabské nížině po Ohří i v okolí Plzně.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
6: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. V tuhletu chvíli je ucpaná D1. U Brna jak od Vyškova, tak od Prahy. Počítejte s mírnými kolonami také na příjezdu po D1 do Prahy. A na D1 na 296. kilometru máme mezi Olomoucí a Ostravou předmět na vozovce. Tak jezděte bezpečně s Frekvencí 1. A taky s Milanem Bílkem. Přeju hezký večer.
1: Hezký večer i vám. 5 minut po 19. hodině zamíříme za chvilku do dnešního rána. Hostem byla skvostná herečka Dana Batulková. Míříme zatím. No a zkontrolujeme i formu Petra Jablonského, který tady měl v neděli po 13. svůj live. Tak si to pojďme užít. Teď Mark Gambler.
2: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: Show Must Go On, a to byli Queen tady na Frekvenci. Jedna hezký tropický večer vám přeji. Slíbil jsem vám i Petra Jablonského, tak jaký byl v neděli? A o koho jste měli zájem? Pojďme na to.
1: Krásné odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
2: Ahoj Petře, dovolal se Tomáš Werner.
1: Tomáši,
2: Blanenská.
1: Zdravím na Blanensko a rovnou se zeptám, s kým bys si chtěl pohovořit?
2: Já bych si rád popovídal s bývalým prezidentem Milošem Zemanem.
3: Ano, já zdravím, milý Tomáši Wernere. Zdravím Miloš Zeman, inženýr.
2: Pane prezidente.
3: Zdravím, no tak povídej Tomáši, co by se s mnou rád zeptal.
2: Já bych se vás chtěl zeptat, jak trávíte léto a za co říkáte na pařáky, tedy na tropické teploty.
3: No tak podívejte se, milí Tomáši, pravdou je, že ty teploty jsou opravdu do nebe volající, abych tak řekl. Nevím, jak je to možné, ale je takové horko, že já jsem normálně viděl dva stromy, jak se perou v psa. No a teď nevím, jestli to bylo horkem, anebo tím, že to horko...
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Pampers Pleny Premium Care velikost 4,52 kusů jen za 299 korun. Super cena bez akce. DM vždy výhodně.

0: Cherish. I Dcer velkých návratů. A tohle byl důkaz rok 1985 a fantastický hit z desky Emergency. A Cherish patří mezi největší hity skupiny a dodnes na svatbách, v rádích a takových delikátních okamžicích, kterých zaplať vám bude ubývá. Tak to byly Colin Gang. Já vám přidám taky rock set Chainsmokers, Pink, dáme si Trust Fall a právě teď míříme do toho dnešního vlastně už horkého rána. Tak kdo byl naším hostem? Herečka Dana Batulková. A co dostávala za vysvědčení? Jaké měla?
1: Ježiši, já asi myslím, že nic.
2: Nic? Ani knihu?
1: No možná občas knihu, já si to vůbec nepamatuju. Hmm. Jako, to, jestli se to vůbec tak jako hodně na to hrálo jako teď, jako na ty odměny, no možná kolo, že jsem, a to, na to kolo jsem si částečně šetřila. To jsem potřebovala na léto, na vesnici. No ale co teda zásadně jsem vždycky dostala na konci toho školního roku byla svoboda, protože my jsme na té vesnici jsme se pohybovali, to není jak teď, že už tam nepotkáte děcko. My jsme tam žili v těch tlupách a bylo to strašně hezký dětství. Takže jsem dostala na konci školního roku svobodu.

0: Žajkot Fly, to byl Roxette, krásný středeční večer na Honzu, který má svátek. No, víme to všichni a trochu se toho bojíme, čeká nás extrémně teplý víkend a v neděli by podle meteorologů mohl padnout i absolutní český rekord, tedy 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. No a nejvyšší teploty nakonec stejně budou záviset i na vlhkosti vzduchu a taky proudění větru, vádí právě dnes Český hydrometeorologický ústav. Já jenom přidám, že letos bylo zatím nejtepleji v sobotu 20. června, kdy stanice ve Šternberku na Olomoucku ukázala 630 stupňů Celsia. Tak tohle padne. A jestli i ten absolutní rekord, na to si počkáme do neděle. Dávejte na sebe pozor. Za chvíli One More Time, Highland, taky Martin Solveig anebo Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší.
1: Koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.

0: dvacet. 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s ním Miláde Jakub, dobrý večer. V Národním parku na Děčínsku platí vysoký stupeň nebezpečí požárů. Na Strakonicku se dnes topilo dítě a žádné zahlazování sporů s prezidentem nepřipadá v úvahu, uvedl ministr zahraničí a Petr Macinka. Dobrý večer. V Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Lidé se ode dneška můžou pohybovat po parku jen po vyznačených stezkách a platí zákaz pohybu v noci. Nad parkem pravidelně létají drony s kamerou. A ze severu Čech rychle na jih. V rybníku u Blatné na Strakonicku se dnes topilo dítě. Pod vodou bylo několik minut. Vrtulník ho po resuscitaci přepravil do nemocnice. Případem se budou zabývat strakoničtí kriminalisté. S ohledem na věk dítěte a jeho rodinu ale nebude policie zveřejňovat žádné podrobnosti. Ústavní soud předběžným opatřením uložil vládě, aby zajistila účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Nesmí jeho cestě nijak bránit. Prezident na summit chce. Vláda premiéra Babiše s ním dosud nepočítala. Minister zahraničí to všechno vidí jako podraz. Žádné zahlazování sporů s prezidentem prý nepřipadá v úvahu, uvedl Petr Macinka. Situaci vnímá ze strany prezidenta za akt nepřátelství, jak řekl na tiskové konferenci ve sněmovně.
2: Petr Pavel tak učinil v době, kdy už na mě nějakou dobu premiér apeloval, abychom se společně snažili ty spory mezi námi a Pražským hradem postupně zahlazovat. Petr Pavel bohužel těmito svými kroky situaci celou velmi dramaticky vyeskaloval, takže žádné uklidňování situace ani zahlazování těch sporů v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Jak jsem taky ostatně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pokud by prezident Pavel podal ústavní žalobu na vládu, tak že bych to považoval za akt nepřátelství, takže já přesně takto tu situaci vnímám.
1: Podmínky dočasné ochrany Ukrajinců, kteří do České republiky uprchli před ruskou agresí, se zřejmě zpřísní. Změny má přinést vládní návrh, který sněmovna v prvním kole schvalování podpořila. Norma počítá třeba s tím, že dočasně chránění žadatelé o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat a nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se taky zřejmě muset zdržovat na území Česka, a to alespoň 16 dnů v měsíci, na který dávka náleží. Podmínky se však nebudou týkat dětí a studujících nebo se seniorů. Ministr vnitra Lubomír Metnar k tomu vysvětlil.
3: Chci vás ujistit, že cílem není komplikovat život lidem, kteří dodržují pravidla, ale zajistit, aby stát dokázal účinně reagovat na jejich zneužívání, lépe chránit své bezpečnostní zájmy a efektivněji vymáhat platné právo.
1: Státní zastupitelství v Plzni obžalovalo 21 lidí z výroby a prodeje drog. Uvedla to Česká televize na základě vyjádření Jakuba Kubiase z krajského státního zastupitelství. Některým členům skupiny hrozí trest až 12 let vězení. Součástí organizované skupiny je podle Kubiase pouze 5 z obžalovaných. Při domovních prohlídkách policisté v této kauze zadrželi pervitin, suroviny k výrobě drog a peníze a taky zbraně. A problémy jsou zase v pražské Asii. Česká obchodní inspekce kontrolovala skladování výrobků a prodej na pražské tržnici Sapa v Libuši. Během kontrolní akce inspektoři zajistili přes 1600 výrobků s podezřením, že se jedná právě o padělky. Víc říká mluvčí České obchodní inspekce František Kotrba.
4: Jednalo se především o textilní výrobky značek jako Nike nebo Tommy Hilfiger, obuv, koženou galanterii, kabelky a další výrobky známých světových značek v hodnotě vyčíslené v cenách originálů přibližně za 3 850 000 korun.
1: Ne všude je v těchto pár dnech dobré vstupovat do vody. Lidé na východě Čech by měli být opatrní u řeky Chrudimky. Odborníci mají podezření, že ve vodě je račí mor. Uhynulá zvířata našli v řece pod Křižanovickou přehradou. Turistickou stezku tam proto lemují cedule s varováním, aby lidé do vody vůbec nevstupovali.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: No ale jinde si vody užijete, počasí bude vysloveně horké i během čtvrtka 25. června. Až 33 stupňů naměříme, a to v moravských a českých nížinách. No a každý den pak dál bude o něco tepleji. O víkendu až 41 stupňů Celsia, a to právě taky v nížinách.
0: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnici D1 na Brno zablokovala další nehoda. Na 122. kilometru havarovalo ve 7:45 nákladní a osobní auto. Je to vážná bouračka, místo je neprůjezdné. Jde o místo mezi dálničními sjezdy 119 u Velkého Beranova na Vysočině na Jihlavsku a 134 v Měříně na Žďársku. Dálnice tam byla nejdřív hodinu neprůjezdná kvůli požáru kamionu na 126. kilometru a teď další karambol. Tak jezděte opatrně. No třeba s Frekvencí 1 a Milanem Bílkem.
5: Hezký večer vám přeji po 20. hodině a po zprávách spolu s Láďou. Tak za chvilku vyrážíme na víkend na Bloodfest. Ano, za velkou hvězdou tou největší Youngblood, rád vás pozvu. A teď po zprávách byla Petr Muka nebo Miley Cyrus. And tam bylo.

0: Sweet Harmony to byla z počátku 90. let úžasný hit téhle kapely, vlastně manželské dvojice, která tento song prý nahrála doma ve svém obýváku. Nevypadá to tak. Tak Youngblood, obrovská hvězda, a právě ten přiveze svůj festival, tedy Bloodfest, už 27. června do Hradeckého parku 360. To je skvělé místo, kde už proběhla řada výjimečných koncertů. No a jenom připomínám, že tento rok ho nikde jinde na světě nebude možné zažít. My jsme soutěžili o spoustu vstupenek, tak vy, kteří od nás máte, tak si to užijte, odolávejte horku a myslím, že budete ve skvělé společnosti, protože mimo Youngblooda taky Biffy Clyro, Primal Scream, Destroy Lonely Leap, Pale Waves a mnoho, mnoho dalších. Výjimečný den se blíží 27. červen, Bloodfest v Hradci Králové. Tak si to užijte. Za chvilku i Rejžera, taky Sina Spirou a Die on this Hill.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Aretha Franklin a George Michael bylo otázkou času, než to ti dva dají dohromady, a stalo se tak v osmdesátkách. I Knew We're Waiting jsme si hráli na frekvenci 1. Tak v dnešním večeru Prince Idol, Joe Madonna, sorry, oči na skyselhání od Suchánka a Kolečka, další rady nad zlato.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Může trávník přerůst tak, že už nejde zachránit a je z něj normálně louka? David 37 Klatovy.
3: Jo, takhle. Já jsem si totiž vlastně myslel, že louka je... Asi vlastně pro mě trávník je něco, co je oplocenýho, a louka neoplocená. Asi takhle já to mám v té hlavě totiž.
2: No takhle on může přerůst, takže už nejde zachránit, to možná jako myslí přerůst přes plot. No podle mě to jako asi jde.
3: No určitě to jde. No, stačí nemít sekačku, ne?
2: No, nebo kosu.
3: Nebo kosu.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

0: Tohle byl návrat do poloviny 90. let spojení jamajského zpěváka Prince Little Joe a amerického repera Marka Wahlberga. Přineslo to obrovský hit Life in the Streets a byla to píseň o skutečném životě, překonávání překážek a taky hledání těch lepších zítřků. A já doufám, že ty na vás čekají taky. Spolu s muzikou za chvilku Culture Beat Train anebo Anaka Údolí včel.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
3: Po svět je Hollywood. A chci zát.
2: Ale i hity legend pop music.
4: The winner takes it.
2: S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný. No, je to trapný.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak to. Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.
0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A ve studiu Láďa Jakub, já vám přeju krásný večer. Týrané ženy zažívají na Slovensku strach. Je to přesně 5 let od řádění nejhoršího tornáda v českých zemích a stále je zavřená dálnice D1. V Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku platí vysoký stupeň nebezpečí požáru. Lidé se ode dneška můžou pohybovat po parku jen po vyznačených stezkách a nesmí tam v noci. Nad parkem pravidelně létají drony s kamerou. V rybníku u Blatné na Strakonicku se odpoledne topilo dítě. Pod vodou bylo několik minut. Vrtulník ho po oživování přepravil do nemocnice. Případem se budou zabývat strakoničtí kriminalisté. S ohledem na věk dítěte a jeho rodinu ale nebude policie zveřejňovat žádné bližší informace. Ústavní soud udělal něco, co ho posouvá dál, a to když nařídil vládě, aby se prezident Petr Pavel spolu s vládou zúčastnil červencového summitu Severoatlantické aliance NATO v turecké Ankaře. Řekl to politolog Jan Kubáček v presklubu Frekvence 1. Reagoval na reakce politiků na rozhodnutí soudu.
5: Ústavní soud předvedl 2 zásadní věci. Za prvé bezbřehou neobjektivitu a za druhé napadení parlamentního pořádku a posouvání nás k prezidentskému systému. Napsal redakci Seznam zpráv vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek a dodal, že ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat.
6: To je hodně silné prohlášení. Zatím nikdo nevymyslel lepší opatření než ústavní soud, jako jistou pojistku. Po světě neznám lepšího řešení.
4: Celý preskup je k poslechu na našem webu frekvence1.cz. V Jablonném nad Orlicí na Orlicko-Ústecku hořela odpoledne plechová střecha truhlárny s fotovoltaickou elektrárnou. Požár byl velmi komplikovaný a vyžával si pomoc 112 profesionálních i dobrovolných hasičů. Jeden z nich v horku i skolaboval. A hasiči odpoledne taky likvidovali požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Až na večer se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Oheň zničili přízemí a taky hospodářskou přístavbu. Při zásahu museli záchranáři poskytnout péči 6 hasičům a 2 starším lidem. Týrané ženy zažívají na Slovensku strach, a to po smrti učitelky z východoslovenské Gelnice. Marně totiž žádala ochranu před manželem. Matka 2 dětí se nakonec stala jeho obětí.
7: Bol to krik, děti vrieskali.
8: Povedal markýze sused učitelky. Márně žiadala súd o zákaz priblíženia svojho muža.
9: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe.
8: A to za škrtenie Zuzany. Potom ho pustili a zasadili jej 56 bodných rán. Ľudia necítia len smútok.
10: Hnevaj možnosť zo systému.
8: Žiarlivému alkoholu. Kolikovi teraz hrozí do životě. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
4: Je to přesně 5 let od řádění nejhoršího tornáda v českých zemích. Na Hodonínsku tenkrát zničilo budovy, rodinné domy i kostely. Z ničeho nic se mezi 19. hodinou a půl 8. přihnal ničivý vítr. 6 lidí přišlo o život. Domy už jsou většinou opravené, ale například v Moravské Nové Vsi stále chybí stromy. A další zeleň. Bělorusko vypnulo zařízení, které pomáhá navádět ruské drony. Uvedl to ukrajinský prezident Zelenský. Ten minulý pátek pohrozil Minsku zásahem, pokud činnost stanic neukončí. Zatím není jasné, jestli Bělorusové toto zařízení odstranili, anebo ho jen vypnuli.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Ve Zlíně je teď 26 stupňů, Olomouc taky 26 stupňů Celsia. Karlovy Vary i České Budějovice dokonce 28, a to teď krátce po 9. hodině. V noci ale klesnou teploty pod 20, aby se přes zítřejší den znovu dotkly 30. V nížinách na jižní Moravě, i v Polabské nížině a Pohoří a místy i na Plzeňsku může být zítra odpoledne až 33. A čeká nás další den bez mraků.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: Při nehodě nákladňáku a osobáku na 122. kilometru dálnice D1 zemřela cestující z osobního auta a jeho řidič je těžce zraněný. Uvedla to policie. Nehoda se stala v 19.15 místo mezi dálničními sjezdy 119 u Velkého Beranova na Jihlavsku a 134 v Měříně na Žďársku. Je to tam stále neprůjezdné a místy se tvoří okolo kolony. Osobní auta můžou z D1 sjet na 119. kilometru a pokračovat po souběžné silnici druhé třídy 602. Tak ať vám to dál dobře jede s Milanem Bílkem na Frekvenci 1.
11: Hezký večer vám přeji po těch dalších zprávách. Teploty máme dál hodně vysoko, užívejte si. Já vám pošlu Martu Jandovou z dnešního dopoledne a bude tu za chvilku taky jedna novinka z This Art of Letting Go. Ale teď Miles Smith. Tak hezkou středu.
0: Frekvence 1
1: a Milan Bílek.

Možná jste to vy, ty ročníky 74-75, a to byly Cornels na Frekvenci 1. Ale teď je jedna doporučená novinka. Dáme si nový popový hit islandské zpěvačky Asdís, který dorazil 22. května, čili jsme docela čerství. Tak si dáme ta emocionální vyrovnání s koncem vztahu místo pouhého žalu a zklamání. Však tenhle hit přináší pohled vděčnosti za ty prožité chvíle a taky životní lekce. Tak povedlo se, je to na vás. Art of Letting Go. Asdís.

0: tady je, a to byl Michael Jackson a jeho ikonický hit lehce před půl desátou. Za chviličku Whitney Houston a taky tým Taylor Swift a teď už pro vás nastoupená Marta Jandová z dnešního rána.
1: Tak blíží se čas dovolený, to počasí už nám dává takovou jako takový signál, že opravdu to léto už je tady a že děti v pátek, teda většina dětí v pátek zamávají vysvědčením a potom už se budou plnit dálnice směr Chorvatsko nebo možná do Polska k moři při tady těch teplotách prostě nebo do Českých hor, nebo kotlinek k rybníkům, k řekám prostě lidi budou hodně cestovat, že jo? Také v tom, k tomu moříčku třeba. No, hodně lidí bude cestovat letadlem právě k tomu moři, protože pro některý to je moc daleko tam jako dojet autem třeba, když chcete do Egypta nebo do Turecka nebo tak. No tak já jsem se podívala na ten fenomén tleskání v letadlech po příletu. Jo? Děláte to vlastně jako mimochodem? Já jsem letos jednou tleskala, za to se trošku omlouvám, protože se vždycky jako pousmívám vždycky, ale tleskala jsem i já. Byl to přílet na Madeiru, protože tam to není úplně jednoduchý, že jo? Tam se hrozně rychle mění to počasí a to letiště je docela krátký, museli ho dostavovat před nějakou dobou, aby to bylo i bezpečnější po to, co nějaký letoun prostě to nedobrzdil a spadnul do moře. Ještě k tomu jsme měli nějaký problémy, takže jsme skoro vlastně nemohli přistát, ale ten pilot to vyzkoušel a dosedli jsme a to jsem teda tleskala i já, protože já se bojím lítání, jo. A to bylo takový jako, že uf, že jsem se u toho smála, ale tleskala, protože jsem byla vlastně ráda. No, lidi tleskají, i když se letadlo právě ani jako nehne, jo. Jako když to s váma třeba hodně houpe a pilot vám řekne, hele, nevíme, jestli přistaneme, zkusím to, tak si potom jako říkám, tak fajn, tak to se jako zaslouží, aby se zatleskalo, protože byl jako hrdina, tak jo, ale když se to letadlo ani nehne, tak si říkám, tak jako to je normální těch letů za den je teďko nevím kolik, podívám se hned do příštího vstupu, kolik letadel přistává každý den. Ale představte si, že bychom to třeba dělali, já nevím, v tramvaji, jo, při každý zastávce, v autobuse, ve vlaku, no to by bylo zábavy. No podívala jsem se aspoň na to, že to tleskání potom přistání je opravdu taková zvláštní tradice, která dodnes nevymizela, protože ono to vzniklo v době, kdy lítání nebylo samozřejmostí, jo. A prostě pro mnoha lidí to představovalo velikánský zážitek. Ten potlesk byl vlastně takovým poděkováním pilotů a posádce za to, že se jako bezpečně vrátili na tu zem. Dnes se to většinou teda stává na charterových letech, na dovolenkových letech, protože na těch pravidelných obchodních linkách mezi velkými městama tam už skoro nikdo nezatleská, že jo. Říká se takhle, psychologové se všimli, že častěji tleskají lidi, kteří mají zlétání respekt, to se hlásím já, nebo právě ten strach. A že to nemusí být ani tak jako oceněním pilota, jako spíš taková spontánní oslava vlastního přežití. A já se v tom vlastně, já se v tom úplně, ale úplně vidím. Každopádně zastánci, lidi, kteří jsou pro, tak ty říkají, že je to poděkování pilotům posádce, že se prostě uvolní napětí, že to vytvoří takový pocit společného zážitku a tak.

I have nothing, to byla Whitney Houston, báječný královský hlas tady na Frekvenci 1. Rád vás pozvu taky do Mikulova o víkendu v sobotu. Právě tam proběhnou staré pecky a sám Leoš Mareš. Ale teď Mandraže, anebo Ed Sheeran a Sapphire. You can...

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Pavel na summit do Turecka pojede. Tečka, rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Meteorologové varují před vysokými teplotami. O víkendu bude až 41 stupňů Celsia. A policie zase zasahovala v tradičních problémových oblastech v Ústí nad Labem i Ostrově. V obou případech proti střelcům. Ládě Jakub má teď další informace. Pavel do Ankary pojede. Tečka. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Ten uvedl, že účast českého prezidenta Petra Pavla na summitech Severoatlantické aliance je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni. Plyne z rozhodnutí ústavního soudu. Summit se koná 7. a 8. července v Turecku. Lhůta pro akreditaci končí už v pátek 26. června. Soudce zpravodaj Pavel Šámal k tomu dodal.
2: Doposavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastával tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky. Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr.
1: O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu kompetencí při zastupování státu navenek soud teprve rozhodne. Předběžným opatřením výsledek nepředjímá, upozornil předseda soudu Josef Baxa. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami. Na Moravě do odvolání platí výstraha před vznikem požáru, řekla za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
3: V dalších dnech bude v přílivu mimořádně teplého vzduchu zesilovat vlna veder. V pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne. V Jihomoravském kraji je v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím požáru.
1: Lidé by v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tünde Bárta, a to kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď schválili radní městské části, uvedl mluvčí Petr Habáň. Rodina Bárty si podle zjištění deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné. I když je v něm vysoká státní úřednice evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Muž v Ústí nad Labem krásném březně střílel z okna paneláku na cisternu s pitnou vodou. Dojela si pro něj policie z Ústeckých Neštěmic. V jeho bytě našla muže pod vlivem alkoholu. Je podezřelý z výtržnictví. No a to ve středu nebyl jediný vážný incident. Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchrance. Střelce našla policie mrtvého, prostřelil si hlavu.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I ve čtvrtek 25. června bude typické léto. Zase nás čeká líheň 29 až 34 stupně Celsia naměříme a celý den bez mraku.
4: Hezký večer vám přejeme po 22. po zprávách. Hostem po ránu byla herečka Dana Batulková, bylo to skvělé. A my se k tomu rádi vrátíme, no a naše kroky povedou za chvilku taky do Mikulova, kde proběhne v sobotu velký mejdan pod taktovkou Leuše Mareše. Ale teď kejty pery, Last Friday Night.
0: Frekvence 1
5: a Milan Bílek.

0: Express Radio, to byla Sophie V. Hawkins. Tak kde budete o víkendu, že by na Jižní Moravě a přímo v Mikulově? Tak jestli máte chuť a máte to rádi a máte ho rádi, tak můžete vrazit na klasické staré pecky, které se vrací v nejlepší formě a myslím v klasickém stylu, tady v amfiteátru v Mikulově, už tu nadcházející sobotu. No a narozeninová sestava stůva největší mejdan léta. Takový je headline, Leoš oslavil 50. narozeniny, ale tu svoji oslavu rozjede ještě jednou v Mikulově. Tak kdyby náhodou, tak se vidíme, já se moc těším. Za chvilku Pet Shop Boys, Sixpence, Danda Richard a taky Ondřej Ruml a K Vinohradům.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz pro

0: It's a Santa Blue Pet Shop Boys. Já vám přidám taky Enrique Iglesias, Be With You. Nádherné emoce v novince Kateřiny Marie Tiché. Bude byt 66, ale teď návrat do dnešního rána. Hostem byla Dana Batulková. A kdy naposledy spala venku v přírodě?
1: Opravdu v hlubokém mládí. Co poslední? Chatka, třeba chatka. To jsme s rodičem nějak cestovali a přespávali jsme v takové chatce a tam byly ty postele nad sebou a teď koukám, tam takhle v rohu byly ty uschlí pavouci, takže já jsem šla spát do auta, takže to bylo moje spaní v chatce a na táboře jsem taky byla. Nebyla jsem toho velký příznivec. Ty tábory byly 3 týdny, což bylo pro mě úplně strašný. Takže já jsem tam potom dělala ty zářezy, jak se neměla jsem centimetr na stříhání, tak jsem dělala zářezy do prkínka, kdy už jako pojedu dobu. Mažu

0: Night Swimming, doufám, že Aria mám sedli před 23. Tak za chvilku Toni Braxton, její největší srdcovka Break My Heart, taky slza a holomráz. Dáme si nové zprávy s Láďou a předtím je Offenbach a Overdrive.
1: S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
2: Hudební novinky.
1: Trby ze světa slavných.
2: Song za odměnu.
1: A dorazí i zajímavý host.
2: Kdo to bude tentokrát?
3: Kouzelník Jiří Hadaš, který je zároveň prezidentem Českého magického svazu. Tak jak se dnes vymýšlí nová kouzla, která ohromí?
2: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
1: Od 6 do 11 večer na frekvenci 1.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: V Polabské nížině padl další teplotní rekord. Nejtepleji bylo na Litoměřicku. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance NATO v turecké Ankaře. A týrané ženy na Slovensku teď obchází strach po smrti učitelky. Poslechněte si další zprávy s Láďou Jakubem. Teplotní rekord ve středu v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170, kde se měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku 34,5 stupně Celsia. Ve čtvrtek pak bude podobně, v pátek nás čekají ještě vyšší teploty. A další teplotní rekordy padnou o víkendu. Na konci týdne má být 40 nebo 41 stupňů v českých a moravských nížinách. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Verdikt premiér označil za nezvykle rychlý. Vláda prezidenta nezařadila do delegace. Ústavní soud jí dnes předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Předseda sněmovny Tomio Okamura už osočil ústavní soud za vazaly prezidenta. Prý jsou soudci podjatí a byli podezřele rychlí. Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil zase ministr zahraničí Petr Macinka za pokus o ústavní puč. Pavla doakredituje ve čtvrtek, řekl. Na neformální večeři v Ankaře ale podle Macinky prezident nebude. Bylo by to podle něj ostudné. Předběžné opatření soudu bylo ale velmi rychlé i podle politologa Jana Kubáčka, který situaci rozebíral v presklubu Frekvence 1.
3: Já si myslím, že s tím počítal málo kdo, protože to je tak mimořádné opatření, mimořádný instrument, kterým zvláště český ústavní soud šetří, že to byla opravdu velmi mimořádná situace. Taky na ní teďka všichni budou muset reagovat a samozřejmě teď začne boj o to, kdo je tím vítězem. Samozřejmě politici si nic nedarují, vrátí si to v tisíce drobných rozhodnutích a otevřel se nám tady otevřený spor, otevřený konflikt mezi prezidentem a vládou.
2: Celý presklub najdete na webu Frekvence 1. Týrané ženy zažívají na Slovensku strach, a to po smrti učitelky z východoslovenské Gelnice. Marně žádala ochranu před manželem. Matka dvou dětí se nakonec stala jeho obětí.
4: Bol to krik, deti vrieskali.
5: Povedal Markíze, sused učiteľky, márne žiadala súd o zákaz priblíženia svojho muža.
6: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe.
5: A to za škrtenie Zuzany. Potom ho pustili a zasadili jej 56 bodných rán. Ľudia necítia len smútok.
7: Hnevaj, možno zo systému.
5: Žiarlivému alkoholikovi teraz hrozí do živote. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
2: Je to přesně 5 let od řádění nejhoršího tornáda v českých zemích. Na Hodonínsku tenkrát zničilo budovy, rodinné domy i kostely. Z ničeho nic se mezi 19. a 19. hodinou a 30. minutou přehnal ničivý vítr. 6 lidí přišlo o život. Domy už jsou dnes většinou opravené, ale například v Moravské Nové Vsi stále chybí stromy. Společnost Moravské naftové doly se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnost, přetvořit průmyslový areál, který před 5 lety zničilo právě ono tornádo. Dřív to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehřáté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Dnes tu pracují s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance. Zadržování vody pomocí podzemních kolektorů popisuje ředitel společnosti René Kachyně.
8: Můžou fungovat například jako kamen kolektory, průlehy anebo v podstatnou části toho našeho centrálního parku je vlastně vytvořen systém zadržování vody pomocí takzvaných krechtů, což jsou obrovské bloky kameniva, které jsou schopny zadržet tuto dešťovou vodu, která následně vlastně plní funkci závlahy pro tu nadzemní část té zeleně.
2: Přínos těchto opatření bude postupně narůstat, jak porostou stromy, keře a zazelenají se trávníky. Výstavba těchto opatření stála 250 milionů korun, přičemž stejnou částku zaplatila společnost MNT i za obnovu budov, které tornádo částečně úplně zničilo.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: Budou zase tropy, slunečno celý den, celý čtvrtek, teploty od 29 do 33 stupňů v nížinách na jihu a východě Moravy, v Polabské nížině Poohří i v okolí Plzně.
9: 23. hodina, pár minut k tomu a my vyrážíme k půlnoci, už za chvilku Mike Oldfield, No Name, a teď je velká kanadská hvězda, která startovala už v roce 2012. Tady je Shawn Mendes a Señorita.
1: Frekvence 1
0: a Milan Bílek.

0: Pen in the Rain, a to byl Mike Oldfield na Frekvenci 1. Queeny jsme už tady dneska měli. Je tu Show Must Go On krátce po 18, ale těch není nikdy dost, tak za chvilku Who Wants to Live Forever a taky Alex Warren, Fever Dream.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz, promo

Hned teď, a to byla skupina Krištof na frekvenci jedné. Zítra na sebe dávejte pozor, protože zvolna nám budou stoupat teploty až do neděle, takže už zítřejší by se mohly ve středních Čechách, jak se dívám, dostávat na 33 stupňů Celsia. Také noční teploty nás čekají a půjdou nahoru. A ty víkendové už budou tropické. To znamená, že ty víkendové noční teploty nespadnou pod 20 stupňů Celsia. Tak posílám teď třeba Apollo Jice, a tady je Timbaland. I'm holding

0: Because the Night, to byly 10,000 Miniacs na frekvenci 1. Tak přeji vám dobrou noc až do rána, hezky si žijte, odolávejte tropům, horkému počasí, které nás čeká, ať se ve zdraví dočkáte ochlazení, které přijde po víkendu, potom následujícím. Tak za chvilku Colin, opět a Radeček, já se na vás těším v neděli po 19. hodině.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: A to se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Pavel na summit do Turecka pojede. Tečka, rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Meteorologové varují před vysokými teplotami. O víkendu bude až 41 stupňů Celsia. A policie zase zasahovala v tradičních problémových oblastech v Ústí nad Labem i Ostrově. V obou případech proti střelcům. Ládě Jakub má teď další informace. Pavel do Ankary pojede. Tečka. Rozhodl o tom předběžným opatřením ústavní soud. Ten uvedl, že účast českého prezidenta Petra Pavla na summitech Severoatlantické aliance je zavedená praxe. Pokud byli zdraví, jezdili tam dosud všichni prezidenti. Pro tuto chvíli je potřeba praxi zachovat, a to i kvůli časové tísni, plyne z rozhodnutí ústavního soudu. Summit se koná 7. a 8. července v Turecku. Lhůta pro akreditaci končí už v pátek 26. června. Soudce zpravodaj Pavel Šámal k tomu dodal.
3: Posavat se prezident České republiky, a to kterýkoliv z prezidentů, který zastává tuto funkci po roce 89 a po vstupu České republice do NATO, vždy zúčastňoval, jedině s dvouma výjimkama, kdy prezident Miloš Zeman byl nemocen a z tohoto důvodu se nemohl summitu zúčastnit. Jinak vždy byl členem delegace prezident republiky. Vycházíme tedy z toho, že tato zavedená praxe je dána a že má svůj důležitý rozměr.
2: O prezidentově kompetenční žalobě a rozsahu kompetencí při zastupování státu navenek soud teprve rozhodne. Předběžným opatřením výsledek nepředjímá, upozornil předseda soudu Josef Baxa. Meteorologové varují před velmi vysokými teplotami. Na Moravě do odvolání platí výstraha před vznikem požáru, řekla za Český hydrometeorologický ústav Jana Hujslová.
4: V dalších dnech bude v přílivu mimořádně teplého vzduchu zesilovat vlna veder. V pátek očekáváme maxima kolem 33, o víkendu už budou teploty většinou překračovat 35 stupňů a v nížinách ojediněle dosáhnou až 40. Ochlazení dorazí od západu pravděpodobně na začátku příštího týdne. V jihomoravském kraji je v důsledku teplého a suchého počasí až do odvolání v platnosti výstraha před nebezpečím požáru.
2: Lidé by v těchto dnech neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích, nevypalovat trávu a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Praha 3 vypoví smlouvu na městský byt šéfce úřadu vlády Tünde Bárta, a to kvůli porušení podmínek nájmu. Výpověď schválili radní městské části, uvedl mluvčí Petr Habáň. Rodina Bárty si podle zjištění deníku N byt od radnice pronajímala za zvýhodněné nájemné. I když je v něm vysoká státní úřednice evidována, reálně ho využívají dvě studentky ze Slovenska z její rodiny. Muž v Ústí nad Labem krásném březně střílel z okna paneláku na cisternu s pitnou vodou. Dojela si pro něj policie z Ústeckých Neštěmic. V jeho bytě našla muže pod vlivem alkoholu. Je podezřelý z výtržnictví. No a to ve středu nebyl jediný vážný incident. Policie v Ostravě Zábřehu zasahovala proti střelci. Muž na sídlišti vystřelil a zranil ženu. Policisté ji předali záchrance. Střelce našla policie mrtvého, prostřelil si hlavu.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: I ve čtvrtek 25. června bude typické léto. Zase nás čeká líheň 29 až 34 stupně Celsia naměříme a celý den ve zmraku.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: V Polabské nížině padl další teplotní rekord. Nejtepleji bylo na Litoměřicku. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na summitu Severoatlantické aliance NATO v turecké Ankaře. A týrané ženy na Slovensku teď obchází strach po smrti učitelky. Poslechněte si další zprávy s Láďou Jakubem. Teplotní rekord ve středu v Česku zaznamenalo 14 stanic ze 170, kde se měří alespoň 30 let. Nejtepleji bylo v Doksanech na Litoměřicku, 34,5 stupně Celsia. Ve čtvrtek pak bude podobně, v pátek nás čekají ještě vyšší teploty. A další teplotní rekordy padnou o víkendu. Na konci týdne má být 40 nebo 41 stupňů v českých a moravských nížinách. Premiér Andrej Babiš respektuje rozhodnutí ústavního soudu o účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Verdikt premiér označil za nezvykle rychlý. Vláda prezidenta nezařadila do delegace. Ústavní soud jí dnes předběžným opatřením uložil, aby Pavlovu účast na summitu zajistila. Předseda sněmovny Tomio Okamura už osočil ústavní soud za vazaly prezidenta. Prý jsou soudci podjatí a byli podezřele rychlí. Podání kompetenční žaloby i dnešní předběžné rozhodnutí soudu označil zase ministr zahraničí Petr Macinka za pokus o ústavní puč. Pavla doakredituje ve čtvrtek, řekl. Na neformální večeři v Ankaře ale podle Macinky prezident nebude. Bylo by to podle něj ostudné. Předběžné opatření soudu bylo ale velmi rychlé i podle politologa Jana Kubáčka, který situaci rozebíral v presklubu Frekvence 1.
2: Já si myslím, že s tím počítal málo kdo, protože to je tak mimořádné opatření, mimořádný instrument, kterým zvláště český ústavní soud šetří, že to byla opravdu velmi mimořádná situace. Taky na ní teďka všichni budou muset reagovat a samozřejmě teď začne boj o to, kdo je tím vítězem. Samozřejmě politici si nic nedarují, vrátí si to v tisíce drobných rozhodnutích a otevřel se nám tady otevřený spor, otevřený konflikt mezi prezidentem a vládou.
1: Celý presklub najdete na webu Frekvence 1. Týrané ženy zažívají na Slovensku strach, a to po smrti učitelky z východoslovenské Gelnice. Marně žádala ochranu před manželem. Matka dvou dětí se nakonec stala jeho obětí.
3: Bol to krik, deti vrieskali.
4: Povedal Markíze, sused učiteľky, márne žiadala súd o zákaz priblíženia svojho muža.
5: Žalovaný bol v tom čase vo väzbe.
4: A to za škrtenie Zuzany. Potom ho pustili a zasadili jej 56 bodných rán. Ľudia necítia len smútok.
6: Hnev aj možnosť zo systému.
4: Žiarlivému alkoholikovi teraz hrozí do živote. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
1: Je to přesně 5 let od řádění nejhoršího tornáda v českých zemích. Na Hodonínsku tenkrát zničilo budovy, rodinné domy i kostely. Z ničeho nic se mezi 19. a 19. hodinou a 30. minutou přihnal ničivý vítr. 6 lidí přišlo o život. Domy už jsou dnes většinou opravené, ale například v Moravské Nové Vsi stále chybí stromy. Společnost Moravské naftové doly se podařilo v Lužicích na Hodonínsku, kde sídlí jeho dceřiná společnost, přetvořit průmyslový areál, který před 5 lety zničilo právě ono tornádo. Dřív to bylo v teplých měsících místo, které bylo velmi přehráté kvůli velkým betonovým plochám a střechám budov. Dnes tu pracují s dešťovou vodou a zelení, což má výrazně zlepšit mikroklima a pohodu pro zaměstnance. Zadržování vody pomocí podzemních kolektorů popisuje ředitel společnosti René Kachyně.
7: Můžou fungovat například jako kamen kolektory, průlehy anebo v podstatnou části toho našeho centrálního parku je vlastně vytvořen systém zadržování vody pomocí takzvaných krechtů, což jsou obrovské bloky kameniva, které jsou schopny zadržet tuto dešťovou vodu, která následně vlastně plní funkci závlahy pro tu nadzemní část té zeleně.
1: Přínos těchto opatření bude postupně narůstat, jak porostou stromy, keře a zazelenají se trávníky. Výstavba těchto opatření stála 250 milionů korun, přičemž stejnou částku zaplatila společnost MND i za obnovu budov, které tornádo částečně úplně zničilo.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Budou zase tropy, slunečno celý den, celý čtvrtek, teploty od 29 do 33 stupňů v nížinách na jihu a východě Moravy, v Polabské nížině Poohří i v okolí Plzně.